0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér by měl doložit svá tvrzení. Děčínský primář je podezřelý z vražda. Karviná byla vyřazena z evropských pohárů. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolik pacientů se současný případ týká, zatím není jasné. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Mluvčí je Českých drah Vanda Rajnochová k tomu uvádí.
2: Voz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Řekl ministr Otto Klempíř, výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní a festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Francouzská vláda bude v souvislosti s vlny veder čelit v pondělí v Národním shromáždění hlasování o nedůvěře. Návrh podali poslanci levicových stran, uvádí francouzská média. Navrhovatelé vládě vyčítají, že Francie na vlny veder nebyla připravena. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec. Historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V zámořské lize odehraje ruský hokejista svou 22. sezónu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: koně.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
4: To nevím.
3: Božího, je to problém.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Otázka na tu pohádku. Se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
2: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

ulice, co neznám, jsou jako labirint, nehledáme východ. A tak jsme se ztratili, lidi na nás koukají, my dva máme přesně to, co chceme. Jsme jako dva vlci, co vyjou na měsíc, jsme šťastný

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident vrací Babišovi úder, primář je podezřelý ze vraždy a záchranáři se vrátí z Venezuely v neděli. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít slova zpátky. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá, a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Od července začala fungovat centrální evidence psů. Ta má pomoci s rychlejším hledáním ztracených mazlíčků a také zlepšit dohled nad množírnami. Jak Frekvenci 1 řekla viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans, lidé mají na zápis psa docela hodně času.
2: Majitel přijde se svým psem na přeočkování proti vzteklině nebo na čipování štěněte. Veterinární lékař jej na požádání zapíše. Chovatelé psů mohou počkat na další, se staršími pejsky počkají na další vakcinaci proti vzteklině, kterou mají normálně v plánu. To může být klidně až za 3 roky, protože některé platnost některých vakcín je až 3 roky. Povinnost se týká každého, kdo má doma psa.
1: Pokud chovatel psa nezajistí registraci, bude mu hrozit pokuta až 50 tisíc korun v případě fyzických osob a až 300 tisíc u právnických nebo podnikajících fyzických osob. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli odpoledne, to na síti X oznamčili hasiči. Zhruba 70 členů českého týmu odletělo z Prahy v sobotu a ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí v neděli 28. června. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Marie Bousková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 21. porazila na londýnské trávě Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Ta podlehla ve 2. kole šampionce Polce Ize Świątekové 0-2 a Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou v pátek bojovat o postup do 8. finále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny plastový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolik pacientů se současný případ týká, zatím není jasné. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová k tomu uvádí.
1: Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce Správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
0: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Řekl ministr Otto Klempíř, že výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní a festivalová hvězda převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Francouzská vláda bude v souvislosti s vlny veder čelit v pondělí v Národním shromáždění hlasování o nedůvěře. Návrh podali poslanci levicových stran, uvádí francouzská média. Navrhovatelé vládě vyčítají, že Francie na vlny veder nebyla připravena. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do pohárů dostal Jablonec. Historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V zámořské lize odehraje ruský hokejista svou 22. sezónu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlomnou.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident vrací Babišovi úder, primář je podezřelý ze vraždy a záchranáři se vrátí z Venezuely v neděli. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít slova zpátky. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Od července začala fungovat centrální evidence.

0: každého, kdo má doma psa.
1: Pokud chovatel psa nezajistí registraci, bude mu hrozit pokuta až 50 tisíc korun v případě fyzických osob a až 300 tisíc u právnických nebo podnikajících fyzických osob. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli odpoledne, to na síti X oznamčili hasiči. Zhruba 70 členů českého týmu odletělo z Prahy v sobotu a ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí v neděli 28. června. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21. porazila na londýnské trávě Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Ta podlehla ve druhém kole šampionce Polce Ize Świątekové 0-2 a Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou v pátek bojovat o postup do osmifinále.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Přejeme vám hezké ráno z Frekvence 1, je tu i Ládě Jakuba zprávy.
3: Pěkné prázdninové ráno s datem pátek 3. července. Energetici upozorňují na výpadky proudu, které nás postihly přesně před rokem. Statistici dnes zveřejní, jak dobrá bude letošní sklizeň a dnes začínají velké oslavy bitvy u Hradce Králové. Uplynulo od ní 160 let. Zítra to bude přesně rok od chvíle, kdy Českou republiku postihl rozsáhlý blackout, tedy výpadek dodávek elektřiny. Podle expertů byl důsledkem souběhu několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Jak vyplývá z výsledku průzkumu jednoho z dodavatelů společnosti EPET, lidé se ale nějak víc nepřipravili. Podle jejího obchodního ředitele Romana Šmída přitom stačí málo.
4: Aby si měli čím nabít mobil, myslím si, že bez jídla, bez pití každý hodinu, dvě i půl dne vydrží. Na druhou stranu bez té elektrické energie samozřejmě si ten mobil nenabije a pak samozřejmě nezjistí, co se děje, nebo nejede mu televize, nejedou mu ty média, takže ten mobil je jediné takové ideální řešení, kde se k těm informacím dopátrat a bez nabitého mobilu je to samozřejmě složité.
3: No a já ještě dodám, že lidé informace o charakteru výpadku taky můžou zjistit u svého dodavatele. Vyplatí se taky třeba sledovat rozhlas a televizi. Český statistický úřad dnes zveřejní odhady sklizní za červen. Zemědělci začali první porosty sklízet v týdnu od 22. června v Jihomoravském kraji. Na hodnocení sklizně je podle zemědělských organizací ještě brzy, ale čekají, že sucho a horka se do ní promítnou a v některých regionech můžou být výnosy nižší oproti minulým letům. Zemědělci loni sklidili 7,75 milionu tun základních obilovin, meziročně o 890 tisíc tun víc. Míříme na východ Čech. Královéhradecko se od dnešního dne vrací o 160 let zpátky. Město a jeho okolí si připomíná výročí jedné z nejkrvavějších bitev.
5: Počínaje dnešním dnem startuje celá řada akcí, jak v Hradci Králové, tak na Chlumu, ale i dalších místech připomínajících 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Ve Střeziticích bude odhalena pamětní deska a na Chlumu otvírají interaktivní muzeum války. Chybět nebude pochodňový průvod na pruských hřbitov, trhy na Velkém náměstí a ohňová show. V sobotu v Hradeckém centru proběhnou dobové přehlídky.

0: Wimbledonu. 13. nasazený Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Alexe Molčana 6-3, 6-2, 6-4. Turnajová devítka Nosková zdolala Kamilu Osory z Kolumbie 6-3, 4-6 a 6-2 a Bousková zvítězila nad Italkou Tyrou Katerinou Grant 7-5, 6-3.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: A dneska bude polojasno, trochu přeháníky ve Slezsku a na severní Moravě či jihu Vysočiny. A teploty do 25 stupňů. Na Hodonínsku a Uhersko-Hradišťsku naměříme až 28.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teplická dálnice D8 hlásí na 81. až 2. kilometru ve směru od Ústí nad Labem na hranice s německým Saskem. Předmět na vozovce. Projíždějte tu se zvýšenou opatrností kus plechu ve středním pruhu. V Českých Budějovicích se nám bouralo na Husově třídě. Zdržení kvůli osobákům do 15 minut. Na trase Opava Český Těšín přímo v Ostravě na silnici 11 narazíte na nehodu osobáku s náklaďákem. Mělo by to být vidět z dálky. Pozorní buďte také na Českolipsku, kde se nám u zákup pohybují na vozovce krávy. No a pozorní buďte i na Karlovarsku u Děpoltovic na silnici 2204. Tady máme hlášenou nehodu s osobákem. Bezpečně dojeďte. No a na cesty vám teď bude hrát Míra Slupkovou.
2: Ježiši, hezké ráno.
3: Krásné ráno, toto vrže, že ty si nepromazával, Míro, nebo promazával, naopak, přesně.
2: Ne, pátky jsou jako nejhorší, co se týče únavy. Pondělky jsou nejhorší, co se týče psychiky.
3: Fakt?
2: Pátky už jsem takový jako pomlácenej.
3: A nemáš to jako já ten
2: třeba
3: pátek?
2: Paradoxně, já o víkendu velmi často chodím spát dřív než v týdnu. A nevím, čím to je možný. Jako, jak se to stane? A najednou zjistím, že 9, že už jsem v posteli. 9 ráno, prosím vás.
3: Takže... No, dobré jitro.
2: Hezky ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno. Vítejte u pátečních horoskopů. Svátek slaví Radomír a Anatol. Gratulujeme. Slunce v raku a luna ve vodnáři se nese ve znamení šťastných náhod. Ani na okamžik vás nenapadne, že by se vám něco nemohlo povést. Co čeká raky? Nejste-li zrovna na dovolené, zřejmě pocítíte velkou chuť někam si vyrazit. Oznámíte-li to včas, bude vás víc. Lvi, mělo by vám to skvěle myslet, i komunikace bude výborná. Nelze vyloučit, že se možná i zamilujete. Pane, chcete-li si užít prima den, nečekejte pasivně, že se něco změní. Vězte, že občas je třeba i zariskovat, aby se takzvaně pohnuli ledy. Váhy, akceschopnost vás neopouští, ale pozor na emoční výbuchy. Můžete mít tendenci reagovat dřív, než se věci řádně promyslí. Štíři, hoďte se do gala a otevřete dveře božské Afroditě. Láska má zelenou. Střelci, rádo by se předvádíte, ale dnes se držte svých jistot. Buďte ostražití, máte sklony podceňovat nebezpečí. Kozorozi, pokud si chcete zajistit pohodu, budete mít dost šancí k tomu, abyste vycítili a zohlednili partnerovi touhy. Vodnáři, ne nadarmo se říká, že štěstí přeje odvážným. Už se nemusíte brzdit, situace se vyvíjí ve váš prospěch. Ryby, dnešní atmosféra vás může vyvádět z rovnováhy. Některé věci půjdou svojí cestou a vaše představy se rozplynou. Nehledejte viníka, ale cestu. Berani, nepočítejte s tím, že zůstanete v klidu. Zřejmě se něco semele. Se vzdorem svých bližních nebojujte, raději je obejměte. Více budete vystaveni pokušení. Říká se, že stará láska nerzaví. Bylo by však pošetilé, kdybyste k minulosti upírali své naděje. Blíženci, čeká vás dost rušný den a partner dozajista ocení, když mu dáte alespoň trochu najevo, že vás také zajímá. Milí přátelé, můžete očekávat změny a různá překvapení. Pokud zrovna nejedete na dovolenou, pozvěte pár přátel ke grilování, ale nepodpalte zahradu. Přeji pohodový prodloužený víkend, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dobré páteční ráno, zkusme se nahodit trošku nějakým tím břitkým humorem.
1: Já bych, víš co, no? Pojďme to nechat nahodit Janu s Mikešem a my si necháme ještě chviličku na to nastartování.
0: Oh, okay.
2: Blondýnka přijde na letiště a povídá:
3: prosím vás, já jsem slyšela, že letí červený lodičky, tak jsem se přišla zeptat, kolik.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1, 1 plus 1, tak jeden forek tady mám, Míro. Mm-hmm. Z deníku muže. Mám milenku. Beátu. Jednou jsem málem jejím jménem řekl manželce. Mm-hmm. Abych tomu předešel, pořídil jsem si domů kočku a dal jí jméno Beáta. No, kdyby něco, tak jsem to přece říkal kočce, že jo?
1: Jasně.
0: Jenže před dvěma dny se u nás doma objevilo štěně. Manželka mu dala jméno Robert. Teď sedím a přemýšlím.
2: Ráno frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: sedmé, jak to bude dnes s počasím. Před víkendem celkem příjemně, má být polojasno, jsem tam ještě drobné přeháňky, ale počítejte s teplotami, které budou v rozmezí 25, na Moravě až 28 stupňů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
0: Minutu po půl sedmé, čas na krátké zprávy, přináší Láďa Jaku.
3: Krásné ráno, poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Ten má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy se sněmovna s největší pravděpodobností nedostane. Očekává se delší debata, k novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Český ministr zahraničí Macinka se dnes v maďarské Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Orbánovou. Jednat mají především o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Fotbalisti Portugalska v úvodním kole vyřizovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Gonçalo Ramos. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Hrát se bude v pondělí od 21 hodin našeho času v americkém Dallasu.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
3: Kolona se nám tvoří hlavně tedy u kamionáků od Prahy na D1 před Brnem od 176. kilometru. D7 hlásí taky štosující se kolony u Prahy od Slaného. Zdržíte se ve zúžení u letiště. Kolona je už od Středokluk. No a na Kbelské v Praze se kolona tvoří ve zúžení od Ústí nad Labem v Cínovecké. Tak s tím počítejte. Tam bezpečně dojďte s Mírou a Lubkou na frekvenci 1.
0: A mimořádná linka Praha, Kokodaň. Mluvíme o tom, že od června máme přímé linky z Prahy do Kodaně, mm-hmm. což mě moc potěšilo. Já mám Dánsko tuze rád a vlastně loni jsem tam projížděl na kole a vím, že to jelo na hranice, myslím, že do nějakého Flensburgu, což je ještě Německo, ale už je to opravdu přímo na čáře. Takže se dalo takhle dostat k tomu Dánsku vlakem, ale teďka je to až do Kodaně.
6: To je hezký. Já jsem vlastně v Kodani nikdy nebyla. Přitom jsem už několikrát koukala na levné letenky, které jsou někam do zahraničí. A říkala jsem si, že bych mohla letos v létě. Pak jsem se to teda jako rozmyslela, protože přece jenom letenky víme, jak je to nejenom drahý, ale hlavně nejistý. A tak tohle je možná výzva. Možná jako na víkend vyrazit vláčkem, jak dlouho to tam asi taky jede, tyjo. To nebude.
0: Já jsem jel asi 6 hodin z Hamburku, na tohle kole. Bude o kus dál.
6: 6 hodin z Hamburku na kole.
0: Já si myslím, že 10-12 hodin to bude, ale kdyby to byl nočňák třeba, kde by se dalo spát, tak je to vlastně příjemný.
6: Jo, to miluju.
0: A probudíš se ráno pěkně v Kodani a já ti přesně řeknu, kam máš jít na pivo a na kafe a na Mary.
6: Anna Mary. Zdravím svoji neteř Mariánku. Ahoj Mary. Dobré jitro.
4: Frekvence. Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak rádio. Páteční chytrák. Jsem
0: přesně
1: já.
0: Tak. Píše se 3. červenec roku 1898 a má premiéru první český hraný film Dostaveníčko ve Mlýnici.
1: To zní ale hrozně, to zní jak trošku počkej, jako po desátý, no.
0: Počkej. Známý také, a to je taky dobrý. Mm-hmm. Jako Švábovo zmařené dostaveníčko.
1: Tak to zní ještě líp, ty.
0: No tak, každopádně průkopník české kinematografie Jan Křiženecký zatím stojí. Mm-hmm,
1: no.
0: A já se tě ptám, jak tak asi dlouho trval takový první český hraný film?
1: To dostaveníčko, jo.
0: Hmm, jak dlouho trvá dostaveníčko?
1: Mám to brát podle sebe nebo podle...
0: Vzhledem k tomu, že bylo zmařené, Míro.
1: Jo. Já si myslím, že to mohlo trvat, dejme tomu nějakých třeba 25 vteřin.
0: To rychle zmařil.
1: No, tak to se nám stává občas.
0: To rychle zmařil. Dobře, co si myslíte vy? Pište na 736-300-444 a za chvilku rychlá odpověď, jsem chtěla říct. Za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: Páteční chytrej jak rádio na frekvenci 1. Zásadní otázka, jak dlouho trval první český film z roku
1: hraný
0: z roku 1898. Jmenovalo se to něco s nějakým Švábem a zmařený...
1: Dostaveníčko ve Mlínici a neb Švábovo zmařené dostaveníčko.
0: Postaveníčko? A...
1: Zmařené, Míro, zmařené.
0: A, takže já jsem typoval, to bude kolem 20-30 vteřin. Já jsem si tak představoval, že on tam jakoby přijde...
1: Rozhlédne se.
0: A ona tam nebude a bude tam jenom dopis třeba a on zas odejde.
1: No ty jo, trvalo mu to díl?
0: Jo?
1: Trvalo mu to celou jednu minutu.
0: Minutu?
1: Celou jednu minutu.
0: No, jako ono to vypadá málo, je to třikrát víc než já jsem říkal.
1: Přesně. Jinak teda premiéru měl v Praze na výstavišti. Na výstavě architektury a inženýrství v pavilonu Český kinematograf.
0: Myslím, že to je někde k dohledání třeba na YouTube.
1: Ten film? Ten si myslím, že by skoro mohl být k dohledání. Chceš se na to podívat, jak chudák dopadl, jo?
0: Já to jdu hledat. Hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety a když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: ráno, Frekvence 1 s vámi. Před chvilkou jsme tady řešili ten první hraný film z roku 1898, Dostaveníčko ve Mlínici. Tak my jsme si ho s Lubkou opravdu našli na YouTube a teď jako budeme takhle v přímém přenosu to sledovat.
1: Simultánně ho můžeme i tlumočit.
0: Jo.
1: Vlastně jsou tam strašně dlouhé titulky na začátek a ty jsou ještě asi...
0: Tak, je to černobílý.
1: Jasně, přichází DAF.
0: A je tam...
1: Český kinematograf.
0: Takže to jsou titulky, tohle jsou teprve titulky.
1: Ano.
0: A teď tam...
1: Je tam dáma, kterou líbá.
0: Pán volíbává dámu, pán je
1: Osahává.
0: Asi o 20 cm menší než dáma teda.
1: A zpoza rohu vykukuje další pán.
0: A řeže ho holí. A
1: ten pán, počkej, ona možná no. Totiž ta manželka byla toho pána, co ho seřezal.
0: Jasně, no
1: jasně.
0: Tak.
1: Jasně.
0: A už se tam šermujou.
1: A je tam rvačka.
0: Deštník proti koštěti.
1: Tak, a no to tak. Jsme se podívali na první český film... Na Frekvenci 1 v přímém přenosu. Tak konec, přátelé.
0: Jakože tam bude hned nevěra, hnedka v prvním filmu, takováhle zásadní.
1: A hned potrestaná nevěra.
0: Tak to jsem teda nečekal, no, ale ona se nebránila, teda jsem chtěl říct.
1: Ona se nebránila, no.
0: Odnes to on, chudák.
1: Jinak, přátelé, všichni no. Zůstali v kostýmech.
0: Tak, hezky ráno.
1: Dobré jitro. Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: bude 7 na 7, na 7 frekvenci 1 pro vás připravujeme také další zprávy. No a hnedka po 7 hrajeme o peníze, tak hezké páteční ráno s námi.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bez bezpečně, nejen na princezny.
7: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
8: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
9: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty přináší Ládě Jakub. Hezké ráno.
10: Krásné ráno. Děti a muž, kterého zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku, jsou doma z nemocnic. Zítra to bude přesně rok od rozsáhlého blackoutu a kriminálka podezírá primáře z Děčína z údajného předávkování pacientů opiátů. Ještě jednou pěkné ráno. Muž a 5 dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhl blesk, opustili nemocnice. Všichni jsou v pořádku. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétní důkazy, závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpátky. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že se vykládá ústavu, jak se mu líbí. Uvedl taky, že tím, co Pavel dělá, a pokud poletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí. Zítra to bude přesně rok od rozsáhlého blackoutu, který zasáhl velkou část České republiky. Nový průzkum společnosti EPET ukazuje, že lidé by v případě podobné situace nejčastěji hledali informace u svého dodavatele energií, kterému důvěřuje většina respondentů. Podle obchodního ředitele společnosti Romana Šmída ale zůstává téměř polovina Čechů nejistá, jak by při dalším výpadku elektřiny správně postupovala.
11: Je dobré se podívat na média, co komunikují média. Zde samozřejmě je nějaké doporučení zjistit, jestli ten blackout takzvaný je celorepublikový nebo pouze lokální. A samozřejmě v tu chvíli čekáme na opravu té přenosové soustavy. Zpravidla to bývá několik desítek minut, ve výjimkách pár hodin.
10: Doporučil mít doma alespoň 1 nabitou powerbanku, která může v případě výpadku nabíjet mobilní telefon, bránu do světa a klíčový zdroj informací. Kriminalisté podezřívají primáře z Děčína z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Uvedl to na CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo službu. Kolika pacientů se současný případ týká, zatím není jasné.
9: Frekvence 1.
5: Počasí.
10: No a co nás čeká?

0: tak s tím počítejte, nebezpečně dojďte s frekvencí 1 a Míru a Lukou.
1: Ano, jsme tu s vámi, přejeme hezké ráno.
2: Krásné ráno, mé oblíbené dny. Dneska, to je vlastně hrozně
1: divný. Co to znělo blbě? Dej to znova.
2: To už kdyby to dát znova, že jo? Kdybych se mohla vrátit, nejde to. Mm-hmm. No ne, tak prostě ráda se na to dívám, co se který den slaví. A dneska je, prosím tě, den bez igelitek.
1: Den bez igelitek, velké téma, už jsme to tady probírali, jsme děti socialismu, které mají k různým věcem různé vztahy a jednou z nich jsou samozřejmě igelitky, které teď už to přijde jako neuvěřitelný, ale které se opravdu schraňovaly, schovávaly.
2: Hele, k tomu mám historku, to ti řeknu za chvilku, dobře. Jo? Ale já teď igelitky nenávidím. A víš, co je na mě úplně jako fakt jak rudej hadr? No. Když se mě v obchodě zeptají, jestli k tomu chci igelitku, a pak mi řeknou 10 korun a dostanu tu igelitovou. Takže já už, když se mě ptají v obchodě, chcete tašku?
1: A ty řekneš, za kolik?
2: A já řeknu, je papírová a oni ne, a já tak nechci.
1: Aha, já myslel, že ti tam vadí ta cena.
2: No tak to mi samozřejmě taky vadí, no, ale jako, dobře, tak jako člověk má do obchodu nosit tašky a když ji zapomene, tak ať si ji koupí. Ale třeba, víš, tričko a oni ti ho dají prostě do igelitu. To radši odcházím normálně s tím tričkem jenom tak v ruce. Nemám to ráda.
1: Tak jo. Tak pokračujeme třeba v téhle zajímavé diskuzi za chvilku. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi v pátek po ránu, téma igelitky, které jsme odevřeli před chvilkou.
1: Já jsem to zakončila slovy, že igelitky nemám ráda. Teď už fakt ne, ale byla doba, kdy jsem je milovala a já jsem Míro, myslím, že to byl 90. rok, byl to 90. rok, jela úplně poprvé do zahraničí, do Švýcarska za svým strýcem. A trávili jsme tam dovolenou, a teda za strýcem a za tetou a taky za bratrancem a tak. A trávili jsme tam dovolenou v Alpách. Byly tam krávy, já jsem poprvé viděla normálně krávy.
0: Jako ty fialový.
1: Na pastvě fialový se zvonama, přesně tak. Ale hlavně v tom obchodě měli igelitky. Různý, víš? Jako to bylo něco hroznýho, protože ona, každá ta igelitka měla jiný obrázek.
0: No, oni měli obrázky, jasně, teď na tom byly různý cigára, Coca-Cola a nebo úplně něco jiného, ale byly designový, byly opravdu krásný.
1: Byly designový a nebylo to tak, jako když tady u nás prostě přijdeš do obchodu, nebo přišel si do obchodu, že tam byla igelitka, na ní jeden nápis a prostě byla jedna. V tom Švýcarsku vlastně si sebral jednu igelitku a pod ní byla jiná, jako s jiným obrázkem.
0: A tu jsi taky chtěla, samozřejmě.
1: A oni dávali ty igelitky zdarma v tom obchodě. Aha. Já jsem normálně chodila dobrovolně každý den na nákup. Už mi Miriam říkala, jako, že proč jako chodím, že jako zajdu pro ty rohlíky. A ne, já budu chodit. A pak přišli na to, proč to dělám. Protože já jsem ten nákup nesla v náručí a tu igelitku, kterou jsem...
0: ne, dělala schovanou.
1: Kterou jsem k tomu dostala zdarma, abych ji neponičila tím, že do ní dám ten nákup. Jsem si tak nesla jako srolovanou, ani jsem ji neskládala, aby mi na ní nevznikly ty sklady. A ten nákup jsem nosila takhle jakoby v rukách a takhle jsem v té druhé ruce nesla tu srolovanou igelitku každý den s jiným obrázkem. Pak jsem je přivezla domů.
0: To byly takzvané slavnostní tašky, které se nosily jenom v neděli na nákup. V neděli bylo zavřeno
1: všude. Do kostela.
0: Takže si ji nezničila.
1: V neděli do kostela.
0: Made in Čekoslovakia. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.

0: Frekvence 1 vám zpříjemňuje páteční...
1: Frekvence 1.
0: Proč jsem tam pustil tohle, nevíš?
2: Nevím. Aby věděli, s kým mají tu čest?
0: Dobře, tak znovu a lépe. Páteční ráno. Přejeme, ať si ho s námi hezky užíváte. Já jsem totiž před chvilkou se tady koukal na video na Instagramu. Asi mě to trošku rozhodil, že jsem si všiml, že prodávají zapečenou zmrzlinu, což já ještě neměl. Umíš si představit třeba wafly? Jo, zapečenou v tom.
2: No.
0: Nebo toast, klasický toast, když zapečeš toast, tak jsem si všiml, že teďka prodávají takhle zmrzlinu zapečenou v nějaký sladký housce. Oni vezmou prostě kopeček té zmrzliny, fláknou to na ten jakože nějaký tousták,
2: no,
0: nebo co to je, přesto dají druhý a dají to v rychlosti zapít.
2: Jasně.
0: Takže ti podají vlastně teplou sladkou housku,
2: jo,
0: a uvnitř mě ledová zmrzlina. A to by mě strašně zajímalo, jestli to opravdu vydrží.
2: Hele, mě by to asi hlavně strašně chutnalo.
0: No,
2: víš
0: to
2: proč?
0: Spožný, no.
2: Víš proč? No. Já jsem hrozně dlouhou dobu nechápala, jak se můžou dávat horký maliny na zmrzlinu, mm-hmm, ale ta kombinace
0: to
2: toho...
0: To já celkem chápu.
2: No, já, ale tak já teď už to taky chápu, že jo, ale... neuměla jsem si to představit, když jsem to viděla někde poprvé, zmrzlinový pohár horké maliny. Já jsem napřed myslela, že jsou hořké.
0: Hořké, to mi chybí.
2: Víš proč? No. Protože že jo, když byly čokolády hořká, tak německy, slovensky tam bylo horka. Vždycky přeloženo horká. Takže jsem si myslela, jako, že jsou to hořké maliny. Takže já jsem, a miluju to, miluju tyhle ty poháry.
0: No tak vidíš, tak můžeme zajít spolu někdy.
2: Jo?
0: No. Pochutnáme to poprvé oba. Bude to naše poprvé. Jo?
2: Zajde s Mírou na naše poprvé, dobře.
0: Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
3: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Krásné páteční ráno, už pro vás máme 25,5 tisíce, co pro to udělat? Tak samozřejmě správně doplnit větu, to je podmínka číslo 1. A podmínka ještě důležitější je dovolat se na číslo 257-400-999 a čekat, že vám to zvedneme.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Tak čekejte. Tak ještě jednou připomínám, 257-400-399, uvidíme, kdo tam... Dobrý den, tady Míra s Lubkou, koho tam máme?
4: Dobré ráno, zdravíme.
3: A kdo pak?
4: Já jsem Peťa z Prahy.
3: Peťo, zdravíme. Tak máme tady pro vás větu, kterou nám tu nechal Pepa Vrtal, tedy fotr na tripu, zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Rodina.
3: Rodina. 25,5 tisíce ve hře, pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to rodina, Peťo.
4: Není.
3: A byla jste si jistá skoro, co? Z toho hlasu to cítil, že jste
4: doufala. No, tak ono už bylo tolika typů.
3: Jasný. No tak ještě můžete přemýšlet. Mějte se zatím krásně, hezký víkend. Naslyšenou. Přiložíme, jasně. Je tam vyklidilo 26 tisíc korun, hrajeme za hodinu.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Pojďme v rychlosti za počasím. Dnešní maxima kolem 25, 28 stupňů, k tomu polojasno, jsem tam místy ještě s deštěm. Máme pro vás krátké zprávy a pohled na české silnice už za chvíli.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
0: Teď jsou 2 minuty po půl osmé, tu Láďa Jakub.
3: Pěkné ráno. Poprask v dětských domovech. Na dětské tábory mělo ve středu odjet přes 100 dětí z 11 dětských domovů napříč celou zemí. Jejich ředitelé za pobyt platili desítky, někde i stovky tisíc korun. Tábory ale byly zrušené a doslova na poslední chvíli. Někteří ředitelé dětských domovů se to dozvěděli až na místě, až když dítě dovezli na místo konání. Proto podle veřejnoprávního rozhlasu podali trestní oznámení na pořadatele. Řeka Ohře na severozápadě Čech je téměř bez vody. Velmi špatná zpráva i pro vodáky. A důvod? Vodohospodáři vodu zadržují v přehradě Skalka a Jesenice u Chebu, a to kvůli vodním elektrárnám. Čerá zoufalost. Někdo střílí vzduchovkou po ptácích v hodně oblíbeném zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Do místního parku taky zřejmě někdo nasadil ryby, které požírají ostatní vodní živočichy. Nedávno někdo zničil lavičky, poničil okapy a parapety. Správce zámku tak museli zkrátit otevírací dobu parku o 2 hodiny. Neví si totiž s vandaly i narkomany rady. A švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play-off ve Vancouveru Alžírsko 2-0.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
3: Ucpaná jede jednička z Brna, tedy na Brno, před Brnem od Prahy na 188 kilometru.
0: Před Brnem, za Brnem nikdo nesmí stát.
3: Přesně tak, jsem se do toho nějak zamotal, jako by v té koloně. Samozřejmě od Prahy na Brno, před Brnem na 178 kilometru se to štosuje u exitu Ostrovačice. D7 na příjezdu do Prahy od Slaného na 10 minut před letištěm kvůli omezení a 34, to je kraj Vysočina v jihovýchodních Čechách. Z Pelhřimova do Humpolce se taky zdrží. Kolony jsou od Velkého rybníka, tak bezpečně dojeďte s Mírou a Lubkou.
0: Prázdninové ráno, Frekvence 1 s vámi, pátek s datem 3. července.
5: Krásný pátek.
0: Objevil jsem tady soupis obcí, které mají ve svém názvu jídlo, kdybyste si chtěli udělat nevšední tour třeba po zemích českých.
5: Páteční žranici.
0: Páteční žranice, jo, tak no. Jenom tak v rychlosti, myslím, že to zvládnu, ale jich za stolik není. Višňová, těch je milion, jo. Řeřichy. Skořice, to jsem nevěděl.
5: Skořice je obec?
0: Skořice je obec a je to, odhaduju, tak nějaká, bych řekl, Příbram, že by to mohla být někde, tak zhruba tím směrem, možná Písek, tam někde. Jo, tak mám slepou mapu k tomu, prosím vás, jo, byste věděli. Ořech je jasný, to je u Prahy, potom jsou tady chleby, hřibojedy, brambory, telecí, hruška, ano. Tvarožná lhota, hovězí a hracholusky. Takový ten základní součet.
5: Víš, že mě to ale vůbec nenapadlo u těch hracholusek, jako z dětství, že jsou to hrachový lusky.
0: No,
5: a vlastně mi to nenapadlo, ani jsme tam loni byli na kempu, a že to teďka jako takhle pojmenuješ, tak že je to spojený s jídlem.
0: Buď úplně v klidu. Mně došlo až třeba v 35 letech, že Vrchlabí je Vrch Labe. A to tam odsaď kousek bydlím. No, tak hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: Nádherné páteční ráno, Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, potom jste tu dobře. V restauracích a barech označených samolepkou Food Marks si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: Co proto, přátelé, udělat? Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, najít kód a zadat ho do aplikace Coke App a... To je vlastně všechno. Jinak teďka po Česku vyráží i náš kolega Tomáš Fíla. Ten má auto plné cen a měli bychom ho mít na telefonu, aby nám řekl, kam dnes. Tome, hezké ráno.
2: Ale krásné dobré ráno vám přeji. Tak samozřejmě i dnes vyrážíme za našimi posluchači a bude to opět na jih Čech. Dneska máme namířeno do Písku, vlastně k jednomu z nejstarších vlastně kamenných mostů v Čechách. Tady já Písek zbožňuju, Písek je nádherný město, takže dneska jdeme do Písku na Alšovo náměstí. Budeme tam přesně v 10.00. První, kdo přijde za námi, dotkne se našeho žlutého frekvenčního offroadu, ten získává 500korunovou poukázku do sítě restaurací Food Marks, tomu slunečním brýle, plážovou osušku, plážovou tašku a plato nápojů Coca-Cola. Takhle jednoduché to dneska bude, počasí nám přeje, je krásně, takže já doufám, že se nás tam sejde hodně a že vítěz samozřejmě z toho bude mít radost, jako každý den.
1: My jsme možná, Tome, tenkrát měli, když si začínal tuhle letošní sezónu s Coca-Cola, tak jsme měli zkusit změřit, za jakou rychlost řekneš právě to, co všechno vezeš, protože se to zrychle. A myslím si, že na konci prázdnin potom bys byl třeba na polovině toho času.
2: No to už bude jenom taky... A je to tam.
1: Přesně. Plátina, taško, pláč, vládyko, bylo by to tam. No tak jo, takže dneska 10.00, nádherný jeho český Písek a k tomu Alšovo náměstí a ty tam budeš s naším žlutým autem a budeš vyhlížet naše posluchače.
2: Samozřejmě a před obědem zprostředkujeme tu atmosféru i pro všechny naše posluchače z celé republiky.
1: Tak jo, Tome, šťastnou cestu, hezké ráno.
2: Krásné ráno, ahoj.
1: Tak mimo jiné, pokud jste dobře poslouchali, Tomáš veze i vouchery do restaurací Food Marks a mapu podniků Food Marks najdete jednoduše právě v aplikaci Coke App anebo přímo na jejich stránkách, to znamená Coca-Cola.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii, kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: asi 360 let už, že v případě, no to letí, Láďo, nemyslíš si, jako, bys řekl, no tak to je 15 let, on to bude určitě víc. Tak se těšte, je tu Láďa, jakou budou zprávy za chvilku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland. Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
5: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A je tu Láďa Jakub, hezké ráno.
6: Pěkné páteční ráno, Brno čeká o víkendu dopravní kolaps u D1 a D2. Češi se na další výpadky elektřiny vůbec nepřipravili. A na Královéhradecku vypuknou další bitvy, začíná se dneska. Zatímco Prahu trápí už 2 dny opravy k Belské ulice a případné kolony, na své si přijdou i šoféři v Brně o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Hlavně v místě, kde se přestavuje křižovatka brněnské D1 a bratislavské D2. Z pátku 3. na sobotu 4. července, tedy v noci na zítřek, bude D2 úplně uzavřená. A to kvůli betonáži nosné konstrukce mostu nad D2 od 19 hodin dnešního večera do 9 zítřejšího dopoledne. Ze soboty 4. července na neděli 5. se pak uzavírka zopakuje ve stejném termínu. A od neděle 5. července do úterý 7. bude úplně uzavřena cyklostezka podle řeky Svratky, a to v místě pod stavbou. Cyklostezka podle řeky Svitavy zůstává uzavřena dlouhodobě. Rok po loňském rozsáhlém blackoutu se podle průzkumu společnosti EPET ukazuje, že Češi jsou sice klidnější, na podobné situace se ale příliš nepřipravili. Zároveň od svých dodavatelů energií čekají nejen dodávky proudu, ale taky rychlé a spolehlivé informace v případě krizových situací. Obchodní ředitel společnosti EPET Roman Schmidt k tomu doplnil.
7: Každý zákazník samozřejmě může zavolat svému dodavateli a zeptat se, jestli se jedná pouze o nějaký lokální výpadek, anebo jestli se jedná o nějaký rozsáhlejší blackout. A samozřejmě ten dodavatel mu tu informaci rád předá, o jakou situaci se jedná a jak se má dále chovat.
6: Základní přípravu, tedy alespoň nabitou powerbanku a bateriovou, by podle něj měly svítit všichni doma. Podle průzkumu to tak ale nemá ani polovina domácností. Český statistický úřad dnes zveřejní odhady sklizní za červen. Zemědělci začali první porosty sklízet už v týdnu od 22. června na jižní Moravě. Na hodnocení sklizně je ale podle zemědělských organizací ještě brzy, ale čekají, že sucho a horka se do ní promítnou a v některých krajích můžou být výnosy nižší oproti minulým letům. Mimochodem, zemědělci loni sklidili 7,75 milionu tun základních obilovin, meziročně o 890 tisíc tun víc. Míříme na východ Čech. Královéhradecko se od dnešního dne vrací o 160 let zpátky. Krajské město a jeho okolí si připomíná výročí jedné z nejkrvavějších bitev.
8: Počínaje dnešním dnem startuje celá řada akcí, jak v Hradci Králové, tak na Chlumu, ale i dalších místech připomínajících 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Ve Střezeticích bude odhalena pamětní deska a na Chlumu otvírají interaktivní muzeum války. Chybět nebude pochodňový průvod na pruský hřbitov, trhy na Velkém náměstí a ohňová show. V sobotu v hradeckém centru proběhnou dobové přehlídky, bitvy i koncerty a v neděli bude velkolepá rekonstrukce bitvy na Chlumu. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
6: Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. 13. nasazený Lehečka porazil na londýnském trávě Slováka Alexe Molčana 6-3, 6-2, 6-4. Turnajová devítka Nosková zdolala Kamilu Osori z Kolumbie 6-3, 4, 6 a 6-2 a Bousková zvítězila nad Italkou Terou Katerinou Grant 7-5, 6-3.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: Dneska bude polojasno, trochu přeháníky čekáme ve Slezsku, na severní Moravě nebo na jihu Vysočiny. No a teploty do 25 stupňů. Nejčastěji na Hodonínsku a Uherskohradišťsku může být až 28.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Kolony jsou teď na východě Čech na konci dálnice D11 u Jaroměře na Náchodsku. Už z dálnice se to štosuje, je to zhruba na čtvrt hodiny. D1 na příjezdu do Brna z Prahy hlásí tradiční kolony už od 175. kilometru si postoupí.

0: I když teda jsem si všimla, že hromada kuchařů už říká, že to ani nakládat nemusí.
1: No, že ho zdevastuješ trošku, no, že spíš lepší jako kvalitní maso a moc ho nemordovat.
0: Já si pamatuju, že jednou jsem přijela za strýcem do Jeseníku a on měl naložený maso a měl ho naložený ve skořici. A bylo to strašně zajímavý. Takže jestli i vy máte třeba nějaký netradiční tip, jak se postarat o maso na grilování, dejte nám vědět.
1: Ve skořici, jo?
0: Ve skořici.
1: To je strašně zajímavý.
0: Ve skořici na slano, normálně skořice a sůl.
1: No, chápu, ale já když jsem taky poprvé měl svíčkovou rajskou se skořicí, tam byl rajsk, tak taky mě to vlastně překvapilo a chutnalo.
0: Je to moc dobrý, někdo tam strouhá i perník. No, tak to jsme se dostali...
1: Gastro okénko na frekvenci 1.
0: Každopádně, 736 300 444, pište, jak netradičně upravit maso.
2: A Lubka Ponížilová.

0: Frekvenci jedna s vámi. My jsme tady začali řešit grilování, protože zítra je nějaký jakoby sváteční světový...
1: Zítra je den grilování.
0: Den grilování, to je fuk. Tak jsme tady řešili nějaký netradiční způsoby naložení asi ideálně masa, ale vlastně čehokoliv. Lubka přišla se skořicí. Já sám o sobě jsem jako dobře naložený, velmi často.
1: Ani nepotřebuješ skořici, viď?
0: V pivu.
1: No, no jo, co? Ale v pivu. No. Víš, co je zajímavý? Já mám třeba alergie na pivo, ale když mám do piva naložený maso...
0: Tak to nevadí, jo?
1: Tak mě to nevadí.
0: Ale to se možná tam, ono se to nějak zničí, to, co ti tam vadí, se tam asi zničí.
1: Asi no. Se to zlikviduje, no. Ale jinak jsme tady teda vyzývali, ať nám napíšete něco, něco netradičního.
0: Vyzývaný jsme.
1: Vyzývaný. A prosím tě, přišel tady od Lubora tip na kurkumu, citrusové ovoce a jogurt a do toho to maso naložit.
0: A co pak s tím? Pak se to vyndá, griluje to samostatně, nebo?
1: No jo, to je jako,
0: nebo s tím, nebo ten jogurt z toho umeješ?
1: Ne.
0: To tam
1: ne,
0: hodíš na grill, hodíš
1: tím,
0: jogurt, jo?
1: To s tím a vypadá to, že je to kuřecí maso.
0: No a na tom je broskev, ale to, na to jsme dobrý,
1: ne, Češi. Ne, broskev není citrus.
0: Jo, to je jedno.
1: Ale prostě... jo, broskev, no. No. Ale ne, tohle jsou nějaké citrusy. No. Takže možná nějaká mandarinka, pomeranč, prostě to promíchat.
0: Ale jsou tropický ovoce, prostě obecně jsem si tak říkal. Ale je fakt, že prostě kuřecí plátek z broskví, to je nám blízký.
1: A se sýrem.
0: No, tak to můžete zkusit, grilujte si broskev, bude to dobrý.
1: Ale grilovaná broskev asi bude dobrá.
0: To bude, no. Musíš jí zalít nějakým chlastem. A kdybys neměla broskev, tak jenom ten chlast.
1: Broskev, broskví, no. Zalít. Ale banán. Banán grilujeme ve slanině.
0: V čem?
1: Ve slanině.
0: No tak to si ještě probereme. Hezké ráno.
2: Frekvence 1.

0: a přejeme krásné páteční ráno. Pojďme proplácet vaše účty.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Krásné páteční předvíkendové ráno. Musím se přiznat, že jsem dneska na to koukala. Říkala jsem si, ježiš, tady nějaký chudák naboural dopravní značku a už se mu to stalo po třetí za sebou. A ono ne, ono to je v podstatě daleko veselější příběh.
4: No.
3: Třetí značka na držák kol, na tažné zařízení, aby se mohlo jezdit na dovolenou i s kolem. Proto si myslím, že zrovna ty máš pochopení. Takže voláme Janu a voláme Kamenici nad Lipou.
4: A tam to mám mimochodem taky moc rád teda. Důvod je jasný. Zkusíme, jestli Jana náhodou není zrovna někde na dovolené, aby nám to nepokazilo, což se nám v létě bohužel tady stává, ale uvidíme. Necháme se překvapit. Voláme směr Kamenice. Zatím bezúspěšně tedy. A pozor. Jani, dobré ráno, tady Míra z Lubko, moc vás zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Ježišmarja.
4: A to bylo teda, chvilku to trvalo, než to doteklo, co?
5: No to jo, to jo.
4: No rychlá otázka, které rádio platí za vás.
5: My to tady... Co? Rádio Frekvence.
4: Tak, jasný. Vy to posloucháte, jasně, já tam slyším to zpoždění.
5: No my to máme v autě puštění.
4: A který nám leze z rádia. No k nám dorazila účtenka, že byste od nás chtěla proplatit třetí značku, jak tady Lubka poznamenala. Měla pocit, že jste nabourala někde dopravní značku, teď ji musíte zaplatit. Ne, je to SPZka vlastně na nosič na kola. Kam vyrazíte letos s kolama na dovolenou?
5: No, teď zrovna o víkendu jedeme do Berouna.
4: Do Berouna.
5: Karštejn
4: a
5: tak.
4: Už jste tam byla někdy na kole? Pozor, na tom Křivoklátku jsou brutální kopce. Jo? Od spoda koukat na to. Nepouštějte se do žádných větších záležitostí.
5: Kopce to je koření cyklistů.
4: No dobře, ale tam jezdí opravdu trénovat špičkoví sportovci, takže bacha na to, ať nenadáváte celý víkend. Každopádně moc si to užijte, počasí bude přát. Na silnici opatrně a tentokrát za vás platí Frekvence 1. Mějte se.
5: Ježiš, to je super. To jste mi udělali strašnou radost.
4: To jsme moc rádi.
5: Já jsem vyhrála, tohle to je snad prvně.
4: No, tak snad to nebude naposled.
5: No tak, moc krát děkuju.
4: Mějte se, naslyšenou.
5: Vy taky, hezký den, naslyšenou, ráda vás.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
1: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen...

0: tyto hity.
1: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity.

0: páteční ráno, Frekvence 1 s vámi, přejeme vám, ať se dobře vstává, pokud už jste na nohou, třeba se chystáte vyrazit někam na prodloužený víkend, tak si to hezky užijte. Počasí by nám mělo přát, ale podrobně o něm teď na Frekvence 1 promluví Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na Frekvence 1.
2: Krásné ráno. Po nočním přechodu slabé studené fronty máme na většině území Česka opět zalito. A před námi je ten nejchladnější den za posledních 19 dní. V Čechách se rtuť teploměru zastaví pod letní hranicí 25 stupňů Celsia. Pouze na jižní Moravě naměříme až 27 stupňů. A převládat během dne bude polojasno. Během dne se bude místy vytvářet kupovitá oblačnost. Na horách se velmi ojediněle mohou vyskytovat i dešťové přehánky. Sečteno a potrženo, páteční charakter počasí nemá chybu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
0: Přesně o půl deváté začínají krátké zprávy. Máje Ládě, Jakub.
5: Dobré ráno. Muž a pět dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhl blesk, dnes opustili nemocnice. Všichni jsou v pořádku. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. Na Frýdecko-Místecku se od úterý bude opravovat zhruba 3,5 km dlouhý úsek frekventované silnice první třídy 56 v Beskydech mezi Ostravicí a přehradou Šance. Rekonstrukce potrvá necelý měsíc a přijde skoro na 620 milionů. Řidiči tam musí počítat s dopravním omezením. Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku budou mít školku na dálku. Služba bude určena předškolákům, které má připravit na vzdělávání na základní škole. Jak to bude vypadat, to zjišťujeme a povíme v dalších zprávách. V New Yorku se usídla Organizace spojených národů upálil muž z Tibetu. Chtěl tak vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. A fotbalisti Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Gonzalo Ramos. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pirenejského derby se Španělskem. Hrát se bude v pondělí od 21 hodin našeho času v americkém Dallasu.
1: Frekvence 1. Doprava.
5: A ještě informace pro ty, kteří teď držíte volant v ruce. D1, 36. kilometr z Prahy na Brno hlásí předmět na vozovce, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Na vozovce tam leží deska, v místě se zpomaluje. Opatrně buďte na D35 na 266. kilometru na nájezdu od Olomouce. Na Mohelnici máme mrtvou srnu v jízdním pruhu. D10 na odbočce v České Lípa Kosmonosy na 47. kilometru stojí na zebře odstavené porouchané vozidlo. No a pozorní buďte i v okrese Frýdek-Místek v Krmelíně v Brušperské ulici. Tam ČES provádí výměnu drátu elektrického vedení. Probíhá tu kyvadlový provoz jedním pruhem. Mírně se zdržíte. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. Ať vám to dál dobře jde s Mírou a Lubkou.
0: Frekvence 1 s vámi, hezké páteční ráno.
2: Krásné ráno.
0: Grilování, velké téma, nám se tady trošku strhla teda samozřejmě. Bitva o tom, jak nakládat ideálně, v čem a v čem to je dobrý a v čem co máte vyzkoušený a ověřený. Lubka přišla banán ve slanině.
2: Jo.
0: Se slaninou teda na grilu.
2: Banán ve slanině, no. Normálně ho nakrájíš na takový kousíčky jako šířka té slaniny.
0: Ano.
2: Zabalíš ho, propíchneš ho.
0: Chápu.
2: A ogriluješ.
0: No.
2: A dokonce jsem viděla, že takhle lidi grillujou i sušený švestky, taky je balej do slaniny.
0: No.
2: A to si myslím, že může být taky dobrý.
0: Banán se slaninou.
2: Banán se slaninou, no.
0: Přátelé, posloucháte speciální vysílání s Láďou Hruškou. Láďu, tím to zdravíme.
2: Počkej, měla jsem spolužačku na Gimplu. Tyjo, dneska teda utíkáme, ale to nevadí, jsou prázdniny.
0: No, tak povídej.
2: Měla jsem spolužačku na Gimplu a ona nosila na svačinu rohlík namazaný marmeládou s vysočinou.
0: Mm.
2: že normálně rozkrojila rohlík, žádný jasně. Máslo, nic, jenom tam dala
0: marmeláda
2: prostě nějakou,
0: vysočina,
2: nějakou rybízovou marmeládu, do toho položila plátky vysočiny a tak to nosila na svačinu.
0: Mm-hmm. A proč to tak máš, děvenko? Když já mám ráda marmeládu a mám ráda i salám, tak proč si nevezmeš dva rohlíky? Maminka mi dává jenom jeden. Tak já to takhle... Efektivita především.
2: Ne, ale tak to je podobný třeba, že jako brusinky ke svíčkovi.
0: To je pravda. Hezké ráno.
2: Dobré jutro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 26 tisíc nám tady leží na stole, na frekvenci 1. Kdo ty peníze asi chce? Volejte 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Úplně na stole nám tady neleží, ale slibujeme, že je pošleme, pokud se zadaří, tedy doplnit to jedno jediné slovo. Tak ještě jednou připomínám, opakuj polubce 257 403 9, číslo, na které teď voláte. Koho tam máme? Hezké ráno.
4: Dobré ráno, tady je Petr.
3: Petře, moc vás zdravíme, co chystáte na víkend?
4: Odpočinek,
3: jo, tak možná...
4: unavený jsem z práce.
3: Dobře, tak možná budete odpočívat s 26 tisíci v kapse, uvidíme, nebudeme předbíhat. Tady je věta, kterou nám tu nechal Pepa Vrtal, tedy fotr na tripu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak Petře.
4: Zkusím baterka.
3: Baterka? 26 tisíc ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to baterka. Petře, je mi to líto.
4: Nevadí,
3: ale není.
4: Nevadí.
3: Odpočívejte hezky, mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuji, nápadobně, naslyšenou.
3: Naslyšenou. Díky tomu ale přihlížíme. Děti stovku 26,5 tisíce ve hře na frekvenci 1 dnes dopoledne. Tak zůstaňte s námi.
2: Vychází Červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Za chvíli bude 9, po 9. hodině pokračujeme s Lubkou, Miloš je na dovolený. No a před námi víkend dokonce prodloužený, hezky si ho užijte a my si dáme zprávy už za chvilku.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
2: Aktuální hity. Je to tak správně, jen se neumím. A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
1: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A dorazil Láďa Jakub, je tu, hezké ráno.
4: Hezké ráno, zaplacené tábory pro děti z dětských domovů se nekonají. Češi jsou v Evropě ojedinělým svým zájemem o dovolené first minute a řeka ohřeje bez vody. Ještě jednou pěkné ráno, či chcete-li dopoledne s datem pátek 3. července. Popraska v dětských domovech na dětské tábory mělo ve středu odjet přes 100 dětí z 11 dětských domovů napříč Českou republikou. Jejich ředitelé za pobyt platili desítky, někdy i 100 tisíc korun. Tábory byly ale zrušené a doslova na poslední chvíli. Někteří ředitelé se to dozvěděli až na místě, až když dítě dovezli na místo konání. Proto podle veřejnoprávního rozhlasu podali trestní oznámení na pořadatele. Češi jsou v Evropě ojedinělí svým zájmem o dovolené first minute, tedy že je objednávají a platí třeba i rok před odjezdem. Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur Frekvence 1 řekla, co je levnější, jestli first minute nebo zájezdy na poslední chvíli, tedy takzvané last minute.
5: V České republice jsou poměrně silné first minute prodeje, my prodáváme s velkým předstihem, to v západní Evropě není úplně tak časté. Si některé cestovní kanceláře garantují, že first minute jsou nejnižší ceny. Ale samozřejmě, pokud nejsme nároční, nemáme náročné požadavky, tak na last minute, třeba v červnu, bylo možné vycestovat letecky all inclusive do hotelu i pod 10 000 korun na osobu, takže ty ceny byly opravdu velmi nízké. Teď samozřejmě v červenci se ceny mírně zvyšují, takže pokud nejsme nároční, pořídíme dovolenou leteckou do hotelu třeba se snídaní okolo 15 000 korun na osobu v last minute.
4: Řeka Ohře na severozápadě Čech, tedy v Karlovarském a Ústeckém kraji, je téměř bez vody. Velmi špatná zpráva i pro vodáky. Na důvod vodohospodáři tvrdí, že vodu zadržují v přehradě Skalka a Jesenice u Chebu, a to kvůli vodním elektrárnám. Včera zoufalost, někdo střílí vzduchovkou po ptácích v hodně oblíbeném zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Do místního rybníku taky zřejmě někdo nasadil ryby, které požírají ostatní vodní živočichy. Nedávno někdo zničil i lavičky, poničil okapy a parapety. Správce zámku tak museli velmi zkrátit otevírací dobu parku. Neví se totiž s vandaly i narkomanii na krady. Hitem internetu je zpěvák, který kombinuje metal s náboženskými písněmi. Řecký pravoslavný kněz Dionysos Tabakis se stal nečekaně hudební senzací po tom, co vydal album s názvem Paradise Metal. V něm kombinuje různé žánry, od doom metalu přes rap a elektronickou hudbu až po byzantské církevní prvky. Jeho tvorba nahraná v domácích podmínkách, třeba v kostelech, získala kultovní status a oslovila i mezinárodní hudební kritiky.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Co nás čeká, nemine, dnes bude polojasno, mraků bude docela míň, no a teploty se budou pohybovat nejčastěji do 25 stupňů. Jinak oblačnost, výjimečně přehánky čekáme ve Slezsku, na severní Moravě a na jižní části Vysočiny, jinde bude vesměs slunce, no a 28 stupňů naměříme dokonce na jižní Moravě, na Uhersko, Hradišťsku a Hodonínsku.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: D1 u Koberovic z Brna na Prahu hlásí nebezpečnou situaci ve stoupání a v zatáčce na 76. kilometru D1 z Brna na Prahu je odstavená dodávka, je to špatně vidět, tak v místě nohu z plynu. D1 ještě jednou, tradiční kolony na Brno jsou od 9 křížů, tedy kamiony stojí už od 9 křížů, osobní auta se do kolony zařadí od Kývalky. A D7 hlásí kolony na čtvrt hodiny v obou směrech, jak z Prahy na Louny a Chomutov, tak v opačném směru u letiště Václava Havla v Praze Ruzyni na 15 minut, jak z Evropské, tak od Slaného. Tak s tím počítejte a udělejte si časovou rezervu. Ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1, vysílá Míra Slupkou.
6: Krásné páteční předvíkendové ráno na Frekvenci 1. Předpokládám, že do Jižní Koreji se nikdo z vás jako v nejbližší době nechystá.
7: Do Severní se chystám.
6: Jo. No. Cítíš se příliš svoboden.
7: No, ale někdo mi o tom člověče teďka říkal, že by se tam chtěl podívat.
6: Do Severní Koreji.
7: Ne, do Jižní.
6: Jo, do Jižní.
7: Severní asi nehrozí. Ne,
6: To
7: musím můžeš koupit jenom jednosměrnou.
6: Já si myslím.
7: No, že tam by bylo těžký se jako by tě pustili
6: zpátky. No. Ale prosím tě, co mě zaujalo? V té Jižní Koreji normálně přemýšlí o tom, že chodníky rozdělí na pomalý a rychlý pruh.
7: Ale tomu rozumím.
6: Já tomu taky rozumím.
7: Představ si Václavák třeba, jak je natřískanej. Kolem Staromáku, samozřejmě turisti se chtějí kochat, koukají kolem sebe a ty potřebuješ jít třeba rychle, tam je to skoro nereálný.
6: Má to zvýšit bezpečnost, což je fakt jako super. Oni přemýšlí o tom, jak by to bylo. Vypadá to, že na jedné půlce je takový člověk, který skoro běží, na druhé je takový ten pomalej. Já teda musím říct, že jsem vlastně za tohle vděčná třeba i v bazénu, když je
7: rychlej a pomalej pruh.
6: Bohužel často je to potom tak, jako že člověk si jde plavat tam, kde je volnějš a ty máš pak smolík pacholík. Ale jo, za mě je to fakt dobrý nápad, no.
7: To jo, umím si to představit. No jak cyklostezka.

0: část chodníku, tak to bude ta část chodníku, kde jsou lampy a značky.
1: Jo, takhle, já jsem myslela, že to bude ta část chodníku, kam někdo vysype připináčky.
0: Pojďme to nezveličovat. Zlepšuje se to.
1: Zlepšuje se to, ale tohle je podle mě maličkost, která by v podstatě stála pár korun, i když oni by samozřejmě na radnicích našli takže způsob, jo, jak by na to mohl Franta nebo Tonda vydělat, ale myslím si,
0: Andrej,
1: že by to... Ano.
0: Hezké ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1, tak ty si tady, Míro, před chvilečkou mluvil o tom, že bychom mohli vyrazit po obcích, které mají v názvu jídlo.
1: Jasně, hovězí a spol.
0: Já jsem si úplně vybavila historku s mojí starší dcerou někdy, no teďka nedávno to bylo. Měli sraz s kamarádama a ona říkala, ty, oni chtějí jít, máme, do nějaký zoologický, byli prostě domluvený, že půjdou prostě někam si sednout, jo.
1: No.
0: A ona říkala, že oni předtím jdou ještě jako do nějaký zoologický a že neví, jestli to stihne a že vlastně jako o zoologickou klidně přijde, že za nima půjde až do té hospody. A ona, ta zoologická, ty to určitě jako pivař znáš.
1: Pivní zoo.
0: Je pivní, pivní zoo.
1: No.
0: A ona říkala, tak já tu zoologickou o to oželím a přijdu za váma, až do hospody.
1: Jo, tak to je trapas, no, trošku. Pokud byste si chtěli udělat takovýhle výlet, po Praze se chodí opravdu pivní zoo, a to je u tygra, u hrocha, u černýho vola, u medvídku.
0: Jasně.
1: Je tam toho víc, no.
0: Ještě můžeš jít do botanický zahrady, nebo do dendrologický zahrady, ať jsme přesní, že jo, že to máš pod kaštany, u tříliv.
1: Jo, takhle. Dokonce jsem si všiml, že v Praze je hodně i těch trojek právě.
0: Jo.
1: U tří slunců, víš, a takže bys mohla chodit i po těch...
0: Tak i matematickou tur můžeš jít.
1: Dá se všechno vymyslet prostě.
0: Prostě co pivař nevymyslí.
1: Hezké ráno.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybírá

0: Za minutu bude půl desáté. Dnes nás čeká vlastně celkem příjemný den. Teploty kolem 25 stupňů. Na Moravě tam bude tepleji až kolem 28. A k tomu má být polojasno. Jsem tam možná ještě s drobnějšími přeháňkami. My si dáme krátké zprávy a taky pohled na silnice. Už za chvíli.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
0: Teď je přesně půl desáté, krátké zprávy, Láďa Jakub.
6: Pěkné prázdninové ráno, pojďme se podívat, co se stalo nového. Základních obilovin se letos v Česku sklidí necelých 6,5 milionu tun, tedy o 16% méně než loni. Uvedl před chvílí Český statistický úřad. Odhadovaná sklizeň řepky klesne, a to meziročně o 17%. Podnikatelé Michal Strnad a Pavel Tykač mají zájem o část podílu čínské Sinochem v italském výrobci pneumatik Pirelli, píše Corriere della Sera. Moldavský premiér Alexandru Munteanu překvapivě oznámil rezignaci. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Důvod premiér neupřesnil. Nejméně 40 lidí zemřelo, dalších 8 lidí se zranilo při nehodě autobusu, který se dnes v Balúčistánu na jihozápadě Pákistánu zřítil do strže. Autobus byl přeplněný a jel nepřiměřenou rychlostí. A na jediné ozubnicové trati v České republice mezi Tanvaldem a Harachovem na Jablonecku dnes začala hlavní část sezony jízd historických vlaků. Na zubačce budou jezdit každý týden od pátku do neděle až do konce letních prázdnin. Informoval nás o tom ředitel železniční společnosti Tanvald, které nostalgické jízdy připravuje. A míříme na silnice.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Opatrní buďte v tuhletu chvíli řidiči na D1 před Brnem, máme tam kamiony už od 9 křížů v koloně, osobní auta dojedou do kolony až od Kývalky. D7 na letiště, 15 minut i v opačném směru se zdržíte a pozorní buďte na D1 u Koberovic z Brna na Prahu. Ve stoupání v zatáčce v 76. kilometru by měla být odstavená dodávka, každou chvíli by ji měli odtáhnout. Další informace přicházejí z D3, 96. kilometr z Kaplice na Mezno stojí poruch. Auto a pozorně buďte v Ostravě na Pavlovově ulici, taky tu máme nehodu. Porouchané vozidlo tu stojí. Bezpečně dojeďte, ať vám to dál dobře jede s F1, Mírou a Lubkou.

0: Přátelé, užíváme si prázdniny na Frekvenci 1. Občas se za námi někdo zastaví a když se za náma někdo nechce zastavit, tak ho máme nahranýho z doby, kdy ještě prázdniny nebyly.
1: A kdy se ještě zastavit chtěl?
0: Což je případ taky herečky Sáry Rychlíkové, která je tu teď vlastně s námi a zároveň není.
1: Zároveň není.
0: Sáro, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
0: Krásné ráno.
1: Normálně to je kouzlo. My se sice potkáváme v červnu, ale tohle povídání o prázdninách si pustíme takhle krásně v červenci.
0: Já jsem se to měsíc právě zestárla. A já třeba vím, že Sára miluje otázku, jak se máš?
2: Moc, děkuji.
0: Super, ano, je to, ne?
2: Krásně.
0: Co, brusle, všechno v pohodě?
2: Brusle, se dostáváme k tomu taxikáři,
0: to Lubka zase vůbec neví, to tady proběhlo,
1: jindy.
0: Tady je důležité, aby byla dobrá atmosféra. Hmm. Tak, co o prázdninách? Předpokládám, že hlavně divadlo.
1: No to jsou ty Shakespeareovky.
2: Hlavně především a nic jiného. No, ale ano. No,
0: pojďme si dát třeba nějaký tip někam na výlet. Sára je z Příbrami, co třeba na Příbramsku nějaký výlet oblíbený?
1: Svatá Hora nebo Doly?
2: No, to ano, ale...
0: Tak jo, tak jinak,
2: Brdy, já si brdy. Myslím, já jsem se s tý Příbrami těšila pryč a vlastně zjišťuju, jak moc mi chybí, ale myslím si, že teda... Zlatá Hora, ano, ale co mi chybí, je ta zeleň a to jsou ty Brdy, které, ať je to kamkoliv, tak jsou nádherný. Fakt.
0: No a jinam tady po Čechách, kde to máte ráda?
2: Jinam po Čechách, Švýcarsko, já teď nevím, Šumavu, já mám fakt ráda o takhle u těch hranic.
1: Když jsme si povídali teda v tom červnu, tak jste zmiňovala surfování. Dá se vůbec třeba v Česku nebo na, jako v Čechách nebo na Moravě někde
0: surfovat? Na vlnách, jako.
2: Ale já jezdím za lodí. Ano, to se dá, surfovat za lodí na wakesurfu nebo na wakeboardu a to už je i v Praze. Myslím si, že to je i v Praze. Pak to bylo v Mostě a já jezdím...
0: V Mostě jedu.
2: No. V Mostě jdu a já jezdím,
0: No,
2: na wakesurf, rozkoš, na rozkoši.
0: Na rozkoši, jo.
1: Na rozkoši.
2: U Náchoda.
0: U Náchoda.
1: Jo, u Náchoda.
0: No, na rozkoši, u Náchoda.
1: Na rozkoši, u Náchoda. Vidíš, já jsem si představila ten rybník u Průhonic.
0: Já ten se taky jmenuje Rozkoš, jo.
1: Ten se taky jmenuje.
2: Jo.
1: A teď jsem si...
0: ten má 20 metrů a jezdí zběsilec tady... na člunu nějaký a tahá za sebou Sáru, jo. Furt dokola, jak Sáblíková, furt doleva.
1: Já jsem si říkala, jako jak tam může jíst.
2: No ale oni tam ten wake, na ten, ne na wake surf, ale na wakeboard, na to, co je zatím, tak to snad bylo někde u Divoký Šárky, nebo tak?
1: Jako fakt?
0: Na Čbánu možná, ne?
2: No ano.
0: Na Čbánu, no.
2: Takže, jo, určitě, já jsem tam i byla jedno.
0: A padáte? Jako,
2: prosím.
0: Padáte?
2: Někdy, jo, ale protože mě bolej, jako už mě spíš bolej ruce, víš, jo. Ale já ten wakeboard nemám ráda. Mě z toho bolej strašně...
0: Ruce.
1: Strašně ruce.
0: Až padám, tak mě bolej ruce.
3: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
4: Hudební novinky.
3: Trby ze světa slavných.
4: Song za odměnu.
3: A dorazí i zajímavý host.
4: Kdo to bude tentokrát?
3: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
4: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
3: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najdete podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: chvíli bude 10. Po 10. hodině to nejlepší z muziky. Vy se můžete těšit třeba na Miley Cyrus. Bude Kateřina Marie Tichá. A nebo Brian Adams. Samozřejmě také hrajeme o peníze, v posledním slově 26 tisíc. Tam je, tak můžete vyhlížet právě dnes dopoledne. Bude tu s vámi Robin Sobek, který je nabídne a samozřejmě vás také vyprovodí k tomu prodlouženému víkendu. Hezky si ho užijte a dobré páteční dopoledne.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
6: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
7: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Je to tak, těsně před 10. jsou tady zprávy a taky připravený Láďáku. Přejeme konečně hezké páteční dopoledne.
9: A prázdninové k tomu, dobré dopoledne. Kriminálka podezírá primáře z Děčína z předávkování pacientů opiáty. Karlovy Vary budou příští rok k nepoznání. Za pár dní sem přijede na festival i Juliette Binoche. A na Slovácku mají školku přes internet. Tady jsou podrobnosti. Skandál na severu Čech. Kriminálka podezírá primáře z Děčína z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřuje jako vražda spáchaná na více osobách. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice. Lékaře postavila mimo výkon služby. Kolika pacientů se to týká, zatím není jisté. Zatímco Prahu trápí už dva dny opravek Belské ulice na severovýchodě metropole a případné kolony, na své si přijdou i šoféři v moravské metropoli o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Hlavně v místě, kde se v Brně přestavuje křižovatka dálnic D1 a D2. Z pátku 3. na sobotu 4. července, tedy na zítřek, bude D2 úplně uzavřená. A to kvůli betonáži nosné konstrukce mostu nad D2. A to od 19. do zítřejší 9. dopolední. Ze soboty na neděli pak se uzavírka zopakuje ve stejném termínu. Od neděle 5. července do úterka 7.7. bude úplně uzavřena i cyklostezka podle řeky Svratky v místě pod stavbou. A cyklostezka podle řeky Svitavy zůstane dlouhodobě uzavřena. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Na slavnostním zahájení má křišťálový globus za přínos kinematografii převzít americký herec Dustin Hoffman, který už je ve Varech od večera. Patří k hvězdným jménům letošního ročníku spolu s Juliette Binoche či Harveym Keitelem. Křišťálový globus si odnese při zakončení 11. července i tvůrkyně nebo tvůrce nejlepšího filmu. Šanci na vítězství mají i tři snímky s českou účastí. No a ve Varech ještě zůstaneme. Státní hotel Thermal v Karlových Varech intenzivně připravuje modernizaci prostranství. Před ním včetně náplavky, fontána ploch přilehlých k parkovišti u řeky Teplé. Řekl nám to generální ředitel hotelu. Opravy zhruba za 100 milionů budou rozdělené do několika etap a kvůli konání filmového festivalu a dalších akcí, která především se konají na prostranství před Thermálem, tak to bude potřeba. Financování chce hotel zajistit z vlastních zdrojů. Tolik tedy západní Čechy a hurá na východ. Královéhradecko na východě Čech se od dnešního dne vrací o 160 let zpátky. Město a jeho okolí se totiž připomíná výročí jedné z největších a nejkrvavějších bitev.
10: Počínaje dnešním dnem startuje celá řada akcí, jak v Hradci Králové, tak na Chlumu, ale i dalších místech připomínajících 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Ve Střeceticích bude odhalena pamětní deska a na Chlumu otvírají interaktivní muzeum války. Chybět nebude pochodňový průvod na pruský hřbitov, trhy na Velkém náměstí a ohňová show. V sobotu v Hradeckém centru proběhnou dobové přehlídky, bitvy i koncerty a v neděli bude velkolepá rekonstrukce bitvy na Chlumu. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
9: Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku budou mít školku na dálku přes internet. Služba bude určená předškolákům, které má připravit na vzdělávání na základní škole. No a jak to funguje? Učitelé poskytují výukové materiály, tedy úkoly, videa nebo pracovní listy skrz online portály rodičům, kteří je pak učí základním dovednostem doma. Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce to mají za sebou. Úředně se před pár hodinami vzali. Sňatek proběhl ještě před svatebními oslavami v New Yorku v Madison Square Garden, které mají vyvrcholit dnes večer amerického času, tedy nad ránem zítra našeho času. O jejich sňatku píše web deníku New York Post s odvoláním na řadu zdrojů. Americká rádia a televize píšou o tom a mluví, že pár oslaví svatbu dnes s tisícovkou hostů, kteří již ve čtvrtek ale uspořádal komornější akci pro stovku lidí.
0: Frekvence 1. Počasí.
9: Co nás čeká, neminé, bude většinou slunce, přehánky čekáme jen ve Slezsku, na severní Moravě a na jihu Vysočiny. No a teploty většinou do 25, na Hodonínsku a Uhersko-Hradišťsku až 28.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
9: No, opatrní buďte taky na dálnici D1 před Brnem od Prahy od kilometru 163. U exitu Velká Bíteš se nám štosují kolony až do Brna. Je to na 30 minut, alespoň pro osobáky, kamiony to mají na delší dobu. D6 z Karlových Varů do Prahy hlásí u Řevničova mezi 32. a 36. kilometrem dva špalky na vozovce. No a ucpané jsou i příjezdy v Praze k letišti v obou směrech. Tak přejeme pevné nervy s Robinem Sobkem. Ode mne ještě jednou hezké prázdninové dopoledne.
8: Ano, ode mne taky hezké dopoledne. Ať už máte namířeno kamkoliv a ladíte nás vlastně kdekoliv, tak dobře dojďte, máme 4 minuty po 10. Já teda musím taky pogratulovat paní Swiftové. Ona se bude jmenovat stejně? Asi jo, ne?
9: Asi jo, Taylor Swift, to jméno má už obchodní značku, že jo?
8: Má, no, je to značka, no.
9: Jo.
8: To, kdyby se jmenoval Taylor Sobek třeba, taky to není špatné. Jako.
9: Až takhle. Chápu.
8: To je dobře, že to chápeš. Já myslím, že jediný, kdo to nechápe, je ona asi, ale...
9: Ale jak by se to četlo? Zoubek.
8: Podívám se i na Zoubek. No nic, Vanessa Paradis, taky XNX, Miley Cyrus, to nejlepší z muziky a určitě vás vezmu taky na zubačku, protože na zubačce začala sezóna, historické vlaky budou v létě jezdit každý víkend, to znamená, že toho můžete využít i vy, no a využijte i toho pátečního dopoledne. Venku je vlastně krásně, není tak vedrno, dá se pěkně poslouchat při pivečku nebo možná i nějakém nealku, je to úplně jedno, prostě frekvence jedna, že jo. A co, jako, dejte si něco tvrdšího, lidi, pátek.
9: Přesně. No,
8: a my jsme v tom s vámi. A my si taky dáme. Tak jdem na to.
1: To nejlepší z muziky a Robin

0: Vanessa Paradis, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, krásně nám odstartovala to dnešní páteční dopoledne plné pohody. Máme minutu po čtvrt na 11 a já vás vezmu na výlet, pojedeme vláčkem pěkně. Protože na jediné ozubnicové trati v Česku mezi Tanvaldem a Harachovem na Jablonecku právě dneska začala hlavní část sezóny jízd historických vlaků. No a na zubačce budou jezdit každý týden od pátku až do neděle, a to až do konce letních prázdnin. Takže můžete vyrazit i vy kdykoliv. Letošní sezóna bude jednou z nejbohatších v historii zubačky. Všichni návštěvníci se můžou těšit nejenom na pravidelné jízdy parních vlaků, ale taky na návrat ozubnicové lokomotivy Rakušanka. No a tematické víkendy, historická vozidla, to všechno budete moct zažít i oblíbenou důlní železnici. A je pravda, že na své železniční nadšenci, nebo takhle, přijdou si na své všichni železniční nadšenci, přijdou si na své rodiny s dětmi, turisté, kteří vlastně hledají takový nevšední zážitek v Jizerských horách. A jedná se o 125 let starou zubačku, která je vlastně technickou památkou. Trať mezi Jizerskými horami a taky Krkonošemi stále slouží k běžnému provozu, zároveň i turistickou atrakcí. Jenom loni se nostalgickými vlaky na zubačce svezlo 26 866 cestujících, což je meziročně zhruba asi o 16% více. No a letos v létě se budou na zubačce pravidelně střídat parní vlaky se soupravou taženou motorovou a lokomotivou přezdívanou Rakušanka. A tento víkend, pokud nemáte plány, tento víkend patří parním vlakům, které budou v sobotu a neděli mimořádně jezdit až do polské sklářské Poruby. A aby toho nebylo málo, tak z Liberce budou současně vypraveny ještě zvláštní vlaky, vedené nově opraveným historickým motorovým vozem Hydra z roku 1969. Takže je určitě kam vyrazit, je se na co těšit, pokud, jak říkám, nemáte plány, tak možná teď už ano. A pokud vyrazíte, tak si to rozhodně užijte. Před námi Bryan Adams, Enya, Luis Capaldi a v půl taky doprava.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen

0: To nejlepší z muziky, tohle je Brian Adams, Summer of 69, velký hit na frekvenci 1 v 10:30 dopoledne. My si dáme za chviličku aktuální dopravní informace a vy už teď můžete posílat zprávy k narozeninám. Pište nám, kdo dneska v pátek 3. července slaví narozeniny. Ať je to někdo z vašich přátel, blízkých, milovaných, kamarádů, lásek, kolegů z práce, je to úplně jedno. Napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736-344-4. Kdyby někdo hodně dýchal do toho mikrofonu, do toho rádia, tak je to pan Cezar. Dneska totiž přišel můj pán, já u něj žiju doma v baráku. On je můj šéf a vždycky se musím zeptat samozřejmě, jestli mohu přespat, mohu u něj bydlet a teď vydává různé zvuky, protože Láďa Jakub, který se připravuje na dopravu, si s tím tady hraje.
1: Je krásný. Co to je za odrůdu?
0: To je odrůdu. No, já jsem mi vypěstoval tuhle tu odrůdu vlastně v Austrálii. Je to australský ovčák.
1: Ovčák.
0: Jo,
1: krásný.
0: Je to Australán, je nádherný, no, takový vlastně.
1: Poslentený nohy mám, ale to vůbec.
0: Mě tady olizuje nohy teďko. Hnědo bílý. Možná se podívejte, já jsem dlouho nic nedal na Instagram, to je pravda. Já jsem mu před chviličkou udělal fotku tady ve studiu, jak prostě vydělává na granulky.
1: Ale já tu mám, ježiš, no tady je, ale tady chlupů.
0: Máš tam chlup? No jo, no.
1: Ty vado, to je, no,
0: no, no, musíme tě vyčesat. Dnes, počkej, neskakej na mě. Já teď mám vstup. Cezí, nech toho. Já udělám, co zbláznil. Já udělám fotku a dám to normálně na Instagram.
1: Přesně nádherný, tak se podívejte.
0: On se rád fotí, tak se můžete podívat. No a my si dáme asi, počkej, co děláš, to je nevhodné, to se nehodí. To nech na doma.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům. Frekvence 1.
1: Doprava. Jdeme se podívat na to, jak jezdí naše hlavní tahy. Opatrní, buďte v Domažlicích na ulici 28. října. Máme hlášenou havárku dvou osobních vozů. Bouralo se i na severní Moravě a ve Slezsku v okrese Nový Jičín u Fulneku na silnici 738. Skončilo tu auto mimo silnici. Dálnice D1 32. kilometr z Prahy na Brno hlásí klín mezi jednotlivými jízdními pruhy. A ještě teplická D8 z Prahy na sever Čech na 30. kilometru. Za exitem Roudnice nad Labem máme překážku na vozu. Leží tam sběrný koš od sedačky, někdo ztratil z auta, respektive z traktůrku, takže tam raději zpomalte. A zpomalte taky na Příbramsku ve směru k dálnici D4 u Občova na 18. tam stojí porouchané vozidlo. Přejeme šťastnou cestu na prázdniny, na víkend prodloužený, a nebo pokud se vracíte, tak bezpečně dojďte z frekvenci 1.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Mažu stopy.

0: My jsme tady na Frekvenci 1 mimo jiné slibovali taky narozeninové okénko, tak pojďme na něj. Je pátek, je 3. července a já jsem říkal, že pokud opravdu někdo slaví narozeniny, tak ať napíše na 736 300 444. A to se taky stalo. Mám tady dvě zprávy. Není jich moc, ale jsou krásné, opravdu dobrý den. Dneska slaví naše úžasná maminka Ivanka, má 58. narozeniny. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spoustu krásných chvil, máme tě moc rády a už se těšíme na něco dobrého ke kafíčku. S láskou tvoje dcery Karolínka a Kačka. Tak je to nádhora. Samozřejmě zdravíme jak Karolínku, tak taky Kačku. Já doufám, že maminka poslouchá. A za tým Frekvence 1 všechno nejlepší od nás. A ještě jedna zpráva, jak jsem sliboval. Ahoj Robine, popřeji prosím tě mé dceři Mileně a taky vnučce Nikolce, protože obě slaví narozeniny v dnešní den, to znamená 3. července. Jedna má 48 a druhá má, no, téměř o půlku míň, 23 let. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí. A to přeje babička Milena, taky sestra Markéta. Máme je moc rády. Děkuji, no, nemáte vůbec za co. Víte co, my zatleskáme dnešním oslavencům. Protože si to prostě jednoduše zaslouží. Takže ještě jednou všechno nejlepší, takhle dodatečně od týmu Frekvence 1. Co se týká známých osobností, dneska slaví třeba americký herec Tom Cruise, letí to letí, no, ročník 1962, tak si můžete spočítat, kolik mu je právě dneska let. A slaví také náš skvělý scénarista a režisér Honza Prušinovský, ročník 1979, ano, o tomto ročníku narození něco vím. Tak a pokud slaví někdo z vás ostatních, kteří jste třeba neměli čas napsat, tak my vám budeme hrát i přes toto nejlepší z muziky už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Slyšeli jste to tam, jo, taky? Moby zpíval Please Sobek. Je to zajímavé, nevím proč. Vlastně mě zakomponoval do té skladby, ale vždycky to tam slyším. Please Sobek. No nic, líblu something po zprávách.

0: Kempu Frekvence 1 už příští středu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, další zprávy v 11 si dáme s Ondrou Albrechtem. Ono, jak se to mění rychle, tak sorry, nemohu se těšit na jméno, omlouvám se. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Herec Dustin Hoffman dnes na festival ve Varech převezme křišťálový globus. Tenistku Noskovou dělí ve Wimbledonu jediné vítězství od obhajoby loňského osmifinále. No a se zdržením počítejte na několika místech dálnice D1. Na slavnostním zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dnes převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století. Ten mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 86 mezi Argentinou a Anglií. Snímek podle uměleckého ředitele festivalu Karla Ocha nabízí víc než jen fotbalovou tematiku.
4: Zahajujeme snímkem Zápas století, což je dokumentární film o pravděpodobně nejslavnějším fotbalovém zápasu všech dob, který se uskutečnil přesně před 40 lety v Mexico City mezi Anglií a Argentinou. Tento zápas vstoupil do historie nejen bájnou boží rukou Diega Maradony, ale i tím, že se jednalo o mnohem víc než jen fotbalové utkání. Ty týmy řešily navzájem problémy týkající se například boje o Falklandy a tak dále. Ten film je velmi komplexní.
3: Na úvod přehlídky obdrží ocenění v podobě ceny prezidenta festivalu také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Další kuriózní zásah mají na seznamu hasiči v Pardubicích. Z původně nebezpečného krocení ohně se vyklubala Fata Morgana.
5: Volající po 21. hodině ohlašoval požár bytu v Pardubických Polabinách. Mluvil o plamenech, které jasně viděl v okně v domě na Bělehradské ulici. Společně s hasiči vyrazila na místo i hlídka městské policie. Přestože místo důkladně prověřila, žádný požár se jim najít nepodařilo. Nakonec se ukázalo, že zapadající slunce se odráželo od oken budovy tak intenzivně, že mohlo vytvořit dojem šlehajících plamenů. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
3: Německo zřídilo v Rostoku na severu země Centrum pro koordinaci odstraňování munice z druhé světové války ze dna Severního a Baltského moře. Podle německého ministra životního prostředí Karstena Schneidera představuje stará munice časovanou bombu. Nebezpečí nespočívá v riziku explozí, ale spíše v postupném uvolňování toxických látek do moře. Tenistku Lindu Noskovou dělí ve Wimbledonu jediné vítězství od obhajoby loňského osmifinále. Po čtvrteční výhře nad Kolumbíkou Kamilou Osoriovou byla v rozhovoru s novináři ráda, že se poradila i se zapadajícím sluncem. Soupeřku, která se na rozdíl od ní často hecovala a v koncovce druhé sady si vzala pauzu na ošetření, porazila 6-3, 4-6 a 6-2. Ve třetím kole pak Nosková narazí na Rumunku Soranu Kirstovou, s níž se letos utká už po páté.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Bude výrazně chladněji, teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia, na střední a jižní Moravě může být až 28. Čekáme skoro jasno až polojasno, místy ale přijde i čerstvý vítr.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Na D1 je několik kolon, které se táhnou ve směru na Brno. První začíná už na 162. kilometru u Velké Bíteše, tam je to zhruba na 5 minut. Dalších 5 až 10 minut naberete na 176., 180. a pak ještě na 189. kilometru. Zdržíte se tam celkově přes 25 minut. V opačném směru je zdržení taktéž, není ale tak výrazné, je to zhruba na 10 minut. No a menší komplikace jsou také stále. Připravte se na to u sjezdu z dálnice D1 a také ještě před nájezdem na dálnici D1 u Havlíčkova Brodu, tak v obou dvou případech tam necháte 10 až 15 minut, protože se na silnici momentálně pracuje. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Robin Sobek.
0: No, nevím, jestli úplně já nebo pan Cezar. Dneska jsme si to tady trošku prohodili, je to blázinec. Je prostě pátek. Ano, můj šéf, pan Cezarek, je vlastně teď trošku slavný. Tu slibovanou fotku jsem dal právě na Instagram, tak se můžete klidně podívat na můj Instagram, jak dneska Cezarek vydělává granulky za svého, chtěl bych říct pánička, ale je to vlastně všechno naopak. On je můj šéf, on je můj pániček, no. Já u něj žiju, Ode dneška to vypadá, že bude za mě i chodit asi jako do práce. No, minimálně si to aspoň vyzkoušel, má dokonce i své sluchátka. Dokonce se mu nechtělo ani stát u toho vysílání, tak si vzal moji židli. Taky to se mi podařilo zachytit a nafotit, tak se můžete podívat. Instagram Robin Sobek, jestli jste zvědaví a zajímá vás to, tak proč ne, mrkněte, já myslím, že se docela pobavíte. Tak, One More Time, taky One Republic, opět a Radeček, jak jsem sliboval, to nejlepší z muziky, to si dáme právě teď na Frekvenci 1. No a co nás čeká v půl, nebo lépe řečeno vás, to asi tušíte. Tak já jenom připomenu za chviličku, o kolik peněz budeme hrát. Tak buďte s námi, hezký den.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky One More Time, dneska je tady sranda, musím říct, minutu po čtvrt na 12, tak doufám, že i vy máte srandovní a povedený pátek, ještě aby ne, když konečně před námi víkend. Já chci poděkovat za všechny vaše reakce vlastně na toho dnešního nového moderátora. Prý ještě teda uvidí, jestli bude chodit pravidelně, říkal, že na zahradě je to taky fajn, že ho to tam taky baví, ale že když už je teda v tom rádiu, tak ať prý řeknu do toho éteru, že schání nevěstu. Prostě chce na rande. Nevyčuránek, co? Takže pokud je někde nějaká hezká australanka, má se ozvat, že spolu prý někam vyrazí, no. Říkám, on je strašný šéf prostě. On to šéfuje nejenom doma, ale evidentně i dneska tady v rádiu. Takže ten, kdo vlastně z vás má pejska, tak mi musíte dát za pravdu, že pejsci opravdu mluví. Nevím tady, jak ty ostatní neznám, ale Cezarek si se mnou úplně normálně povídá. On vždycky přijde, něco mi řekne, jo. Má sice takovou svou flow, jak se říká. Dělá. No, vždycky se vypovídá a potom si jde zase po svým. Jinak ta fotka teda na mém Instagramu, tam má úspěch, tak ještě jednou díky, že reagujete, píšete, koukáte. A teď je důležité, abyste měli úspěch i vy, a to v éteru, a konkrétně v posledním slovu, protože budeme hrát už za pár minut tady u nás na Frekvenci 1, podržte se. Takhle těsně před víkendem o 26 500 korun. Tohle je aktuální bank, budeme hrát s Pepou Vrtalem alias Fotrem na tripu, lépe řečeno jeho větou, on totiž prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Pokud na to přijdete, prachy budou vaše.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: Jedinečný a úžasný Freddie Mercury na frekvenci 1, máme 1.30, pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Je to tak, budeme hrát právě teď o 620 500 korun, tohle je aktuální bank posledního slova, takže volejte na 257 409 99. Já vezmu opět toho nejrychlejšího z vás a uvidíme, jak to dopadne, držím palce. Ale komu, to je otázka, hezké dopoledne, kdo tam?
3: Dobrý den, tady Hana z Poděbrad.
0: Hanko, já vás zdravím. Směr nádherné lázeňské Poděbrady. Máte to tam krásné, musím říct, vždycky, když projíždím, tak se mi tam líbí.
3: Ano.
0: Hlavně ta cukrárna tam na rohu. Jo, nebudu říkat název, nebudeme dělat reklamu, ale...
3: Jasně.
0: Tam je tam taky zaujala. Určitě víte, taková prosklená.
3: No, jistě.
0: Ono samozřejmě. Dobře, tak, ale teď je zapotřebí na ty zákusky si vydělat, Hanko.
3: Ano.
0: Jo?
3: Ano.
0: A za 620 500 by to byly rovnou dorty.
3: Ano.
0: Jo. Tak, a zbylo by určitě i na příští týden. Takže já držím palce. Připravena na hru?
3: Ano, připravená.
0: Výborně, pouštím větu a Pepe Vrtala alias Fotra na tripu, která zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Manželka.
0: No, to je zajímavá myšlenka. A myslím si, že manželka tady určitě ještě nezazněla, to ještě nikoho nenapadlo. To je totiž velmi důležitá součást tripu, že jo, určitě, Hanko. Takže uvidíme, jestli je tak důležitá na tripech i pro Pepu Vrtala.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Hani, tak já myslím, že právě teď jsme manželku Pepe Vrtala moc nepotěšili, jestli poslouchá. Protože manželka...
3: To nevadí. Přihodíme tak jo. A jedeme dál.
0: Přesně. Vaše přání mi rozkazuje.
3: Já vám děkuju.
0: Já vám taky děkuju.
3: A přeju hezký den.
0: Mějte se krásně v Poděbrade.
3: Nashledanou.
0: A jenom připomenu, že v 16:30 odpoledne u Vojty Zanou budeme hrát už o 27 000 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Dopravní nehoda dvou vozidel blokuje levý jízdní pruh na 4. kilometru dálnice D5 z Plzně na Prahu. Místě se tvoří kolona a aktuální zdržení je okolo 10 minut. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Po pojíždění budete mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muzik je tohle, Cher, na frekvenci 1. My máme 11:45. No a společně s nápojem Coca-Cola opět vrážíme za vámi také dneska v pátek, to znamená na konci pracovního týdne, těsně před víkendem. Postará se o to náš kolega Tomáš Fíla, protože on celý týden opět jezdí s naloženým autákem výher a ten, kdo ho odchytí jako první, vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle Coca-Cola, k tomu voucher do restaurací Foodmark v hodnotě 500 korun. Aby toho nebylo málo, tak rozdáváme ještě pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola, takže je toho opravdu mnoho. Držíme palce vám všem, aby se na vás dostalo, ale kdo tím šťastným bude právě dneska v pátek 3. července v čase oběda, to už Tomáš prozradí sám, hlavně nám taky prozradí, kam vlastně konkrétně vyrazil. Tome, je to tvoje hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, zdravíme z Alšova náměstí z Písku, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači a jako první přiběhl k našemu autu. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Roman.
1: Romane, my vás zdravíme, vy jste vehementně bouchal do kapoty, aby bylo jasný, že vy to dneska prostě máte a máte to. Nicméně, kde jste slyšel, že dneska přijedeme sem do Písku?
2: No, ráno, když jsem měl do práce, z Podolí do Písku.
1: Z Podolí do Písku, jako z Prahy do Písku, jo?
2: Ne, z Podolí za ono, jak je Podolský most.
1: Jo, takhle, takže tady, jenom takhle kousek a posloucháte při cestě do práce.
2: No, poslouchám samozřejmě, chci při té příležitosti pozdravit i Robina, protože miluju ty jeho filmový odborníky.
1: No tak, ježišmarja, úplně vidím, jak se teď naparuje ve studiu, tomu dělá určitě dobře. Filmový odborník je skvělý, ale pojďme k cenám. Vy získáváte všechno, o čem Robin před malou chvílí mluvil, takže získáváte všechny tyhle ceny. Tady jsou.
2: Moc děkuju, opravdu děkuji, frekvenci 1, super!
1: No a my máme radost, že jsme dnes tolik radosti mohli přivést právě sem do Písku. Vám všem přejeme dobrou chuť k obědu. Robine, ty trochu splaskni. No a zítra, v pondělí, zase budeme někde úplně jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat a hezký víkend přejeme. Ahoj!
2: Ahoj, frekvence 1 z Písku.
0: Teda to se dobře poslouchá dneska, no, co jsme to chtěli, úplně mě to vypadlo, nezapomněl. Roman bouchal, až se dobouchal, tak doufám, že v našem frekvenčním autě nejsou díry. A jinak, já se jdu, Romane, dál naparovat, protože to jste mě potěšil. Já to filmového odborníka snad pustím rovnou. Co? A nebo to necháme zase na 12:45. No jen tak dál posílíte vzkazy přes Tomáše Fílu. Teď on bude jezdit ještě dlouho za váma, no tak. Jinak, abych nezapomněl, taky se hraje fotbal, že jo? Ano, mistrovství světa ve fotbale konkrétně, to je v plném proudu. Takže si můžete vychutnat taky pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks. Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit, taky zároveň soutěžit o skvělé ceny a stačí si dát jenom nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A mapu podniku Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.

0: Phil Collins, který zpestřil páteční poledne na frekvenci 1, budou Bon Jovi. It's my life. Dáme si It's My Life a taky Adam Ďurica přijde. A za chviličku taky zprávy.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně, pravé poledne zprávy má Ondřej Albrecht.
3: Hezké poledne. Poslanci se dnes ve sněmovně neshodli, jestli je potřeba zákon o zákazu alkoholu během jednání. Americký prezident Trump nechce podporovat NATO tolik jako dříve. No a se držením počítejte na dálnici D1. Při dnešním sněmovním schvalování protiobstrukční novely jednacího řádu dolní komory se rozproudila debata o úpravě poslanců opozičního hnutí STAN. Tou chtějí zavést povinnost účasti na jednáních ve střízlivém stavu. Zastánci pozměňovacího návrhu zvaném Lex střízlivost poukazovali mimo jiné na to, že poslanci a poslankyně mají jít příkladem. Odpůrci naopak mluvili o populismu a o tom, že ustanovení nebude nějak vymahatelné. Hradci Králové řádí podvodní natěrači střech. Už připravili několik lidí o nemalé peníze. Podezřelí podle kriminalistů po odvedení práce požadovali výrazně vyšší částku, než na jaké se původně se zákazníkem domluvili.
4: U jednoho seniora skupina natěračů chtěla o hodně vyšší částku, než bylo v domluvě. Muže tak donutila, aby si šel zbytek peněz vybrat do bankomatu a odvezla ho tam. Nakonec se ukázalo, že práce byla i velmi nekvalitní a neodborná. Takových podvodů může být nejen v Hradci Králové, ale i okolí víc. Policie prosí o pomoc při pátrání. Podezřelým mužům je mezi 20 a 45 lety a mají střední postavy. Působili organizovaně. Tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a mluvil s majiteli, uvedla policejní mluvčí. Muže podle policie mluvili se slovenským přízvukem a jezdili osobním autem značky Hyundai modré barvy se slovenskou registrační značkou. Láďa Jakub, Frekvence 1.
3: Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co prezident pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké Ankaře. Nebyli tam pro nás, napsal šéf Bílého domu na své sociální síti o aliančních partnerech. Zároveň poznamenal, že vztah Spojených států s NATO není reciproční a je absurdní, aby Spojené státy ve stávajícím nastavení pokračovali. I když tenista Jakub Menšík nenavázal ve Wimbledonu na semifinále z letošního Roland Garros a na travnatých dvorcích v Londýně dohrál už ve druhém kole, snažil se brát své vystoupení v Londýně pozitivně. Po čtvrteční porážce s Bulharem Grigorem Dmitrijovem v poměru 6-7, 6-4, 5-7 a 3-6 chválil soupeře, že hrál v závěru jako ve své nejlepší formě. Zápas bral jako další zkušenost a v rozhovoru s novináři řekl, že se na trávě letos cítí lépe než minulý rok a věří, že na ní časem bude ještě lepší.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnešní teploty budou kolem 20 až 25, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia, čekáme jasno až polojasno. V severní polovině území spíše oblačno, večer potom ale oblačnosti bude obývat. Místy čekáme, že bude vát přechodně až čerstvý vítr.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Na D1 je menší kolona před Brnem, a to ve směru od Prahy. Jedné už u Velké Býteše na 164. kilometru asi na 5 minut. Na dalších 10 až 20 minut se potom zdržíte od stého 76. kilometru až po 200. kilometr. No a zdržíte se taky hned za Prahou na D1 na 18. až 25. kilometru. Tam je to na 10 minut. Provoz houstne aktuálně taky v Benešově. Ve směru dál na Tábor mezi 10. a 16. kilometrem necháte zhruba 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: A budu pokračovat sportem, protože letošní fotbalové mistrovství světa zná už vlastně 13 ze 16 osmifinalistů. Poslední tři postupující vzejdou z večerní a taky noční várky zápasů, ale podrobnosti bude mít Aleš Svoboda, který se vrátil z Londýna zpátky do naší metropole, takže si budeme opět volat okolo 12:45 odpoledne v půl. Petr Jablonský, za chvilku filmový odborník, teď to nejlepší z muziky a je co hrát. Erasure, Lilywood nebo taky Bon Jovi, pojďme na to.
5: To nejlepší z muziky a Robin.

0: Frekvence 1.
1: Nyní se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: A je tady váš oblíbený filmový odborník, ten páteční je čtvrt na jednu, pojďme na to, dvě ukázky z krásných československých snímků, ze kterých to bude let, páně, tak to ještě říkat nebudu, ale určitě se k tomu dopracujem s někým teď na čísle 257-409-99 a já jsem právě zvědav, s kým to bude. Hezké odpoledne, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Pavla.
2: Pavlo, z Ostravy, tak já zdravím do Ostravy. Doufám, že se tam máte, že tam máte chladněji, než byly ty vedra, asi jo, ne?
3: Je to fajn.
2: Jo, je to v pohodě. Dobře, no tak jo, Pavlo, a my se vrhneme na dvě parádní ukázky. Ta první, já bych řekl, že je taková rozehřívací, že dneska teda jste to úplně vychytala, nebo můžu tykat?
3: Jasně.
2: Jo, tak si to úplně vychytala, protože poslouchej tuhle ukázku, která je notoricky známa.
4: Ne, u vás jsem skončil.
2: Jo, to je všechno. Ze kterého je to filmu, víš?
3: No,
2: tak víš co, já pro tebe udělám výjimku.
3: No, ještě kousek.
2: Ještě? Dobře, tak já toho frajera pustím. Já pustím ještě kousek jiné ukázky.
5: Nechybí vám nic.
4: Piva tu nejsou.
2: To byl úplně ten samý frajer. Piva tu nejsou. No tak kdo chlamstal pivo takhle?
3: Na samotě u lesa?
2: Na samotě u lesa! Pavlo, ale teď mi musíš jako vysvětlit, jak jsi to vlastně poznala. První ukázka ti nic neřekla, evidentně.
3: U vás? Podle toho piva.
2: Podle toho piva, že jo? Protože pivo ve filmu Na samotě u lesa chlamstal jenom pan Lorenz, že jo?
3: Ano.
2: Pan Lorenz na vozíku, nejlevnější dělník v okolí. Každý chtěl vlastně pracovat s panem Lorencem. Mimochodem Josef Kemr, Zdeněk Svěrák, taky Dana Kolářová a další skvělí herci, jako je Jan Tříska, Láďa Smol, jak si zahráli v tomhle tom skvělém filmu, nebo československé komedii z roku 1976, kterou režíroval Jiří Mencel, a to podle scénáře Zdeňka Svěráka a Ládi Smoljaka. Tak, pojďme na další ukázku, která zní takto.
6: S kolika ženama jsi měl poměr?
7: Prosím.
6: No, s kolika ženskýma jsi něco měl?
7: Žádnou. Ještě.
6: Ani s Olinou?
7: Ani s Olinou.
6: A s kolika z nich jsi spal? Stačí přibližně.
7: Žádnou. Zatím.
2: Tak já myslím, že to úplně stačí, ne? Tahle ukázka, Pavli, co?
3: No.
2: Se tam protahuješ ještě.
3: No.
2: Nebo přemýšlíš, ono to bolí, že jo?
3: To vidím. Úplně to před sebou vidím, ale nemůžu si vzpomenout na ten název.
2: No s kým si tam povídal vlastně Jirka Langmajer? S Pavlem Liškou, že jo? No, debata na téma žen. V tom filmu si zahrala i Taťána Dyková, Aňa Geislerová, Jirka Macháček. Je to snímek, který vlastně režíroval Saša Gedeon v roce 1999. Stále nic, nevím. To je škoda. Tohle je totiž návrat.
3: Idiota.
2: Přesně tak. Tak si mě aspoň doplnila, no. Ale škoda, nepoznala si tu ukázku z té ukázky, no. Ale nicméně, hele, stáváš se poloviční filmovou odbornicí, tak já myslím, že to je dobré skóre, ne? Že nejsi z toho nějak smutná.
3: Ne, v pohodě.
2: No, tak super. A já tě ještě k tomu do Ostravy. Pozor, budu hrát novinku od Adama Ďurici. Adam Ďurica má písničku Iskrý, to Iskrý. Tak já nevím, jestli to taky Iskrý někde mezi tebou a někým jiným, tak mu to můžeš věnovat tu píseň, anebo někomu jinému. Je mi to úplně jedno. Komu chceš?
3: Svému příteli?
2: No pozor, tak ono to fakt Iskrý. Tak to jsem tady jenom trefil hřebíček, jak se to říká, na hlavičku, nebo... No, a jak se jmenuje, přítel?
3: Kamil,
2: takže Kamilovi budeme hrát tu píseň. Máš nějaký vzkaz, nebo jen tak?
3: Jen tak.
2: Prostě ať to stále Iskrý, jo?
3: Ano.
2: Tak pojďme si hrát tu novinku od Adama Ďurici za chvilku. Já ti moc děkuju za hru, měj se krásně a zase někdy zavolej. Ahoj.
3: Ahoj.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu.
5: Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
0: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, k

0: To nejlepší z muziky My Goldfield a taky Bonnie Tyler na Frekvenci 1. Tak za chviličku, taky YouTube Jennifer Lopez, Pitbull, Poetika, podíváme se aktuálně na dopravu a stejně tak budeme volat Aleše Svobodu, našeho sportáka, abychom spolu opět pořešili mistrovství světa ve fotbale, které je v plném proudu, ale přednost má samozřejmě náš kolega Petr Jablonský, kterého můžete ledit pravidelně. A to každou neděli mezi 13. a 14. Tady je...
1: Dobrý den, hezké odpoledne, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tady je František z Prahy.
1: Františku, já vás zdravím, rovnou se zeptám, s kým si budem povídat.
2: No, v podstatě mi zdrl akorát pan Babiš, takže...
3: Pan Babiš, to jsem vám zbyl dobře, no, tak konečně, já jsem čekal, jestli tady přes prázdninama jako budu. Nikdy mě nechce, no. To, ale... že lidi nechtějí macinké nebo klempíře, tak to chápu, ale mě chtějí, takže máte mě tady, takže doufám, že mě nevypískají. No tak... Tak hovořte, já, co byste rád. No.
2: Já jsem se chtěl zeptat, pane Babiši.
3: Ano.
2: Jak teďkon měníte ten zákon o dluhové brzdě? No. A jak si představujete splácení dluhů, který teďkon děláte? Jestli to bude splácet budoucí vláda, nebo budoucí generace, nebo... jestli to neřešíte,
3: no, to jsou zase takové ty otázky a la novinky, jako, no, zase nelžete. Nelžete, tak jako já dělám, co můžu, a samozřejmě jediná věc, kterou můžete jako dělat bez peněz, je dělat dluhy. No, a my nemáme peníze, takže máme dluhy. No, samozřejmě, no, až bude potřeba to splatit, ten státní dluh, tak samozřejmě to splatíme a asi se na to asi půjčíme, aby jsme mohli splatit. Takže, no ne, tak je to pravda, no, to je, no, takže co chcete vidět? Já prosím vás, já mám dost práce o tom, na to, aby se lidi měli dobře. No.
2: Jo, naši lidi, no, určitě.
3: No, moji lidi, takže tím jsem já zodpovědný tady těm lidem konkrétním a ty se mají dobře a já jsem to slíbil, že bude líp a už je mi líp. A mým kamarádům taky. A my to prostě uděláme, protože chceme a vy si s tím můžete dělat co? Nič. Tak, naschledanou a hezké léto.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
4: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Stále je uzavřena dálnice D5 na 4. kilometru z důvodu vážné dopravní nehody z Plzně na Prahu. Provoz je veden přes odpočívku, ale počítejte s kolonou a zdržením okolo 15 minut od 7. kilometru. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 168. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky kapela U2 a taky Bonobox na frekvenci 1:15 odpoledne, tak pojďme za Focusem, fotbalem, nebo chcete-li letošním fotbalovým mistrovstvím světa, protože tam už dají 13 ze 16 osmi finalistů, poslední tři postupující vzejdou z večerní a noční várky zápasů, ale více nám poví kolega Aleš Svoboda, náš sporták, který už se vrátil z Wimbledonu, z Londýna, takže předpokládám, že už ho máme v naší metropoli zpátky. Hezké odpoledne, vítej Aleši.
1: Ahoj, bohužel vrátil, hezké odpoledne.
0: Bohužel. Dobře, tak včera pozdě večer se mezi nejlepší 16 týmů na šampionátu přidalo Španělsko, které postoupilo po výhře nad Rakouskem v poměru 3-0. Španělé do turnaje vstoupili jako největší kurzový favorit, ale v úvodu šampionátu úplně nezářili. Tak zlepšil se ten jejich projev?
1: Už zlepšil oparník, jak se říká. Španělé v prvním zápase na turnaji jenom remizovali s Kapverdami a hned se řešilo, zda jsou na turnaji vůbec dobře připraveni. Ale od té doby už přesvědčují, bírají jenom výhry, navíc dosud neinkasovali. A proti Rakousku to byla z jejich strany parádní podívaná. 23 střel, 10 na bránu a jasná dominance. Rakousko nemělo v utkání de facto nic, Španělé jim nedovolili ani jednou vystřelit na bránu.
0: Hodně emocí přinesl souboj Portugalska s Chorvatskem, po kterém se z postupu radovali Portugalci, tak co všechno se v zápase dělo a kvůli čemu se teda Chorvaté po zápase, který prohráli 1-2, na rozhodčí zlobili?
1: Byla to divočina, celkem nebyly uznány 4 góly. Ve 4. minutě nastavení dal rozdílový gól Rnouš z Portugalska, ale zdaleka nebyl konec, celkem se nastavovalo 19 minut. A ve 103. minutě, tedy ve 13. minutě nastavení, Chorvaté srovnali. Sudí na hřišti branku nejprve uznali, ale potom ji odvolali kvůli offsideu. Ten byl objeven a zaregistrován díky čipu míči, přitom okem nebylo možné dotek Pašaliče zřetelně určit, a to ani při zpomalených opakovaných záběrech, a tak se Chorvaté hodně zlobili. Byť to bylo objektivní a viditelně nespochybitelné, tak se zlobili, že VAR zabíjí emoce ve fotbalu.
0: Je to tak, a nejenom emoce, ale i peníze. Tam se to podělalo. Ano. Tam?
1: Remísku jsi měl asi, ne?
0: No tak měl jsem remísku, jako vždycky. Měl jsem, ano. Šel jsem spinkat pěkně a věděl jsem, že až se proberu, tak to prostě bude remíza a budu mít dobrou zprávu. Takže...
1: Tak někdo si přešteloval čip v balónu, no.
0: To je skvělé teda. No nic, ale pojďme dál na poslední otázku, kterou jsem si pro tebe připravil. Boj o osmifinále dneska čeká mimo jiné úřadujícího šampiona Argentínu. Bude zápas jeho Američanů s Kapverdami jen formalitou?
1: Čistě teoreticky by nemusel být, oba týmy jsou zatím bez porážky. Kapverdy obrali o body po favorizovaném Španělsku i silnou Uruguay. Ale ne, je to samozřejmě nadsázka. Argentinci by měli hladce postoupit. Před turnajem se jim být jako obhájců možná tolik nevěřilo, minimálně se o nich tolik nemluvilo v souvislosti s největšími favority turnaje, ale realita je jiná, na turnaji hrají velmi dobře a navíc se opírají o nestárnoucího Messiho, ten je společně s Francouzem Kylianem Mbappem se 6 góly průběžně nejlepším střelcem turnaje.
0: Tak tolik sportovní novinky, ty fotbalové a ty další budeme nabízet zase po víkendu v pondělí odpoledne, Aleši, budeme se těšit, užij si víkend a v pondělí naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
6: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: To nejlepší z muziky Cut & Move. Pozdě jsem tady zaznamenal zprávu k narozeninám, protože narozeninové okénko, co si budeme, jsme tady měli na frekvenci jednou už ve 10:45 dopoledne a ta zpráva vlastně dorazila až po něm. Takže dorazila vlastně pozdě a to je škoda. Ale pokud dotyční ještě poslouchají, tak je velmi rád přečtu třeba teď, před tou 13. Dobrý den. Propásla jsem narozeninové okénko, no to teda, ale o dost. Náš syn Matěj dneska slaví 1 rok, wow, a my sedíme tady s ním v autě a bylo by krásné, kdyby se to v rádiu ozvalo, ještě pokud je to možné. Možné to je, no tak jsem to udělal právě teď, zdravím syna Matěje, i když má 1 rok, no chápu, tak to ještě zas tak nebude vnímat, ale vy to určitě vnímáte, takže všechno nejlepší a teď taky třeba zahraju to nej z muziky, nejenom jemu, ale i vám, pokud posloucháte. Fun Factory po zprávách, anebo taky Marek Ztracený léto 95, zprávy za chvilku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
5: 13 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Ano, hezké odpoledne, zprávy připravil Ondřej Albrecht.
6: Já přeju také hezké odpoledne. V Česku roste prodej nových aut, větší zájmy i motocykly. Moldavský premiér Alexandru Mutanu dnes překvapivě oznámil rezignaci a se zdržením počítejte na dálnici D1. Prodej nových aut v Česku letos roste a červen byl pro automobilky nejúspěšnějším měsícem od roku 2018. Nejvíce se dál prodávají vozy značky Škoda. Daří se i Volkswagenu, Hyundai, Toyota nebo Dacia. Více než každé druhé nové registrované auto je dnes SUV a výrazně přibývá i elektromobilů. Jejich prodeje meziročně vzrostly asi o čtvrtinu. Ještě větší zájem je i o motocykly, kterých se letos prodalo přibližně o čtvrtinu víc než ve stejném období loňského roku. Máme před sebou sérii dalších slunečních dnů bez větších přeháněk a to znamená návrat pilů do ovzduší. Dnes dominují silně alergenní trávy a obiloviny, které přecházejí druhým vrcholem květu. Ze stromů je nejaktivnější středně alergenní lípa.
7: Trávy a obiloviny teď trápí nebo ještě potrápí alergiky. Jsou totiž hlavním alergenem přelomu června a července. Kdo trpí na lípu, ten si také během následujících svátků přijde na své. Na střední pilové aktivitě je také jitrocel a šťovík. Narůstá i pilů kopřevy, no dlouhodobě nás v Česku trápí spor vzdušných písní. Ladě Jakub, Frekvence 1.
6: Moldavský premiér Alexandru Mutanu dnes překvapivě oznámil rezignaci. V čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl, píše Reuters. Mutanu bude plnit povinnosti předsedy vlády až do jmenování svého zástupce, řekla novinářům prezidentka Maja Sandua. Proruská opozice vyzvala k uspořádání předčasných voleb. Hokejový brankář Daniel Vladař je nadšený z dlouhodobé smlouvy, kterou v NHL podepsal s Philadelphia. S Flyers ho pojí až do roku 2032. V rozhovoru se zámořskými novináři, který klub zveřejnil na webu, Vladař prohlásil, že nad nabídkou prodloužení spolupráce nemusel vůbec přemýšlet.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Tak teploměr se nezastaví mezi hodnotami 20 až 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to může být místy až 28 stupňů. Čekáme jasno až polojasno v severní polovině hlavně území se může zatáhnout. K večeru potom bude ale oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. No a čekáme odpoledne přechodně i čerstvý vítr.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Menší kolona je stále za Prahou na D1 ve směru na Brno mezi 17. a 25. kilometrem. Je to asi na 10 minut. Na 20 minut je potom průjezd Litomyšlí dál směrem na Vysoké Mýto. Zdržíte se taky před Brnem na D1. Aktuálně kolona začíná už na 176. kilometru a necháte v ní zhruba 15 minut. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, jedeme dál, 3,5 minuty, po 13. ještě jednou hezké odpoledne, co byste řekli na tip a trošku jinou dovču, nebude drahá, ale přitom o hodně dobrodružnější, řekněme. Povíme si něco víc, už za malou chvilku, do té doby Roxette, Marek Ztracený, nebo taky Dua Lipa, pojďme hrát to nejlepší z muziky.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Hrajeme Rockset, to nejlepší z muziky máme na chod přesně 1:45 odpoledne. A já začnu vlastně otázkou, co byste řekli na tip na tak trochu jinou dovolenou. Nebude drahá, ale přitom o hodně dobrodružnější. Na co narážím na dnešní večerní pokec? Ano, přece jenom je konečně pátek, to znamená jedno jediné, že úderem 21. za mikrofon usedne taky můj kolega Ondřej Kubala a tentokrát naproti němu také šéfredaktorka časopisu Lidé a země Veronika Kratochvílová. Nejenže miluje cestování a že šla už třikrát slavnou pouť do Santiaga, ale také o cestování skvěle píše a zpovídá vlastně i jiné cestovatele ve svém vlastním podcastu. Tak jak se léto užít za pár korun a s trošku větším množstvím zážitků, než jenom na lehátku u hotelového bazénu, o tom bude ten dnešní večerní pokec, který startuje v 21.00 a vy samozřejmě můžete být u toho až do 22. A třeba se na cokoliv zeptat Veroniky Kratochvílové na čísle 257-400-999.
1: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věstk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
3: Z každého

0: To nejlepší z muziky tohle Eric Astley na Frekvenci 1, taky Fun Factory budou Adele, Single X, máme pro vás také nového Adama Ďurici, už jsme ho dneska hráli, je to novinka, ale něco víc o ní si povíme už za chvilku.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům. Frekvence 1.
2: Doprava. Na dálnici D5 ve směru do Prahy na 5. kilometru se odklízejí následky po hromadné nehodě a aktuálně se projíždí pouze pravým jízdním pruhem. A kvůli nehodě je uzavřen výjezd z dálnice D1 exitem 56 ve směru z Prahy do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky Fun Factory na frekvenci 1, tak za chviličku máme 1:45 odpoledne. Strašně nám to letí, strašně, opravdu. Od té 10. hodiny, kdy jsem vlastně odstartoval dnešní dopolední páteční vysílání, tak už je tady to odpolední. Jak říkám, za chviličku 1:45, pak ještě to nejlepší z muziky, no a v celou zase další zprávy a odpolední show Vojta a taky Jana se chopí našich mikrofonů. Ale já bych chtěl určitě, ještě než se pro dnešek úplně rozloučíme, představit novinku od Adama Ďurici, která zní takto. A taky bych chtěl k té novince, která se jmenuje Iskrý, stejně jako jeho album, dát do éteru jednu pozvánku pro všechny jeho fanoušky, protože tento oblíbený slovenský zpěvák vyráží na exkluzivní akustické turné po celé České republice a těšit se můžete na hity jako Zatancuj si so mnou, Mandolína, Nělutujem nebo taky Naše hriechy a tentokrát v nových komornějších aranžích, takže se opravdu máte na co těšit. Akustická vystoupení nabídnou jedinečnou atmosféru, živé nástroje a taky osobnější propojení s publikem. No a naživo ho letos potkáte taky na rádiu kempu Frekvence 1. Vystoupí konkrétně 5. srpna v kempu Pohoda. A kde vás čeká nejenom pohoda, ale odpoledne plné zábavy, soutěží a také živého vysílání Frekvence 1, které večer právě vyvrcholí koncertem Adama Ďurici, a to mezi 19. a 20. Pokud nebudete moc dorazit, no tak si to naladíte hold v rádiu, ale lepší by bylo, kdybyste dorazili na místo, ať už se bude jednat o jakýkoliv rádio kem Frekvence 1, protože těch zastávek máme poměrně dost. A co se týká více informací a více zastávek, mrkněte, doporučím, na web frekvence1.cz, protože tam jsme všechno hezky rozepsali. No nic, my se s panem Cezarkem s vámi pro dnešek loučíme. Dneska mi totiž, kdyby někdo neposlouchal dopoledne a nevěděl, o koho se jedná, tak dneska mi můj pejsek tady v rádiu pomáhal. Celé vysílání, opravdu. Vlastně si na chvilku zavysílal a já jsem tu chvíli zvětšnil na fotce, kterou najdete právě na mém Instagramu Robin Sobek, tak se můžete podívat, už vás tam dost psalo, a nebo taky na Instagramu Frekvence 1, samozřejmě, už i tam to je, tak se mrkněte a třeba příště už dorazí sám pan Cezar na vysílání a já budu běhat po zahradě, že bychom si to otočili, to je nápad, panečku. Tak hezký víkend, ať máte v plánu cokoliv, mějte se, smějte se a třeba zase v pondělí, buď já nebo pan Cezar, ještě se domluvíme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Má pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Sněmovna dnes schválila změny pravidel jednání s cílem snížit možnosti obstrukcí. Slalomářka Bára Galušková obsadila v Krakově 3. místo v závodě do 23 let. Na sezdržením počítejte na dálnici D1. Sněmovna dnes schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnosti obstrukcí. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Pro novelu jednacího řádu hlasovala vedle poslanců vládních ANO, SPD a motoristů také většina přítomných zákonodárců ODS a STAN a menšina pirátských poslanců. Vysloveně proti ale byla část lidovců a všichni přítomní zákonodárci TOP 09. V chystaném projektu odkanalizování Luhačovického zálesí se v 10 obcích v okolí Luhačovic na Zlínsku propojí kanalizace a napojí na stávající čistírnu odpadních vod v Luhačovicích. Projekt počítá také s modernizací čistírny, více řekla ředitel pro strategický rozvoj a investice vodovodu a kanalizací Zlín Oldřich Laváček.
5: Tento projekt v podstatě přinese jak obcím, tak hlavně občanům poměrně velkou jistotu existence toho velkého partnera. Přinese to jistotu stabilní ceny stočného pro přírodu a kraj, to přinese jistotu úrovně kvality čištění odpadních vod a obecně tento způsob čištění a nakládání s odpadními vodami je podle našeho názoru to jediné, co v podstatě teďka je možné aplikovat. Podobně postupujeme i v rámci vodního díla ve Vlachovicích.
4: Projekt zaštítí právě zlínské vodárny a kanalizace, které budou investorem projektu s odhadovanými náklady kolem 1,5 miliardy. Do vesmíru bylo dnes vysláno trojramenné robotické vesmírné plavidlo, aby zachránilo dalekohled amerického národního úřadu pro letectví a vesmír, tedy NASA, dříve než by mohl schořet v zemské atmosféře. Observatoř SWIFT, vyslaná v roce 2004, se v důsledku slunečních bouří blíží k Zemi rychleji, než se předpokládalo. Cílem je teleskop dopravit o 240 km výše, tedy na jeho původní dráhu. Pokud se mise podaří, může SWIFT už v září opět zkoumat vesmír. Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově 3. místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po 3 letech na titul juniorské mistryně světa.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Dnešní teploty budou od 20 do 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až kolem 28. Bude spíš jasno až polojasno, má ale vát místy i poměrně čerstvý vítr. V noci se potom vyjasní, bude jasno až polojasno. Teploty v noci budou kolem 14 až 10, v údolích kolem 8 stupňů.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Počítejte se zdržením na dálnici D1 při příjezdu od Prahy do Brna na 176. kilometru. Aktuálně je tam zdržení zhruba na 25 až 30 minut. Za Prahou je potom kolona na 15 až 20 minut mezi 9. a 17. kilometrem. Provoz je stále hustý taky v Litomyšli a to v obou dvou směrech. Horší je situace aktuálně směrem na Mohelnici. No a z komplikací počítejte taky na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Tam se dnes stala dopravní nehoda dvou nákladních aut. Oba řidiči zemřeli. Aktuálně policisté auta odklánějí u Havlíčkova Brodu u kruhového objezdu a ve směru od Jihlavy u kruhového objezdu u Stříteže. Dbejte prosím pokynu policie. Tolik zprávy a informace ze silnic, teď už začíná odpoledne a Jana s Vojtou.
6: Frekvence 1, páteční odpoledne, krátce po 14. Jsme rádi, že jste s námi.
3: A před námi je prodloužený víkend.
6: No jo, no, ale jenom o jeden den.
3: No, blbě to vyšlo, no. Ale taky mohlo to být, tak jako to vyšlo loni. To bylo 5. 6. na víkend.
6: To byla sobota, neděle, no. Tentokrát nám Jan Hus nadělil volné pondělí. Spíš vám.
3: No, do toho celý zapálený.
6: No, jasně,
3: no. No, nic konec takovým prvoplánovým fórum.
6: No, jistě, jistě.
3: Tak, co pro vás máme spoustu skvělé muziky, to je samozřejmost, a protože jsou prázdniny, prázdniny, tak prázdninovou pohodu.
6: Jasně, a budeme se bavit dneska, mimo jiné bych rád otevřel téma dovolených, jako z různých
3: úhlu pohledu.
6: Úhlu pohledu, no. Tak, ale
3: já bych to viděl jako dovolená s penězi a dovolená bez peněz.
6: No.
3: A pak dovolená se starou a dovolená bez starýho.
6: A taky dovolená a ne dovolená.
3: Nebo tak, no. Takže to bude jedno z témat.
6: Bude to určitě dneska jedno z témat, ale začal bych za malou chvíli něčím úplně jiným.
3: Dobře, přesně, já tě to pestrý.
6: Jo, tak dobrý den.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Na frekvenci 1 3. července máme pátek. Se pojďme bavit o něčem velice zajímavém. Určitě to bude něco, co budete ve vašem životě mnohokrát uplatňovat.
1: Ano, a možná překvapivě často, protože já jsem včera čet velmi poučný článek na téma, že jsme zapomněli na radosti z dětství. To je takový to jako trošku ezo, že jo? Probujte to vnitřní dítě.
0: Ale víš, že my dva ne. Zrovna mi to někdo nedávno připomněl a říká, vy jste tam v tom vysílání vzpomínali na to, která vaše babičky zabíjely králíky.
1: No jasně.
0: Říkám, to je vzpomínka prostě jako noha.
1: To tak je,
0: Ale
1: tohle bylo spíš o tom, že jako děti jsme všichni měli nějakou zálibu, nějaký koníček. A je úplně jedno, jestli nás bavilo chodit kolem rybníka a šťourat do bahna klackem, nebo jezdit na kole, nebo třeba já nevím, stavět si vláčky, nebo něco podobného.
0: Víš, co jsem měla já za zálibu?
1: No, povídej.
0: Já jsem preparovala mrtvý mouchy. Mě bavilo
1: nějakou lupu si
0: Měla jsem takovou pinzetku a nepotřebovala jsem v té době vůbec žádnou jako lupu, co jsem ještě byly oči v pořádku.
1: No, takhle já to velmi zkrátím. Poselství toho článku bylo, že by bylo fajn ty koníčky z dětství obnovit. Takže si pořiď mucholapku.
0: Muchy, přeste se.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, přátelé, dneska je 3. července a na dnešní den připadá strašně moc mezinárodních dnů.
1: Jsem s nima.
0: Tak poslouchejte, jo, je to docela zajímavý. Mezinárodní den bez plastových tašek. My jsme jednou tady do vysílání, ještě s předchozím kolegou, řekli jenom v legraci, byla legrace, že jsem velkým sběratem igelitových tašek.
1: Já i bez legrace teda, když jsem otevřel skříňku včera u nás v kuchyni.
0: Sbíráte, jo?
1: Nezbíráme, ale
0: jako, nějak se to kupí,
1: ale prostě nějak se jako nakupili poslední dobou.
0: Každopádně prostě naši posluchači jsou tak skvělí, že mě za ten půl rok přišlo prostě několik tun papírových tašek. Ale pozor, ty tašky byly třeba vyžehlený, složený a to byly i unikáty, tak k tomu nějaký popisky, prostě tohle je taška, tam otať. No, jako děkuju moc, tahle záliba už je pryč. Tak jsme si pak dělali srandu, že bychom si měli vybrat nějakou zálibu, která bude užitečná.
1: Papírový tašky.
0: Ne, třeba papírový peníze. Národní den čokoládových oplatků, to je moc hezký den.
1: To je hezké, ano.
0: Den vyhýbání se slunci.
1: To je zdravé.
0: Den zahájení konverzace.
1: To je prospěšné.
0: Den amerického venkovana. Prostě redneků.
1: No, to je prostě rednecks.
0: A pozor, tohle je nejvíc. Dnes je den ocenění klimatizace.
1: No tak já myslím, že díky těm vedrům, co jsme zažívali.
0: A snad budeme zažívat.
1: Je léto.
0: To si bez klimatizace, to je jako když nemáte myčku třeba. Nebo ty, jak když nemáte sušičku. No. Nebo jak když nemáte žehličku.
1: No, a nebo...
0: A vy nemáte, vy.
1: Máme myčku.
0: Vojta se vám rozbrečel.
1: My nemáme klimu.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl

0: Před námi po půlových zprávách další příběh, dost možná fantastický, dost možná pravdivý.
1: Ano, přesně tak, naše rubrika Pravda nebo blábol, nenechte si to ujít.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
4: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které stát určuje, o víkendu porostou. Benzín oproti dnešku zdraží 18 haléřů na cenu 41,10 za litr. Litr nafty pak budou moct stanice prodávat nejvíc za 37 korun a 16 haléřů, což je o 15 haléřů víc než dnes. Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a právnickou osobu. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, upozornila na to Česká televize. Stavba převaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína začne podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Řekla to dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Líčková.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Počítejte se zdržením na dálnici D1 při příjezdu do Brna od Prahy. Je to zhruba na půl hodiny. Aktuálně kolona začíná na 176. kilometru. Zdržení je také za Prahou na 25 minut mezi 9. a 20. kilometrem ve zúžení, kde se pracuje na silnici. Na Pražském okruhu je to potom hned za sjezdem z D5 směrem k D1 dalších 20 minut a s komplikacemi počítejte taky na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku, kde se stala dopravní nehoda. Policisté odklánějí provoz ve směru od Jihlavy u kruhového objezdu u Stříteže, u Havlíčkova Brodu potom u kruhového objezdu. A není ještě úplně jasné, kdy se silnice opět zprovozní. Tak šťastnou cestu.
1: Na frekvenci jedna příběhy, to nás moc baví, buď jsou to příběhy smyšlené a ty jsou mnohdy taky zajímavý, ale pak jsou příběhy, které se fakt staly a o to je to zajímavější, že? Když je to příběh, který si říkáš, to se prostě nemohlo stát.
0: Ne, ale jako člověk, když jako pátrá po těch příbězích, jako, protože člověk jako furt se snaží najít něco překvapivého.
1: Furt se vzděláváš.
0: Tak se jako opravdu nechce věřit, že se některé věci jako staly.
1: Jo. A že se to vlastně jako stává lidem třeba opakovaně. Víš, jakože zrovna nedávno jsem ve Velkých hlavách měli prostě o člověku, do kterého 7x během jeho života udeřil blesk a on neumří. Prostě.
0: No jasně, no.
1: A to se pak stalo.
0: Pak s ním ještě spadlo auto z útesu a potom na něj spadla kráva.
1: A on se pak přesně, on se pak píchí jehlu do palce. Tak za chviličku.

0: Frekvence 1 a příběh, který je buď pravda, anebo blábol.
1: Mám tady takový neuvěřitelný příběh. Je to o pádu člověka ze 47. patra. Ono to má teda trošku jako takový tragičtější...
2: Buď Kalífa, ne, už pomalu.
1: Vlastně téměř jo, ty, ale je to spojený s takovou trošku tragédií, ale tenhle člověk tohle přežil. Představte si, člověk pracoval, byl to rok 2007, jako Mitch Oken. Ne Mitch Buchanan, ale Mitch Oken. Mitch Oken v New Yorku.
2: Jasně, tam 47. patro je v podstatě ještě nejlepší, přízemí.
1: No,
2: že jo?
1: Nejlépe placená práce. Se svým bratrem stáli na plošině zavěšené u toho mrakodrapu, když se z ničeho nic utrhlo lano. Jedno to lano se utrhlo. Oba se zřítili z výšky téměř 150 metrů. Ten jeho bratr bohužel ten pád nepřežil. Ale tenhle člověk dopadl na hromadu kovových trubek, což vlastně jako už to, že padáš na kov. Jo?
2: Ty jenom to povídáš a mě netrnou mě nohy. Já mám strašný. Vždycky takový nepříjemný pocit u takovýchhle příběhů.
1: Ty jak si to dokážeš jako představit.
2: No.
1: Takže hromada kovových trubek, utrpěl desítky zlomenin, opravdu rozsáhlá zranění a lékaři, když ho přivezli, tak říkali, hele, jako omlouváme se, protože tady není o čem, ale on to přežil. Takže oni operovali, nakonec dali mu tu šanci, po několika týdnech se probudil z umělého spánku.
2: Vytáhli 2-3 trubky.
1: Ty jo, a představte si, že později dokonce po té rekonvalescenci to znovu i rozchodil, že začal normálně chodit. 47. patro, New York, 2007 rok.
2: Takhle, já obdivuju ty lidi, co jsou schopní takhle vysoký budovy mejt z těch,
1: no, to
2: z těch
1: je, to,
2: plošin.
1: Jako, už to je příběh, kterýmu nevěřím.
2: To je, jako, a teď to jenom říkám. A
1: teď ještě teď jsem, když mají závrat.
2: Teď mám ty nohy hliněný, jo, jako prostě já nevím proč.
1: Ty postřech můj por.
2: No ano, závrat.
1: Takže ty máš nohy hliněný.
2: Já prostě, když mám závrat, tak mám hliněný nohy, jako kdybych se nemohl hnout.
1: Hliněný.
2: No, já tomu říkám hliněný nohy.
1: Aha, nejsou dřevěný?
2: No, můžou být i dřevěný, pro mě za mě můžou být i hliníkový. Jako to.
1: A tak co myslíš?
2: Já si myslím, že to je jako hezky vymyšlený závraťový blábol.
1: Tak přátelé, ne. Alcides Moreno se jmenuje. Rok 2007 skutečně se to stalo. Ten člověk přežil pád ze 47. patra mrakodrapu. Neskutečně.
2: Ty máš v těch příbězích ty pády, jako
1: no, ale to baví, no.
2: Před pár dny to bylo pád do ledovce, před jako 400 metrů.
1: Pádem za pádem, nikdo nesmí stát. Skutečně to přežil. Teda ten jeho bratr bohužel ne, ale tenhle člověk, jako já si myslím, že ten už nikdy nepůjde nikam mít okna.
2: Ne.
1: To jako po takové zkušenosti.
2: Co dělá teď? Údržbu mostu.
1: Ne, čistí sklepy.

0: Frekvence 1 celé léto rozdává dobroty.
1: Dobroty v tomto létě ideálně něco k pití samozřejmě a nějaké ty věci, které by se vám v létě mohly hodit, protože i letos Frekvence 1 a Coca-Cola spojili své síly.
0: Tak hele, třeba taková deka, jo. Tak ta si myslím taková ta plážová deka, no, kdy máš jasně. ze spoda takový to, jak jsem říkal, takový vypadá to jako
1: proti
0: alobal.
1: Jo, proti odrážedlo na slunce.
0: Tak tam mě by se teda hrozně hodila, to je super věc.
1: A to je karimatka, ne?
0: Taková, ne, to není karimatka, to je taková plážová deka, však vypadá ta plážová deka.
1: Jo, že má ten aluminiovej bokeh.
0: Přesně tak, že, jakoby, bokeh, že ne, no. Se neprosákne.
1: Jasně, že neprosákne. Nepropustná. Nebo, takže když se na ní mokrý lehnete, tak v tom mokrým zůstane, protože to nemá kudy odtýt.
0: A pak jste krásně zapařený.
1: No jasně.
0: Prostě to léto úplně hodobá, že už.
1: Léto propaříte. Tak samozřejmě plážová deka, sluneční brýle Coca-Cola jsou také ve hře, že?
0: No a taky voucher do restaurace Food Marks za 500 korun.
1: A k tomu je pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. To je potřeba, když Coca-Cola.
0: Tomáš Fíla všechno tohle rozdával, my se ptáme, jak to dnes probíhalo. Ahoj Tome.
2: Ahoj. Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto. Zdravíme z Písku, z Alšova náměstí, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači a vezeme spousty cen. 500 korunový voucher do restaurace sítí Food Marks, k tomu sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku a samozřejmě také plato nápojů Coca-Cola. Dnešní vítěz, ten už je jistý a jmenuje se Dobrý den.
3: Čau, já jsem Roman.
2: Romane, my vás zdravíme. Vy jste tak hezky bouchal do toho auta. V každém případě získáváte všechny ceny, o kterých jsem mluvil. Kde vás zastihlo hlášení, že dneska přijedeme do Písku?
3: No, zastihlo mě hlášení, když jsem měl z Podolí do Písku přes Podolský most.
2: Tak, takže všechno pěkně tady v regionu, místní, vy máte dobrou náladu, to je skvělý a my vezme spousty letních cen, takže tady jsou.
3: Děkuji, opravdu děkuji.
2: No a jak jste to slyšeli sami, tak velká radost je dneska právě tady na náměstí v Písku a v pondělí budeme zase někde jinde, kde se rozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a přejeme vám s Romanem krásný víkend. Ahoj!
3: Ahoj, Frekvence, ahoj!
0: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět v ranním vysílání Rádia Frekvence 1.
1: Kde se dozvíte, kam pojedeme příště?
0: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Food Marks.
1: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.

První červencový víkend zahájí na televizi Seznam francouzská komedie Život plný malérů. Od 20 hodin a 10 minut můžete sledovat příběh smolaře, který si nic nepřipouští. Alfred, jehož život tvoří nepřetržitá řada malérů, se stane členem soutěžního družstva, které má v pokleslé televizní soutěži vždy prohrát. Alfred ovšem rozpoutá kolem hry šílený zmatek a vede svoje družstvo od vítězství k vítězství. Stane se tak hlavním cílem zločinecké bandy a rozjede kolotoč bláznivých situací a nedorozumění. V hlavní roli se představí král francouzské komedie Pierre Richard. Sobotní večer bude od 20 hodin a 10 minut patřit třetí sérii českého úspěšného mysteriózního krimiseriálu Labyrint. Tým kriminalistů, vedený majorem Remešem, se vrací k dalším případům, které tentokrát propojí záhadná série vražd a spletitá síť vztahů. Napětí, nečekané zvraty i osobní příběhy vyšetřovatelů nabídne pokračování oblíbeného seriálu z prostředí moravské metropole. Pondělní odpolední program televize Seznam obohatí legendární komisař Maigret. Každý všední den od 15 hodin a 10 minut se můžete těšit na příběhy slavného pařížského detektiva, který při řešení případů spoléhá především na svůj postřeh, zkušenosti a znalosti lidské povahy. Díky široké koprodukci může pozorný divák poznávat části Prahy a také celou řadu českých herců. Televize Seznam bude seriál vysílat celé prázdniny. Francouzská komedie s Pierrem Richardem, český mystery seriál Labyrint i složité a často záhadné případy komisaře Maigreta. To je váš víkend na televizi Seznam.

0: 15. hodina před námi, i při pátku po 15. skvělá muzika na frekvenci 1. Co budeme hrát?
1: Luis Fonsi a Daddy Yankee budou. Taky Dick Mas. A nebo David Guetta. A za chvilku budou i zprávy.
2: I o víkendu vám na frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo má Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Kvůli pádu lanovky na severočeském Ještědu padly 4 obžaloby. Stavba přivaděče dálnice D49 ve Frištáku do Zlína začne za 3 roky a zdržíte se na dálnici D1 a taky na Havlíčkobrodsku. Kvůli pádu lanovky na severočeském Ještědu podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a 1 právnickou osobu. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, uvedl to náměstek okresní státní zástupkyně v Liberci Kamil Látr.
7: 30. června jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti. Podle paragrafu 273, odstavec 1, odstavec 2, písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
6: Tragická nehoda se na vysuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021. Při pádu jedné z kabiny zemřel průvodčí. V Hradci Králové řádí podvodní natěrači střech. Už připravili několik lidí o nemalé peníze. Podezřelí podle kriminalistů po odvedení práce požadovali výrazně vyšší částku, než na jaké se původně se zákazníkem domluvili.
8: U jednoho seniora skupina natěračů chtěla o hodně vyšší částku, než bylo v domluvě. Muže tak donutila, aby si šel zbytek peněz vybrat do bankomatu a odvezla ho tam. Nakonec se ukázalo, že práce byla i velmi nekvalitní a neodborná. Takových podvodů může být nejen v Hradci Králové, ale i okolí víc. Policie prosí o pomoc při pátrání. Podezřelým mužům je mezi 20 a 45 lety a mají střední postavy. Působili organizovaně. 3 z nich pracovali na střeše, 1 zůstával dole a mluvil s majiteli, uvedla policejní mluvčí. Muže podle policie mluvili se slovenským přízvukem a jezdili osobním autem značky Hyundai, modré barvy se slovenskou registrační značkou. Láďa Jakub, Frekvence 1.
6: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína začne podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Silničáři v polovině června otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49 mezi Martinicemi na Kroměřísku a Frištákem na Zlínsku. Předloni v prosinci zprovoznili první úsek dálnice mezi Hulínem a Martinicemi. Vybudování obou úseků stálo dohromady 9,5 miliardy korun bez daně. Práce na stavbě dálnice ale opakovaně zdržely námitky a žaloby ekologických aktivistů. Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně tak bude hrát nejvyšší soutěž, ve které nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí 2 brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla 2. ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech. Více klubů z jednoho města hrálo samostatnou ligu jen v Praze a Ostravě.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: V noci bude poměrně chladno, 14 až 10 stupňů Celsia, v údolích a na západě kolem 8 stupňů. Noc bude jasná, protože do večera se má oblečnost protrhat. Během zítřejšího dne potom počítáme s tím, že teploměr bude ukazovat 19 až 24, na jižní a střední Moravě a na Slezsku kolem 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude opět jasno až polojasno, od severozápadu se začne ale také zatahovat místy i s deštěm.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: A pojďme se podívat ještě na silnice, stále se zdržíte na dálnici D1. Za Prahu je kolona na 30 minut mezi 9. a 18. kilometrem ve směru na Brno. Objízdné trasy jsou aktuálně také poměrně plné. A zdržíte se před samotným Brnem, tam to bude na více než 30 minut. Kolona začíná už na 172. kilometru a pokračuje také dál za Brnem. No a s komplikací počítejte i na silnici 38 Uštok na Havlíčkobrodsku, kde se srazila 2 nákladní auta. Po nehodě začala hořet. Na místě aktuálně policisté u Havlíčkova Brodu u Krového objezdu od dopravu a ve směru od Jihlavy potom u objezdu u Stříteže. Zatím není jasné, kdy se provoz obnoví. Tak šťastnou cestu. Pokračuje Janě a Vojta samozřejmě.
5: Po 15. hodině na Frekvenci 1 pokračujeme a i v létě vám proplácíme účtenky, takže za chvilku jednomu z vás uděláme radost tím, že ho budeme otravovat telefonátem.
9: Tak možná třeba dneska padne ta šťastná ruka na účtenku, která bude nějaká letní. Jakože tam bude nějaké letní zboží.
5: Co by se tak jako mohl člověk, že jo, třeba dneska jsem potkala pána.
9: No.
5: Že jsme venčit psa. A on si vezl takovou tu kárku, tu zahradní kárku. A náš pes na to strašně štěká, protože se toho bojí.
9: Jasně.
5: A teď jsme přišli blíž a on tam měl dvě basy piv a jel prostě z obchodu. Na
9: zahrádku. Váš pes štěká na dvojkolák?
5: Na dvojkolák, no.
9: Náš pes štěká na kolečko.
5: Třeba na trojkolák. Váš pes je lepší.
9: Našemu psovi k hysteráku stačí jedno kolo.
5: Ale ona se bojí i tohodle, no, i toho kolečka.
9: Jasně.
5: No ale já myslím, že zásadnější je to, že si prostě pán na zahrádku vezl basu piv dva kusy. Asi na prostě prodloužený víkend, jo?
9: No tak samozřejmě, helejte, dny jsou dlouhý, sluníčko svítí, žízeň je veliká, život nám utíká, proč si to neužít?
5: Tak, na zdraví.

0: Na frekvenci 1, přátelé, jdeme proplácet účtenku.
1: No a dneska zavoláme Šárce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Šárka je z Toužimy a velmi ráda.
0: Jo, tam jsem nedávno trávila víkend.
1: Fakt, jo,
0: kolem Toužimy, mezi Toužimí a Štědrou.
1: Jo.
0: Tam je taková vesnička, už to nevede, jo, teda nezvoní.
1: Takže,
0: to zvoní,
1: takže možná budeme Štědří do Toužimy dneska, no, když jsi byla mezi Toužimí a Štědrou. Ale já si myslím, že Šárka si koupila velmi potřebnou věc na léto, velmi praktickou věc a velmi nelevnou věc. Nebo těch věcí bylo víc, no, tak víš co, bez plavek se obejdeš.
0: Vezmeš
1: si hezký sváteční bombardňáky a
0: to je pravda, no. Pořádně zapraný.
1: A nebo jsou nuda pláže, že jo? Tak se no, to dá řešit.
0: Tak se skoupila Šárka.
1: Šárka?
0: Počkej, tak necháme ještě... Šárka nám to nějak?
1: Šárka je možná totiž na dovolené.
0: Jo.
1: No, protože to jsou věci, které potřebovala na dovolenou.
0: Co to je?
1: Tak já to prozradím, jsou to opalovací krémy. A co
0: no,
1: si budeme povědět,
0: ty jsou pěkně
1: opalovací drahý krémy. Koupila si 4 asi pro celou rodinu.
0: Mm.
1: A když si vezmeme, že jeden ten krém stojí skoro 400 korun.
0: Já vím, no. Když je kupuješ třeba v lékárně, že jo? No, ty jasný, jsou drahý jako blázen.
1: Ale zase jsou kvalitnější a máte tam nějakou záruku, že ty faktory budou opravdu fungovat. Mm. Že to není
0: a myslíš,
1: prostě,
0: že to je rozdíl, když to koupíš? Nevím. Já to třeba kupuju téměř po každý v drogérii. Jako.
1: Já vím, ale zase na druhou stranu člověk, když si koupí nějaký hodně levný opalovací krém, tak
0: se spálí.
1: Mně to přijde podezřelý. Já mám prostě pocit, že je to jako smíchaný slunečnicový olej s mlíkem.
0: Jo? Jestli to není trošku marketing. Jedno jsme se jako děti namazali Nubianem a jak nám byla ty.
1: Ne, to je škoda.
0: Tak to je
1: 15.

0: 74 korun.
1: To je šmutný příběh, no. Tak to se nedá nic dělat, Šárce peníze nepošleme do toužimy.
0: No tak hold prostě, až se večer vrátíte z pláže, Šárko, tak od nás budete mít nepřijatý hovor.
1: Takže taková jsou pravidla, musíte to prostě zvednout zase po víkendu.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek, pojďme se při létě trošku osvěžit a dát si něco dobrého. Nedávno nám tady naše kolegyně Lucka z produkce udělala kávu s tonikem. Ledovou kávu s tonikem. A to je vlastně klasický kafe, jako když si uděláte malý preso, dáte do toho led a zalejete to tonikem.
1: A já mám pocit, že ona měla nějaký speciální kafe, na to neměla.
0: Oni dělají takový ty jako hodně silný koncentráty, ze kterých se dají ty míchaný nápoje dělat, jako kávový. Aha. Ale dá se to dělat, když si uděláte hodně silný preso, tak jako na tomhle základu.
1: Jo.
0: A je to vlastně taková jako ledová varianta klasického kafe, že jo?
1: Mně třeba chutná klasický ledový kafe.
0: Jako normálně jenom vychlazený?
1: No, doma jsme si, to byl takový trend, já nevím, si to pamatuješ, si všude se šířilo po internetu, prostě jak si udělat doma ledový kafe, ani si nemusel pořizovat toho šejka, anebo ho měli prostě někde v nějakým Penny Marketu nebo Lidlu za body, takový plastový to bylo a ty si v tom zašejkoval ten led s tou kávou, ono to udělalo tu pěnu, bylo to strašně dobrý, pořádně si to osladil.
0: No, a ono to po pár použitích netěsnilo, takže jste měli kafe všude.
1: Koukám, že jsme nakupovali ve stejném obchodě.
0: Kolik to víčko velí to i celý. Takže jste v létě malovali.
1: Tak byla trošku spotřeba.
0: V létě to rychle schne. Každopádně nás napadlo takové téma. Pojďme si povídat o vašich oblíbených ledových variantách klasických teplých nápojů.
1: Jo, je to taky kostrbatý, ale věříme, že víte, o čem mluvíme. No. Tak co máte rádi z teplých nápojů za studena? Dá se to takhle říct, ne?
0: No jasně, jasně. Prostě a jestli máte třeba nějaký hodně oblíbený...
1: Třeba mě nevadí studený řízek, co? Pardon, to se trošku odbačilo.
0: To je dobrý pitíčko, no. Brčkem můžeš přisekávat i bramborovou kaši.
1: A to někdy dáme, tyjo, jako, který jídla se dají za studena. Ale ne, není čas na jídlo, je čas na pití.
0: Pojďme zůstat u nápojů. Pojďte nám napsat na Instagram, Jana Knížková, Vojta FM, Frekvence 1.
1: Můžete psát na číslo 736 300 444 nebo na Facebook.
0: A případně namluvit hlasovou zprávu do aplikace Frekvence 1.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybírá

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2003. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Ah.

0: Zprávy před námi. Po půlových zprávách se společně s vámi vrhneme na ledové varianty teplých nápojů.
1: My jsme tady nedávno spolu řešili ledový čaje. Mm-hmm. A nějak jsme to trošku pohanili. Jakože,
0: já mám rád ledový
1: čaj, který si koupíte prostě za 60 korun, je asi limonáda, že jo?
0: No a ještě k tomu to nemá s čajem jakoby nic společného.
1: Ale když si ho dokážete udělat doma, máme i super recept, jak si udělat ledovou kávu doma.
0: Jo.
1: Teda ledový čaj.
0: Ledový čaj, no já vám ho rád řeknu za malou chvíli.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Hezké odpoledne. Moravskosleští policisté odhalili 3 řidiče, kteří při silničních kontrolách předložili padělané řidičské průkazy. Šlo o cizince, ze kterých 2 nikdy neabsolvovali autoškolu. Všechny obvinili z padělání a pozměnění veřejné listiny. První fotbalová liga se po doplnění Artisem Brno nebude nově losovat. Nováček nejvyšší soutěže převezme v termínové listině pozici vyloučené Karviné. A hokejového brankáře Davida Rittycha čeká už 7. angažmá v NHL. 33-letý český golman podepsal roční smlouvu z New Jersey za 21 milionů korun. Oznámil to generální manažer Devils Sunny Menta.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Ještě stále je velká kolona za Prahou ve směru na Brno. Zdržíte se přes půl hodiny, a to v úseku mezi 9. až 25. kilometrem. Objízdné trasy se aktuálně také zaplnily a i tam počítejte se zdržením. 4 hodiny je potom zdržení na Pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1. No a komplikace jsou i před samotným Brnem na D1. Kolona začíná na 176. kilometru a popojíždět budete až za Brno na 206. kilometr. Necháte tam celkem taky přes půl hodiny a ještě stále je uzavírka na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku, kde se stále odstraňuje vážná dopravní nehoda. Tak šťastnou cestu.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
7: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Tentokrát předpovědí počasí na prodloužený víkend. Deštníky a pláštěnky budeme vytahovat v neděli a také v pondělí, kdy očekáváme místy déšť nebo přehánky. Zejména na horách se ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. Jinak ale bude polojasná obloha. V Čechách se nejvyšší odpolední teploty budou zastavovat nejčastěji do 25 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku to bude až 27. A počítejte s tím, že zejména sobotní den bude větrný. Nárazy větru budou dosahovat rychlosti 55 km za hodinu.
1: Na frekvenci 1 dneska řešíme pití, které osvěží, takže prostě ledovou kávu, nebo respektive takhle, dát si v teple kávu, to neudělá každý, že jo?
0: Samozřejmě.
1: Ale když do toho nasypeš pár ledíčků, trošku rumíčku.
0: Samozřejmě karibského, aby to mělo letní vibe.
1: Nevzíte se jak na bádači k alkoholu, ne, neberte to tak.
0: Ne, Marta píše, že my mluvíme o kávě, ale jestli jsme někdy vyzkoušeli ledové karo, že je to velmi dobré.
1: Mně karo nechutná ani teplý.
0: No, mně taky ne.
1: Mě to strašně připomíná totiž bílou kávu. Jako takovou tu klasickou meltu.
0: No a to dělávala babička, když jsem byl malý, bílý kafe, a to já jsem měl rád. Jsem měl pocit, že jsem dospělý, piju něco, co se jmenuje kafe.
1: Víš? Tak to já jsem měl pocit, že jsem stará.
0: Jo.
1: Ona si do toho babička vždycky namáčela ten chleba. Teď v tom plavaly ty kusy toho chleba. Jo. Mě se z toho vždycky dělalo úplně zle.
0: Jo. A namáčela si to i do ledové melty? Ledový chleb.
3: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Je to pátek a když je pátek, tak je čas pozvat vás na sobotní večer.
1: Protože v sobotu večer se dá dělat spousta věcí, třeba poslouchat Česká hitparáda Frekvence 1.
0: Poslouchat Česká hitparáda.
1: Dá se dělat spousta věcí, třeba poslouchat
0: Českou hitparádu.
1: Dá se poslouchat Česká hitparáda.
0: Dá se poslouchat Česká. Vlastně šlo by to.
1: No jistě.
0: No, to vlastně taky takhle jde. No, není to úplně kostrbatý. Takže
1: zní to blbě, ale je to správně.
0: Bude se poslouchat Česká hitparáda. Prosím vás, naleďte si to zítra po 19. hodině. 10 songů a k tomu vždycky dvě novinky. A pak je tam jedna taková část, která není nikdy moc příjemná, a to je část, kdy vám musíme prozradit, kdo vypad.
1: Jo.
0: To je docela smutný.
1: Ale tak jako ono to u těch hitparád takhle jako běžně funguje. No.
0: Jako když vyzoveš 10 týdnů, tak je to v pořádku, když vypadneš po 10 týdnech, ale když to tam nasadíš a teď jako novinka se nechytneš a hned jdeš jako od válu, jo.
1: Máš to chutí položit tu kytaru do kouta a jít třeba, já nevím, do skladu někam.
0: Já jsem nedávno slyšela rozhovor právě s Evou Farnou, která tohle řešila, jakože některý lidi mají pocit, že když ta písnička není úspěšná v těch hitparádách, že nemůže být dobrá. A ona tam vysvětlovala, že ta hitparáda je opravdu jenom jako... To je úplně jenom taková drobnost v tom, jak si vytvářet obrázek o té písničce, jo? Že mnohem víc je třeba teď v dnešní době, já nevím, Spotify nebo Uradio Talk, jakože no, ale... ta snaha si ji vyhledávat a vracet se k ní. Ta hitparáda je už taková vyloženě pro fanšmejkry.
1: To je jako hitparáda, já jsem dokonce slyšel i takovej názor, že hitparáda je přežitej formát, jo.
0: No a dovolte.
1: Ne, říkám, že jsem slyšel názor. A jasný,
0: no, já nadávám na ty, co to říkali.
1: Velmi s tím nesouhlasím, podle mě to pořád jakoby...
0: Použil si pěsti.
1: Ne, použil jsem velmi ostrou nadávku a poslání do míst, o kterých se před 10. večer v rádiu nemluví. Ale já si prostě myslím, že to pořád jakoby má sílu díky hlasům posluchačů jako vytvořit jakýsi obrázek o vkusu posluchačů.
0: Ano, já s tím souhlasím.
1: A o popularitě. A když se bavíme o tom Spotify a takovýchhle věcech, tak než se dostaneme teda k hitparádě, o které bychom měli mluvit primárně. Já jsem nedávno četl takovou teorii, že když nějaký hudebník promuje svoji hudbu, tak je potřeba minimálně 60 různých postů naskrz Facebookem, TikTokem, Instagramem.
0: 60. Aby se dostalo do povědomí.
1: Aby si toho někdo všimnul. Že prostě musíte, dejme tomu, vydáte písničku a musíte vymyslet 60 postů, ve kterých hraje ta písnička, aby to někomu utkvilo a řekl si, tyjo, to si zkusím pustit na Spotify.
0: Musíte být prostě kreativní, no. To není zadarmo. To není jen tak.
1: Ne, vlastně dneska dělat hudbu znamená, že tomu věnuješ 10% času a zbytek je kreativa a sociální sítě.
0: No. Vlastně nemusíte mě tady zpívat, jo?
1: Zpívat může každý, když má zvukař dost času.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Hlasujte na www.

0: Posloucháte Frekvenci 1, pojďme se vrátit k ledovým variantám klasických teplých nápojů. Čaj se nabízí samozřejmě. Že?
1: Čaj a káva, to je to nejvíc, co nám píšete. Hmm. Já si vlastně nedokážu představit, co jiného by se dalo takhle jako popíjet z těch teplých nápojů. Tak, jako třeba, že by si dal studený svařák. Studený grog třeba.
0: Ale proč ne? Kořeněný víno se podle mě dá pít i studený.
1: No, to je možná.
0: A když si dáš v zimě svařák a on ti vychladne, tak je pořád dobrý.
1: Tak mi to nechutná.
0: Ne.
1: Ale já to musím vypít rychle, aby to nevystydlo.
0: Třeba ledová mača se pije, a to je vlastně taky čaj, to je sušený zelený čaj, že jo.
1: A ty jsi říkala, že máš nějaký recept, nebo ty jsi nám ho tady podle mě už jednou doporučoval, nějakou ledovou kávu.
0: To je takový ten jižanský, klasický jižanský černý čaj. Prostě černý čaj, hodně silný, jako možná až jako abnormálně silný.
1: Jemča jemnice.
0: Prostě kolik pytlíků se tam vejde, tak ty prostě vyluhujte. A důležitý je, to je takový trik, dát tam k tomu, protože by se to mělo luhovat dlouho, tak dát tam špetku jedlý sody, aby to nezhořklo ten čaj.
1: Jo, já vím, to byl ten fígl.
0: No, to byl ten fígl.
1: To je pravda, že je.
0: A hodně cukru. A samozřejmě citron, led a je z toho výborná věc. Hmm.
1: A já mám pocit, že když jsme byli malí, tak naši nám vždycky dávali radši ten studený čaj, že to víc zahnalo žízeň.
0: V létě určitě, i když třeba já vím, že když třeba v létě jsou takový ty plavecký závody, ty vytrvalostní závody, tak jak oni vždycky doplavou k tomu svýmu pitstopu, co tam je na nějakým tom plavidle, tak dostanou napít vlažnýho čaje. No, vlažný jasný. Čaj zahání nejrychleji.
1: Protože aby ti to nestudilo v krku, no. Jo, bys neměl prostě angínu, no. Že jo, jako mají to promyšlený prostě, no. Myslíš, že sladí i tu vodu v těch bazénech?
0: Sypou jim cukr do dráhy, aby kdyby si lokli, tak aby to měli sladký.
1: Aby jim to chutnalo.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
6: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: 16. hodina před námi, i po 16. skvělá muzika na frekvenci 1. Co jsme pro vás vybrali?
1: Budenek. Taky bude skvělá Eva Farná. A nebo Natália Imbruglia. A za chvilku zprávy.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
2: Takhle to umí glosovat jen velkého.
4: Tam je jako cukr.
1: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
7: Já přeju hezké odpoledne taktéž. Až 900 tisíc Čechů letos opět jako vždy zamíří do Chorvatska. Prodej nových aut v Česku roste a červen byl pro automobilky nejúspěšnější od roku 2018. No a zdržíte se na dálnici D1 na několika místech. Až 900 tisíc Čechů letos opět míří do Chorvatska. Podle Asociace cestovních kanceláří a agentur je to o 120 tisíc víc než v loni. Vedle Slovenska, Polska, Rakouska a Itálie patří k nejoblíbenějším destinacím Čechů. A právě v Chorvatsku platí několik nových nebo staronových zákonů. Například přibývají města se zákazy, které se týkají například našich zavazadel. Více řekl český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
8: V Dubrovníku stále platí, že v určitých hodinách nelze chodit historickém centru, to znamená v těch hradbách vlastně z kufry na kolečkách. Co se týče alkoholu, tak již od loňska platí v některých městech zákaz nočního prodeje alkoholu a my máme informace, že některá města se k tomuto nařízení v letošním roce připojila.
7: Prodej nových aut v Česku letos roste a červen byl pro automobilky nejúspěšnějším měsícem od roku 2018. Nejvíce se dál prodávají vozy značky Škoda. Daří se ale také Volkswagenu, Hyundai, Toyota nebo Dacia. Více než každé druhé nově registrované auto je dnes SUV a výrazně přibývá i elektromobilů. Jejich prodeje meziročně vzrostly asi o čtvrtinu. Ještě větší zájem je o motocykly, kterých se letos prodalo přibližně o čtvrtinu více než ve stejném období loňského roku. Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře. Nebyli tam pro nás, napsal šéf Bílého domu na své sociální síti o aliančních partnerech, čímž narážel podle agentur na malou ochotu ostatních států zapojit se do války v Iránu. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek potvrdil, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud. Turek je po konzultaci s právníky i dál přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. Novela řádu, k níž přistoupila fotbalová asociace krátce poté, co Dukla podala svůj podnět, byla podle něj účelová.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: V noci bude kolem 14 až 10 stupňů Celsia, v údolích to může být kolem 8 stupňů. Postupně se do večera má na většině území vyjasnit, takže i noc bude jasná. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne i oblačno. Od severozápadu bude přibývat oblačnosti a později večer se v severní polovině Čech začnou vyskytovat také dešťové přehánky. Teploty pro sobotu 19 až 24 stupňů Celsia, na střední Moravě anebo na východě Slezska až 28 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
7: Zdržíte se na D1 při příjezdu do Brna, je to od Prahy hned několik nesouvislých kolon. První začíná už na 168. kilometru a vleče se až na 209. kilometr za Brno. Celkem v tomto směru necháte zhruba půl hodiny navíc. S komplikací počítejte i v opačném směru na 162. až 156. kilometru D1 ve směru do Prahy, tam necháte dalších 15 minut. No a také hned za Prahou je docela dlouhá kolona ve směru do Brna. Aktuálně v ní necháte už více než 35 minut. Mezi 9. a 17. kilometrem objízdné trasy jsou stále poměrně plné. Tak šťastnou cestu a pevné nervy při cestě kamkoliv. Vás budou opět doprovázet Jana s Vojtou.
0: Dneska se bavíme s vámi na Frekvenci 1, budeme se tak bavit i teď po 16. hodině o ledových nápojích, respektive o klasických teplých nápojích v ledové formě. Ten Martin nám napsal, že doma si dělají ledovou čokoládu.
9: Cože?
0: Že si normálně udělají horkou čokoládu a nechají si ji vychladit.
9: A to je blbost, to stuhne přece.
0: Ne, když se udělá taková ta sprášku.
9: Jo.
0: To není o tom, že rozpustíš tabulku čokolády.
9: Máš, jo. Počkej, no. Teď mě napadá, mě vždycky strašně chutnalo...
0: Granko.
9: No. Kakao, za studena, mi strašně chutnalo.
0: Ale ono se to mělo jako míchat i za studena, tam bylo napsáno, že je to pro přípravu teplých i studených nápojů.
9: A teď mě překvapilo, byla jsem někde v nějakém obchodu a tam měli čaj pro výrobu za studena. Že se vlastně jako... Je to čaj,
0: je
9: to pitlík ve studené vodě.
0: Jo, no jasně, no.
9: Vymýšlej věci, vi.
0: No. A nebo vlastně, jako, jak jsou takový ty nápoje, jako horká hruška, horký jabko, tak to se dá taky s tím kořením vychladit, že jo?
9: No jasně, no. Ale já bych nedával tu vodu.
0: Prostě si nalejte džus a hoďte si do toho hrybíček.
9: Ne, tu hruškovici.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé, čas dovolených, praktické informace, co se dovolených týká, a my vám je teď předložíme, aby se ta dovolená prostě nepokazila.
1: No jistě, protože já jsem narazil na takový test partnerství.
0: Jo, no. Tak takhle se to může pokazit hned. No.
1: Jenomže já jsem si to četl, jakože jsem to rozklikal, říkal jsem si, to bude nějaký dotazník, jo, jako jak jste se na dovolený měli, kolikrát jste se pohádali a kdo měl větší kufr a
0: komu takhle krev.
1: Kdo měl větší opici po večírku a tak dále. Ne, bylo to o tom, vlastně takový pojednání psychologický, že společná dovolená partnerská je schopná prověřovat vztah nejenom na začátku, ale rok co rok. Že pokaždý je to vlastně test soudržnosti vztahu.
0: Já souhlasím. Ono totiž záleží, jako když budete jezdit pokaždý na to samé místo, no, tak se vyhýbáte těm nástrahám, že jo? Tak už víte, tady je hnusný jídlo, takže předejdeš tomu, že jste na sebe naštvaný, že jste se tam špatně najedli, nebo...
1: Ale zase se dostáváš do situace, že prostě jdeš třeba na procházku městem, vy tam zakopnete a vedle vás se ozve. Jezdíme sem 10 let, on 10 let ví, že tady je obrubník a pokaždý o něj zakopne, že jo?
0: Jo, ty jsem spolu fakt dlouho. No. Ale třeba my jsme si teď okusili dovolenou v tom bydlíku, no, a jako to jsem si pak říkala, to se musíš s tím druhým člověkem fakt hodně znát. Jo. Protože to je tak malý prostor. Vy jste spolu na tak malém prostoru. Jo? No. Teď je tam ten záchod. Jakože že jdeš na záchod vlastně do skříně, že jo? Chápeš?
1: Na tebou visej trička. Na poličce místo toaleťáku ponožky.
0: No, jsi vlastně strašně blízko, chápeš? No, jasně, a teď chápu, že si najdeš novou holku, prostě jedete s bydlíkem na dovolenou. Jako.
1: Ale to může být dobrodružný, já si myslím, že
0: jako
1: naopak, čím dobrodružnější dovolená na začátku, tím vlastně lepší test toho
0: vztahu. To určitě.
1: A mnohem více toho o tom protějšku dozvíš, protože když pojedeš někam do luxusního all-in...
0: Třeba chodí, že chodí na záchod každý dopoledne v 10. Pardon.
1: Ne, ale když pojedeš do nějakého all-inclusive resortu, pětihvězdičkovýho, kde opravdu musíš akorát ráno vstát, namazat se krémem a jít na pláž a večer jít na večeři, jako v dlouhých kalhotách.
0: Ale myslím si, že i na takovýhle dovolení se může člověk odkopat.
1: Jo.
0: Víš, jako že je to...
1: V noci, když je vedro.
0: No, to ne.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: 5. před námi, respektive zprávy kolem 4:30 a po 4:30 jako vždy...
1: Poslední slovo. Soutěže, které jde o peníze, nikdo z vás dostane šanci. Tak počkejte si na to, vrhneme se na to hned po těch zprávách.
2: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
5: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které stát denně určuje, o víkendu vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 17 haléřů na maximálních 41,10. Litr nafty pak bude stát nejvýše 37 korun a 16 haléřů, což je o 15 haléřů více než dnes. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých limitovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6%, plyn přibližně o 17%. Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, ve které nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: A pojďme ještě na silnice. Zdržíte se u Brna na dálnici D1, je tam kolona, která se sice zmenšila, ale stále vás obere o více než 20 minut času. Začíná na 180. kilometru, pokračuje až na 203. kilometr. Kolona na 162. kilometru se taky zmenšila, je pořád ale ve směru do Prahy ještě na minimálně 10 minut. A kolona za Prahu ve směru na Brno se taky zmenšila. I tak počítejte s tím, že při výjezdu z Prahy na Brno od 8. po nějaký zhruba 25. kilometr naberete zpoždění kolem 20 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Přátelé, volejte. I v létě vám nabízíme poslední slovo, i v létě vám nabízíme možnost získat peníze.
0: A přilepšit se na dovolenou.
1: Přesně. Takže 2 5 7 400 999.
0: Držíme vám pěstí.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Silva Ostrava.
2: Dobrý den, Silvo, zdravíme do Ostravy. Tak máme tady pro vás 27 tisíc korun, ale taky nelehký úkol. Potřebujeme jedno jediné slovo do věty, kterou tady pronesl fotr na tripu. Jdeme na to?
3: Ano.
2: Tak věta zní přesně takhle.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Co je váš tip?
3: Obuv.
2: Obuv. Pojďme zkusit, jestli patří slovo obuv do konce téhle věty.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Je nám to líto.
3: Nevadí,
2: děkujeme za pokus. Mějte se krásně, hezký prodloužený víkend. Naslyšenou. No a jak zmiňujeme, prodloužený víkend, takže další šance vyhrát v posledním slově, tentokrát 27 500 korun, budete mít zase v úterý 7. července.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Posloucháte Frekvenci 1, před námi je víkend, léto rovná se spousta akcí. Já teď budu na jedné akci celý víkend. My odjíždíme do Frýdlantského výběžku, do Hejnic, na takzvané hejnické slavnosti.
1: No tam odteď pochází tvoje žena.
0: Ano, ano, ano.
1: A vy to snad moderujete, ne? Ano, nějak už
0: ano,
1: několik let.
0: Ano, i letos jsme byli požádáni.
1: Jo, ale loni i předloni jste...
0: Já tam jezdím hrozně rád.
1: A co to je vůbec za slavnosti města, jo?
0: Je to vlastně takový jako víkendový festival, dalo by se říct, ale není to jenom o hudbě primárně, samozřejmě, to je to gro.
1: Je to i o chlastu.
0: Je to o jídle, je to taky...
1: Jo, jakože fakt, jako nějaký gurmánský jako zážitky.
0: Jsou tam jako spousty jakoby zajímavých jídel, který můžeš ochutnat. A jsou tam třeba i fotografické soutěže, protože ten frýdlantský výběžek je nádherný, tak se vždycky každý rok vypadá téma.
1: Kdo si udělal nejlepší selfie?
0: No, nejlepší selfie s ořešníkem.
1: Co je ořešník?
0: To je kopec, který je tam nad Hejnicemi.
1: No a tak dobře, já ti do toho nechci skákat, protože já bych to pojímal jako pozvánku, že jo?
0: Ne, je to pozvánka, navíc jako vstupní je tam dobrovolný, takže kromě cesty nezaplatíte vůbec nic.
1: Tak bude plno.
0: Ale hlavně super je, že kromě jako renomovaných kapel, zpěvaček, zpěváků, se tam představí i mladí talenty. Jako
1: aha,
0: z toho Liberecka, jo. Takže si tam můžou třeba děti zaspívat nebo zatančit a tak. Je to takový jako hezký komunitní víkend.
1: A celý víkend to je pátek, sobota, neděle? Nebo jak to je?
0: Začíná to zítra ráno a úplně vyždímaní to opustíme v neděli večer.
1: V neděli večer, až jo. A vy před víkendem. Vy nevyužijete toho volného dne v pondělí? Že by to trvalo 3 dny?
0: Což o to, já bych využil, ale já jsem v pondělí tady.
1: Já jsem úplně nezapomněl.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: 17. hodina před námi. I dnes velké hlavy, i dnes vám budou hrát skvělou muziku. Cože to bude?
1: Undercover pro vás máme. Taky No Guitar. A nebo Nelly Furtado. A za chvilku budou zprávy.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
5: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je tu s nimi Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Kvůli pádu lanovky státní zástupce podal 4 obžaloby. ČES od srpna zdraží některým elektřinu a také plyn. A s menší kolonou stále počítejte před Brnem, svědčí za Prahou. Kvůli pádu lanovky na Ještědu podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a 1 právnickou osobu. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Uvedl to náměstek okresní státní zástupkyně v Liberci Kamil Látr.
7: 30. června jsem podal obžalbu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2, písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
6: Ještě doplním, že tragická nehoda se na Vysuté lanovce v Liberci stala v říjnu roku 2021. Při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Až 900 tisíc Čechů letos míří do Chorvatska. Podle Asociace cestovních kanceláří a agentur je to o 120 tisíc lidí více než v loni. Vedle Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie, Chorvatsko patří stále k nejoblíbenějším destinacím Čechů. Ale v zemi začíná platit několik nových zákonů. Více nám o nich řekl český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
8: Ten nejdůležitější, který ovlivňuje turismus, tak to je zákon, který míří na hoteliéry a na ubytovací služby. Tenhle ten nový zákon zjednodušeně stanovuje to, že každé ubytování, ať už hotel nebo apartmán, ubytování soukromí, musí mít unikátní číslo, které musí být zveřejňováno ve všech inzerátech. To znamená, cílem je předejít tomu, aby si ten host zajistil nějaké podvodné ubytování.
6: Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů zdraží zhruba o 6%, plyn přibližně o 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle společnosti dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. 41-letý britský jezdec závodil naposledy loni v srpnu. Potom se vážně zranil při pádu v tréninku. Před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
6: Do večera by se mělo na většině území vyjasnit, v noci tak bude jasno, nebo skoro jasno, s teplotami kolem 14 až 10 v údolích 8 stupňů Celsia. Zítra se potom začne opět od severozápadu přechodně zatahovat. Později k večeru se v severní polovině Čech v sobotu objeví déšť nebo přehánky. Teploty do té doby budou kolem 19 až 24 stupňů Celsia. Na jižní a střední Moravě nebo na východě Slezska, ale zítra může být až 28 stupňů.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Za Prahou je stále kolona na dálnici D1 ve směru na Brno od 9. po 25. kilometr. Zdržení je tam kolem 25 minut. Objízdné trasy jsou stále poměrně plné. Zdržíte se také před Brnem na dálnici D1. Na 178. kilometru kolona začíná, končí na 200. kilometru. Je tam aktuálně zdržení zhruba na 12 až 15 minut. No a ještě stále počítejte s komplikací také při průjezdu Moravskou Třebovou, a to ve směru dál na Mohelnici. Necháte tam zhruba 15 minut navíc. Tak šťastnou cestu. Teď už začínají velké hlavy.
9: Dobrý den, přeji velké hlavy, budem tady hodinu.
1: A je to pátek.
10: Já jsem normálně nevěděl, že cvrček má uši pod kolenami. To jste věděli?
1: Nepomíte.
10: On normálně má uši pod kolenami, to je jediný tvor na planetě.
1: Uši pod kolenami. Pod kolenami. A jak musí brýle?
10: Že?
11: Nad kolenami.
1: No nic, tak co budeme dneska řešit?
9: Potom se vohne a rozbije si skla.
1: Co budeme dneska řešit?
11: Češi zešíleli, ačkoliv nemáme žádnou lodní flotilu, tak ale všichni chtějí mít kapitánský průkazky.
9: A taky Morrison má výročí.
5: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Kvůli extrémním vetrům zavírá Eiffelova věž v Paříži už v polovině dne. Poslední návštěvníci se nahoru dostanou krátce popolední a řada turistů, kteří měli vstupenku na odpoledne, odchází zklamaná. Tohle opatření má chránit návštěvníky, ale i zaměstnance před nebezpečnými teplotami.
11: No, a že by třeba otevřeli v 6 ráno, že
1: to jo? No,
11: Frantíky nenapadne.
1: To je pravda, no.
9: Ale mě spíš zaujalo, že Eiffelova věž se vlivem veder zvětší až o 15 cm.
10: No, tak Eiffelovka ano. Já ní je.
11: Já mě taky ne.
1: Zahřívat mi stačí.
5: Velké hlavy.
4: Jana a Mikeš.
5: Kučera a Bobák.
12: Život je nedá. Nechci promarnit ho v jistotách.

0: Řídili jste někdy loď?
1: Ne.
2: Ne.
1: Aby som sa bál.
0: Jenom šlapadlo. Velké
2: hlavy. Frekvence 1. Češi propadli rekreační plavbě. Přibývá lodí, držitelů kapitánských průkazů a taky těch, kteří tráví léto na vodě. Na některých přehradách je už provoz tak hustý, že odborníci upozorňují na větší riziko nehod a nutnost dodržovat pravidla plavebního provozu.
3: Modrý zóny na Orlíku. Se na to těším.
1: Ale to je presné toto. Každý brblá, jako je všetko drahé. Ale jedného krásného dňa si doma povieme, ty mámo, co ještě nemáme? Loď nemáme.
0: Víte, čeho jsem si zase všimnul já, jestli mi to třeba může nějaký vodák vysvětlit. Proč si někteří z vás berou na vodu maskáče? To, abyste jako neplašili ryby, když tam zahučíte do
2: toho vody. Abys nebyl vidět, když chodíš pytlačit, že jo?
0: No takhle.
4: Poslouchej, Jani přece si bere na loď, že jo, kotvu.
0: Jo, na kánoji, to je pravda.

0: Magnetická rezonance je neodmyslitelná záležitost našich životů. Je to 49 let, co se to dělalo poprvé.
1: Můžeme jít do rezonancie s kardiostimulátorem?
2: Ne.
1: Co by se stalo?
2: Podle mě by to jako zkreslilo
3: výsledky. A musí všechno přece magnetický. Já si pamatuju, že mi dokonce říkali, jestli nemám nějaký umělej
2: chrup.
3: Třeba zlatý zub nebo něco.
1: No, můj doktor se někdy pýtá, kovy špony broky v těle máte?
3: Kovy špony broky.
1: A keď je tam nějaká žena, jako jak broky? Vás někdo nepostřelil, ne? Broky.
2: Tak to je dobrý.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ptáš se dál, až ti odpověď daj, že když jsi všude zdejší, všude je fajn. Největší hity posledních let.
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme

0: V Paříži je pohřben Jim Morrison, to je zvláštní, ne? Má výročí dneska.
1: To je tím, že byl tak slavný, tam leží jenom slavný osobnosti.
2: No, víte, kdo tam leží? To vám řeknu přesně, leží tam Marilyn Monroe.
1: Taky no.
3: A Edith Piaf. No. A dokonce tam leží
2: Edith, možná tam neleží Marilyn Monroe, to já kecám, ale Edith Piaf tam určitě leží.
3: No Marilyn je asi trošku jiný kontinent.
1: To není,
3: no.
1: Právě. To není Edith Piaf.
2: Říká Piaf.
3: Ale pozor, on tam leží a jeden známý Čech, na toho se budem za chvilku pýtat.
2: Aha.
0: Tak za chvilku, no.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy. Frekvence 1. Doprava.
6: S opatrností projíždějte po dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Na 13. kilometru u Brodku hasiči likvidují požár osobního auta. Půl hodiny po pojíždi řidiči v koloně na dálnici D1 směrem do Brna mezi 8. a 23. kilometrem. A kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 180. a 196. kilometrem. Zdržení pro osobní auta je půl hodina. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Velké hlavy frekvence 1. Jimmy Morrison má dneska výročí.
3: On totiž zomrel před 55 rokmi. Víme, kde je pochovaný.
1: Pierre Lachaise.
3: V Paříži. A na tom cintoríně leží jeden velmi známý český umelec, který...
0: Moment, pro mladé. Cintorín je hřbitov.
1: Já vím, kdo tam leží.
2: Nepáskuj.
3: Fakt to víš?
1: Neleží tam nakonec Kundera.
3: Ne.
2: To je dobrý.
3: Ten člověk má iniciály FK a z nás čtyroch by ho dokázal napodobnit iba Mikeš. Je to nejdražší český maliar a ten se volá FK.
1: František.
3: Kupka.
2: Kupka.
1: Kupka, ne?
3: František.
1: To je ten, co dělal taky ty geometrický ty. A ten prodává draze.
3: Co právě?
2: Počkej, to, ale... to si řekl, jako, to je nespravedlivý. Třeba bychom to taky dokázali nakreslit. No. A
0: ne. On říkal napodobit.
2: Jo, napodobit.
0: Já bych ho, jak mluvil, možná napodobit dokázal.

0: Kdy jindy než teď, den klimatizace. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Které auto malo jako prvé klimatizáciu a aký sa písal rok?
2: Hele.
3: No, Chevrolet.
2: Bylo to v Americe.
1: Bylo to v Amerike.
2: Byl to Ford.
0: Byl to Ford.
1: Je to, číta sa K, píše sa myslím C.
0: Kraken.
1: Chrysler.
3: Chrysler.
1: Pardon, no, nemám ho doma.
3: To jinak bychom to věděli.
1: No a rok?
2: 1963.
1: 53. Už. A u nás sa masívne rozšírila klimatizácia už v aute značky.
2: Škoda.
1: Felicia. A co bol rok? Tyjo, 94, chápete?
3: No.
1: Do tej doby...
3: My jsme
2: dobrý, no.
3: Tak hlavně, že jsme to dotáhli.
4: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
5: Aktuální hity. Je to tak správně, jen se neumím. A oblíbenou klasiku.
4: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
6: kdo slaví a co,
4: a taky kam vyrazit a proč.
5: Víkendový tým Frekvence 1.
4: Petr Wagner,
6: Veronika Elhotová
4: a Marek Valášek.
5: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: je Tomáš Klus. S kým je léto nejhezčí? No přece s Frekvencí 1.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, promění s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, jiné

0: když má narozeniny, schválně, než řekneme kolik, tak si tipněte, kolik to asi tak může
1: podle
0: být.
1: Podle mě 63.
2: Je starší než já.
3: Mohli se potkat.
4: Mohl si Tom Cruise zahrať vo filme Starci na chmelu?
0: Jo.
4: Žil už?
0: Jo.
2: To spolehlivě.
1: No, asi jo.
2: Spolehlivě.
0: Všechny velké hlavy se shodly, že jo, ale Bobák tvrdí, že...
4: Že jo. Mal 2 roky, protože on je ročník 62 a Starci na chmelu 64.

0: Tak co si dáme?
1: Máme tu dialog muže a ženy.
2: Tak pojďme ze života manželství.
3: Karle, takovou jako jsem já, tak to už ty nikdy nenajdeš.
0: Naďo, takovou jako seš ty, už nikdy hledat nebudu.
3: Naďo.
0: Už Naďo.
3: Já nevím. Mějte se krásně, zdravíme Nadě i Karla.
2: Dovido po Naďo.
1: Karle, mě napadla prostě Naďa, jak jsem to vzal.
2: Naďo.
4: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
4: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
4: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
9: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
8: Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíny.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
13: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
14: A s nimi dneska večer Ondra Obrek. Vítej.
15: Já přeju také hezký večer. V Karlových Varech začíná zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Majitel fotbalové Dukly potvrdil, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí ligové asociace o doplnění Artisu Brno. A zdržíte se na dálnici D46 kvůli požáru auta.
4: Frekvence 1.
5: Počasí.
14: Tak to si asi Ondro nechtěl, to jsem to vzal trošku hopem. Máš tam něco o počasí, prosím tě?
15: O počasí určitě, ale já bych tam ještě rád řekl tak něco o těch zprávách.
14: No takže... dobře, tak když na tom trváš, tak pojď.
15: Tak pojďme do Karlových Varů, protože tam začíná zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Před hotel Thermal přijíždějí první hosté a zdraví se na červeném koberci se stovkami čekajících fanoušků. Mezi prvními přijeli výkonný ředitel Krištof Mucha s manželkou Darinou. Následovali je herečky Tereza Ramba, Ester Geislerová, Alena Mihlová a další. Návštěvníci festivalu před Thermalem čekají taky na největší zahraniční jména. Mezi hosty zahajovacího večera bude i americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a dvojnásobný držitel Oscara, americký herec Dustin Hoffman. Na Frýdecko-Místecku se od úterka bude opravovat asi 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice 1/56 v Beskydech mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Více informací řekl Frekvenci 1 mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
16: Rekonstrukce potrvá necelý měsíc. Během zúžení řidiči projedou jedním jízdním pruhem k Kyvadlově. O zakázku usilovalo celkem 8 dodavatelů. Vybírali jsme podle nejnižší cenové nabídky, ale zároveň i nejkratšího času uvedení stavby zpět do plnohodnotného provozu. Cena opravy podle smlouvy dosahuje 26 milionů korun.
15: Silnici opraví společnost Skanska. Nutnost rekonstrukce potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který konkrétně popsal přítomnost vozovkových vad, jako jsou trhliny, výtluky nebo hrbuly. Máme za sebou sérii dalších slunečních dní bez větších přeháněk, a to znamená návrat pilu do ovzduší. Dnes dominují silně alergenní trávy a obiloviny, které prochází druhým vrcholem květu. Ze stromu je pak nejaktivnější středně alergenní lípa.
17: Trávy a obiloviny teď trápí nebo ještě potrápí alergiky. Jsou totiž hlavním alergenem přelomu června a července. Kdo trpí na lípu, ten si také během následujících svátků přijde na své. Na střední pilové aktivitě je také jitrocel a šťovík. Narůstá i pilů kopřevy, no a dlouhodobě nás v Česku trápí spor vzdušných písní. Ladě Jakub, Frekvence 1.
15: Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek potvrdil, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud. Turek je po konzultaci s právníky i dál přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. Novela řádu, ke které přistoupila fotbalová asociace krátce poté, co Dukla podala svůj podnět, byla podle něj jen účelová.
4: Frekvence 1.
15: V noci bude spíše jasno, teploty od 14 do 10 stupňů Celsia. Zítra potom čekáme, že teploměr ukáže 19 až 24, na jižní a střední Moravě až 28 stupňů Celsia. Jinak zítra bude opět jasno až polojasno, během dne se ale od severozápadu zatáhne a později k večeru se v severní polovině Čech objeví přehánky a nebo déšť.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
15: Stále počítejte s kolonou za Prahou na dálnici D1 mezi 13. a 25. kilometrem ve směru na Brno. Aktuálně tam necháte zhruba 20 minut. Před Brnem je to potom na 180. až 196. kilometru zhruba 15 minut. A je tady taky varování z dálnice D46 ve směru na Brno. Nedaleko Prostějova je totiž hoří auto. Momentálně je dálnice uzavřená. Policie odklání dopravu přes sjezd u Vranovic. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Teď už začíná večerní vysílání Ondra Kubala.
14: Ondro, díky moc, já jsem ty zprávy takhle v pátek v podvečer ti chtěl trošičku zrychlit, víš, lidi grillujou, jsou na chatě.
15: To je pravda, tak, no.
14: To počasí mi přišlo nejdůležitější hned na
15: začátku. To je vlastně fakt, vlastně víš co, tak pojďme od teďka ty zprávy dávat. Počasí a jdem dom.
14: Dobře, takže
15: hotovo.
14: 19 hodin, beru tě
15: přesně,
14: za slovo.
15: Tak, bude hezky, čau, já jdu.
14: Tak zase za hodinu, čau.
15: Ano, ahoj.
14: Přátelé, dobrý večer, show Konečně pátek právě teď začíná a začíná nám také Karlovarský filmový festival. Tak víte co, ode dneška pro vás každý pátek ve 18:15 budu mít jeden velký filmový hit a podíváme se společně do zákulisí, jak vznikal. A tentokrát začneme s hitem z animáku, dětského animáku Trollové, který natočil Justin Timberlake. Je to nádherná letní, taneční, trošičku diskofilní záležitost Can't Stop the Feeling. Tak za chvilku.

Vánočci, tak dost možná míříte do Karlových Varů. Dneska začíná filmový festival a celá země teď upírá a filmoví fandové upírají zrak k tomu, co se děje na červeném koberci před hotelem Thermal. Dustin Hoffman, obrovská celebrita, ale

Těch hvězd, které tam už prošly, je nespočet. Ale my jsme rádio, my nejsme televize, nejsme ani kino, tak jsem si říkal, pojďte se mnou dát řeč takhle v pátek podvečer vždycky o nějakém tom zajímavém filmovém hitu. Tak pro dnešek vybírám písničku, která vyšla v roce 2016 a jmenuje se Can't Stop the Feeling. A je to hlavní single k soundtracku k animovanému filmu Trollové. A pokud jste rodiče a máte děti, tak Troly vsadím se, že 100% znáte, respektive, že tenhle ten trend vás prostě v nějakém věku těch dětí nemohl minout. Jsou barevní, neustále se objímají, tančí, zpívají a neustále mají radost, teda většina z nich. Pod tou písničkou je podepsaný Justin Timberlake, který na tom filmu nepracoval jenom jako zpěvák, ale taky namluvil jednu z hlavních postav, a to Branche, a podílel se i na hudební produkci. No a samotní Trollové se stali velmi rychle celosvětovým hitem u dětí, ale i u dospělých, a to je docela zajímavé. Vydělali stovky milionů dolarů, dočkali se potom hned několika pokračování a ta skladba byla napsaná přesně tak, aby vystihla hlavní myšlenku filmu. Radost, optimismus a chuť tančit. Až ji za malou chviličku uslyšíte, pokud ji neznáte, pokud neznáte ten film, tak pochopíte, co tím Justin Timberlake myslel. Prostě je to hodně, hodně veselá taneční záležitost. Tahle ta písnička se stala opravdu celosvětovým hitem a debutovala dokonce na prvním místě amerického žebříčku Billboard Hot 100. No a Justin Timberlake označil za moderní poctu éře disco hudby, kterou sám považuje, jak říkal v některých rozhovorech, za nedoceněný hudební styl. Takže je to trošičku i diskotéka. A pod ten úspěch té písničky potvrdilo i celá řada ocenění. Tahle ta skladba získala Grammy za nejlepší píseň napsanou pro vizuální média, tedy pro film nebo seriál. Získala dokonce nominaci na nejlepší filmový song na Oscarech a dokonce i Zlatý globus za nejlepší filmovou píseň. No a Justin Timberlake, tak co si budeme povídat, ten patří mezi jedny z těch nejúspěšnějších amerických umělců posledních tří dekád. Začínal velmi zajímavě. Už jako dítě v The Mickey Mouse klubu, kde vystupoval po boku budoucích hvězd, jako jsou Britney Spears, Christina Aguilera a nebo třeba Ryan Gosling. Opravdu malý Justin Timberlake začínal v Mickeyho klubíku prostě. No a potom se jeho kariéra rozjela se skupinou NSYNC. Měl neuvěřitelně úspěšné hity jako Cry Me a River a nebo třeba budete znát Mirrors. Tohle všechno je Justin Timberlake. No a v roce 2024 se dostal na stránky médií kvůli incidentu za volantem v New Yorku, kdy ho zadržela policie kvůli podezření zařízení pod vlivem alkoholu. Případ později uzavřel přiznáním k méně závažnému dopravnímu přestupku, následně veřejně potom apeloval na všechny fanoušky, aby když pijí, tak rozhodně nesedali za volant. No tehdy toho byla opravdu plná americká média. Tak si pojďte poslechnout asi ten nejúspěšnější filmový hit, jaký kdy Justin Timberlake produkoval a taky napsal. Tady jsou Trollové a Can't Stop the Feeling.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001. Gratulujeme.
2: Frekvence 1.
0: Konečně pátek.

0: Dálnice D46, přátelé, to je relativně velký problém. Ondra Obrecht je se mnou ve studiu, abychom se podívali na dopravu. Ale Ondro, ještě než dostaneš slovo, dívám se, že právě teď je před karlovarským hotelem Thermal na červeném koberci Dustin Hoffman. Na něj tam všichni čekali. Víš o tom, že on měl hrát slavného Ramba?
1: To nevím.
0: No, opravdu byl první herec, který dostal nabídku v 80. letech na Ramba. Rambo první krev, ten film nakonec vyšel v roce 1982. Ale on tu roli odmítl, protože to podle něj byl příliš násilný a surový film. Nakonec Sylvester Stallone.
1: Já si myslím, že spíš tam za rohem někde stál Sylvester Stallone a takhle na něj ukazoval pěstí a Dustin řekl, tak radši, jo, aby si tomu mi tady Stallone dá přes držku.
0: Vyloučit to nelze. Frekvence 1. Doprava. Jak to vypadá na té D46?
1: Tak tam je ještě stále uzavřená silnice, respektive dálnice ve směru na Brno, kvůli tomu, že tam hořelo auto. Policisté odklánějí dopravu. Můžete sjet na sjezdu Vranovice-Kelčice na 16. kilometru. Zpátky se řidiče vrací o 4 kilometry dál přes nájezd u Brodku u Prostějova. Aktuálně tam v tom místě je hlášeno zdržení kolem 15 až 20 minut maximálně. Za Prahu ještě stále kolona lidí, kteří opouští hlavní město a vyrážejí směrem na Moravu. Mezi 15. a 20. kilometrem je tradiční kolona zhruba na 20 minut a při příjezdu do Brna se ještě taky mírně zdržíte, ale tady už ten provoz slábne. Je tam ještě stále hlášená kolona od 191. po 197. kilometr. Tak pevné nervy a šťastný dojezd.
0: No a Bruno Mars k tomu právě teď na Frekvenci 1.

0: Tak to vypadá, že ty katastrofické zprávy ze začátku týdne, že nás zasáhne brzy další vlna šílených veder, se nenaplní. Probereme s Dášou Honcovou. Ahoj, Dášo.
1: Dobrý podvečer.
0: Jak je na chalupě?
1: Krásně, děkuji, konečně se tady provětralo, krásně zalito, všechno tady bují.
0: Vedra nebudou?
1: Vedra nebudou, ono totiž to studené severozápadní proudění vydrží až do poloviny příštího týdne, takže se nám krásně schladí nejenom odpolední maxima, ale i ranní minima. No a nebude to jenom chladné proudění, ale bude to i vlhké proudění, takže oblačnosti a srážek bude relativně hodně.
0: Počkej, to zní jako, že víkend by mohl propršet.
1: Víkend rozhodně ne celý, v sobotu ještě bude převládat polojasno, ale v neděli si připravte deštníky na většině území Česka, to je pravda. V pondělí potom očekáváme přehánky zejména v horských oblastech.
0: Takže do hor s pláštěnkou, pokud začínají prázdniny právě v neděli.
1: Přesně tak, do hor s pláštěnkou, ojediněle se tam může objevit také nějaká lokální bouřka, ale nic extrémního. No a do hor i s dlouhým rukávem, protože si představ, že teplota v tisíci metrech na horách se bude nejčastěji pohybovat kolem 14 stupňů Celsia.
0: Člověče, to nezní jako léto na koupání, o čem teď mluvíš?
1: No, pokud vyrazíte na Jižní Moravu, tak tam se stále nejvyšší odpolední teploty budou zastavovat až na 27 stupních Celsia, takže tam to na koupačku je. No a teplota vody se v přírodních nádržích i v Čechách pohybuje nejčastěji až na 24 stupních Celsia. Ona se nám totiž parádně o minulém víkendu ohřála, takže bude zhruba srovnatelná s teplotou vzduchu.
0: Když by se podívala dál, třeba až do půlky příštího týdne, tak odejdou zase deště, odejde zima?
1: Tak až do středy bude proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo s přeháňkami, s teplotami nejčastěji do 24 stupňů Celsia, ale pak se na víkend začne počasí vylepšovat a vypadá to, že o příštím víkendu si užijeme pravý červenec, polojasnou oblohu s 28.
0: Je, to zní nádherně. Tak dobře, tak tenhle víkend užít výlety zítra, v neděli může trochu pršet a pak pondělí, úterý zvládnout s deštníkem. Chápu, měj se hezky.
1: Přesně tak.
0: Ahoj.
1: Přeji krásný víkend, naslyšenou.

0: Marek Ztracený, Naše cesty a Frekvence 1. Přátelé, Naše cesty vedou už ve středu do Rožnova pod Radhoštěm.
1: Radio Kempy, Frekvence 1.
0: A já nejsem ve studiu sám, protože se mnou je Ondra Albrecht a taky Tom Fila. Pánové, dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný večer.
0: Říkali jsme si, že bychom společně mohli udělat takovou pozvánku, co všechno s námi posluchači, protože se uvidíme v Rožnově všichni tři a taky ještě Verča Elhotová a taky Mára Malášek dorazí. Tak co s námi všechno zažijí? Tome, co budeš mít v Rožnově připravené?
2: Já jsem se lekl, že se taž, co budu mít na sobě.
0: No, a to by možná bylo zajímavější.
2: No takhle, jestli tam bude, jako když jsme tam byli naposledy, tak nic, k šiltovku.
0: Ty bláho, já si to pamatuju. Byli jsme před 2 lety v Rožnově a bylo asi 40 stupňů.
2: No, my jsme dokonce spolu i spali.
0: To je pravda. A ty jsi strašně chrápal.
2: Ne, počkej, ty jsi spal se mnou, podle mě.
0: Takhle ne, s tebou, Ondro, nikdo nechce spát, a protože ty chrápeš nejvíc.
3: A tam se to zjistilo v tom Rožnově, podle mě, ne?
2: No, protože to, ono si šlo stěžovat jako půl lidí z kempu, že jo, že nemůžou spát.
0: No,
2: tak to vám přivezeme.
0: Tak to jsme udělali hezký promo na Radio Kemp. A jinak teda, takže pokud bude jako před 2 lety, tak Tomáši uvidíte jenom tak jako na volno, jo?
2: Ne, v kšiltovce jsem říkal. Já nebyl nahý, já budu mít kšiltovku.
0: A logo? Frekvence 1.
2: No, na kšiltovce.
0: Na kšiltovce. Ano. No, to jsem rád, že na kšiltovce.
2: Přesně tak.
0: Ondráši, co ty? After party?
3: Já si asi vezmu žluté tričko frekvenční.
0: No, já jsem myslel, co budeš hrát třeba
3: jo,
0: na after
3: party. Jo, takhle, tak otázka byla, co už na sobě, že jo? Aha. No tak já samozřejmě after party, ale myslím, že tam mám i zprávy, nebo tak. Myslím, že jo.
0: Dobře.
3: Že i zprávy budeme přinášet o teplotě bazénu, rostný bod, cena piva, zmrzliny a tak dále. A večer potom, jak skončí koncert, od 8 do 10 after party. Aby, když lidi nemůžou spát kvůli chrápání, tak je budu budit tou muzikou.
0: No a bude s námi opět Radeček. Máme na 19. hodinu připravený koncert a Tomáš Prýve ze Bošty.
2: Opět a Radeček trio bych doplnil.
0: Ano.
2: Jo, to je důležitý říct. Jako
0: pokud jste je ve třech nikdy neslyšeli, tak přejděte do Rožnova.
2: Jako trojka historicky je jako dobrý číslo a v ní to příklape všechno.
0: Záleží, ale... jakou máš roli v té trojce.
2: No, nesmíš být bubeník. Ale v každém případě, aby jsme se teda dostali trošku serióznic k tomu programu, tak...
0: To není nutný, to je v pohodě.
2: Ne, hele, o 2 hodin bude se hrát, bude se zpívat, bude se soutěžit a vlastně všechno to budou dělat ty návštěvníci. Jo, my to jenom budeme tak nějak zprostředkovávat a přenášet.
3: Ty je povedeš takže... vlastně, jako takový průvodce, ty lidi vedeš.
2: Ano. Já vstyčím deštník,
3: tak.
2: Jo, a všichni jako za tím průvodcem za mnou půjdou a budeme tam dělat spousty skopičin, bude legrace.
0: Vezeš dárky.
2: Spousty dárků. Ale už je rozbalených.
0: Já vezu Veroniku Elhotovou, společně budeme vysílat.
2: Takže ty
0: tu
2: taky vezeš
0: dárek. Zabalenou. Teda takhle, jestli bude horko, tak uvidíme na místě.
3: Si tam o tom rozbalíme.
0: Vezu Veroniku Elhotovou, vysíláme od 2 do 7, tak se přijďte za námi podívat, jak se dělá rádio, můžete se nám mrknout pod ruce a zároveň takové třeba soutěže jako poslední slovo si vyzkoušíte hádat živě a budeme vám proplácet i účtenky z kempu.
3: Takže hodně píte a jeste, aby potom bylo co proplácet.
0: Jo, my to vezmeme za vás. Tak se na vás těšíme. Souhlasíte, pánové?
2: No tak jo, tak ahoj.
0: No, tak ahoj v Rožnově.
3: Já jdu na tričko.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: A Ondra Albrecht.
7: A já přeju hezký podvečer. V Karlových Varech začíná filmový festival. Ministr Klempíř nakonec se nedorazí. Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál Lewis Hamilton. A se zdržením ještě počítejte stále na D1 za Prahou. Ministr kultury Otto Klempíř se nezúčastní dnešního slavnostního zahájení Karlovarského filmového festivalu, jak napsal na sociálních sítích. Neúčast zdůvodnil tím, že dnešní večer má patřit filmům a organizátorům festivalu a ne politickým sporům nebo konfliktu. Minulý víkend mluvil k účastníkům folklorního festivalu Strážnice a lidé v publiku na něj bučeli a pískali. Ve Varech mezitím dorazil na slavnostní zahájení také očekávaný Oscarový herec Dustin Hoffman. Výkonný prezident festivalu Krištof Mucha označil účast Hoffmana za splněný sen.
8: Účast pana Hoffmana je takový splněný sen náš. My jsme o tu jeho návštěvu usilovali dlouho, už jsme někdy byli blíž, někdy jsme byli trošku dál od toho, ale párkrát už to vypadalo nadějně a jsem šťastný, že se to povedlo. A já, když jsme se včera potkali, já se na něj jako nemůžu je nadívat, protože to je opravdu ten Dustin Hoffman, kterého člověk miluje z těch jeho filmů.
7: Americký herec, který přivítal fanoušky a některým se také podepsal, večer převezme cenu za celoživotní přínos kinematografii. Až 900 tisíc Čechů letos zamíří opět do Chorvatska. Podle Asociace cestovních kanceláří je to o 120 tisíc víc než loni. Vedle Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie patří stále k nejoblíbenějším destinacím Čechů. A právě v Chorvatsku začíná platit několik nových nebo staronových zákonů. Například přibývají města se zákazy, které se týkají například zavazadel. Více řekl český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
9: V Dubrovníku stále platí, že v určitých hodinách nelze chodit v historickém centru, to znamená v těch hradbách vlastně z kufry na kolečkách. Co se týče alkoholu, tak již od loňska platí v některých městech zákaz nočního prodeje alkoholu a my máme informace, že některá města se k tomuto nařízení v letošním roce připojila.
7: Ceny ropy se na závěr týdne drží na stabilní úrovni. Obchodníci sledují jednání o míru na Blízkém východě a doufají o úspěšný výsledek snah o zajištění míru mezi Spojenými státy a Íránem. Trhy v Americe jsou navíc dnes kvůli státnímu svátku zavřené. Část lodní dopravy přes Hormuzský průliv byla obnovena, jak to požadovala původní dohoda. Avšak nejistota je vysoká poté, co se obě země minulý víkend vyměnily údery v návaznosti na íránský útok na nákladní loď. Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton z Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil o 11 tisícin sekundy před lídrem světového šampionátu Italem Andreou Kimim Antonelim z Mercedesu. Třetí skončil s odstupem více než 0,3 desetin Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: V noci teploty klesnou poměrně nízko, místy v údolích může být kolem 8 stupňů Celsia, ve zbytku bude kolem 10 až 14 a bude jasno. Zítra bude také jasno až polojasno, během dne ale od severozápadu bude přibývat oblačnosti. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat dešťové přehánky nebo také déšť. Teploty zítra 19 až 24, na jižní a střední Moravě nebo východě Slezska až 28 stupňů.
0: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: Dálnice D46 ve směru na Brno dnes byla odpoledne nedaleko Prostějova více než hodinu uzavřená kvůli požáru dodávky. Každopádně nyní už je provoz opět obnoven a jezdí se bez problémů. Kolona před Brnem na dálnici D1 už také zmizela, takže tam už se jezdí prakticky plynule. Ještě stále tady panuje hustý provoz a to za Prahou mezi 17. a 25. kilometrem ve směru na Brno. I tam se už ale provoz zmenšuje. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Ondra Kubala.
6: Ty, Ondro, já jsem poslouchal bedlivě tvoje zprávy a říkám si, jedna z největších kulturních událostí v Česku a ministr kultury radši zůstane doma. To je hustý, veď?
7: Možná mu ještě třeba píská v uších z minulého víkendu.
6: Ze Strážnice, Je to možný.
0: Frekvence

0: Možná mi to nebudete věřit, ale tohle byla muzika z Německa. Zpěvačka Leonie, sympatická německá blondýnka, která teď je obrovským hitem a obrovským trendem mezi německými teenagery a dospívajícími mladými lidmi. Je to opravdu chytrá, sympatická holka, která se navíc narodila kousíček od Domažlic v Bavorsku v německém chámu. Teď jste ji slyšeli na Frekvenci 1, ale teď uslyšíte No Name, protože každý týden vzpomínáme na jeden z velkých songů, co No Name zatočili za těch 30 let hudební kariéry, co už jsou v českých rádiích, slovenských rádiích, v českých hitparádách, no a skládají jeden hit za druhým. Dohromady jich je už několik desítek a tak je čas ohlednout se zase trošičku zpátky. No a zpěvák a frontman skupiny Igor Tymko pro vás z těch 30 nejzásadnějších hitů tentokrát vybíral písničku z roku 2009, kdy bodoval se songem O šťastí. Tak dejte mi 21 vteřin a slovo dostává Igor.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahoj, jsem Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím něco o pesničke O šťastí. V kapele No Name jsme se onoho času s kolegami bavili o tom, čo je to vlastně šťastie. Či je to nějaká bytosť, entita, alebo odmena za precízně odmakanou prácu. Možno je šťastie motýl, ktorý preletí a vyrazí dých. Sice sme na výsledok

Tohle je Mika na frekvenci 1. Pojďte si zavolat o song pro někoho, koho máte rádi. Je tady páteční song za odměnu, který nechám opravdu na vás. Ať už to se týká výběru hudby, anebo co se týká výběru toho, komu chcete dneska něco popřát, poděkovat, anebo říct mu prostě, že ho máte rádi. Volejte, telefonní číslo znáte, 257 400 a 39. Než se dovoláte, tady je Kaigo Chalita.

0: tradiční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: A já už mám na drátě Dominiku Skrnova. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Kdo si zaslouží song za odměnu?
2: Moje nejlepší kámoška Sára.
1: Ty jo, a čím to, že ona?
2: Je tady se mnou už od dětství a teď se loučíme, za 2 měsíce odjíždím do Egypta, tak.
1: Počkej, to odjíždíš jenom jako na dovolenou a zase se vrátíš, nebo to zní trochu, jako kdyby si odjížděla na furt?
2: No, na půl roku odjíždím.
1: Pracovat nebo studovat?
2: Pracovat.
1: Takže pozor, ty máš dneska rozlučkový večer se svou Nejkou.
2: Tak.
1: Ty hele, a přiletí za tebou třeba?
2: Já doufám, že jo.
1: Jo? Tak dobře.
2: Jo.
1: Vybíráš Dona Omara a Lučenza. A Danza Kuduro. Tohle je písnička, na kterou holky rádi paříte.
2: Přesně tak.
1: Ty jo, a kdy jste na ní pařili nejvíc?
2: Nejvíc? A co minulý pátek.
1: A tak to není zas tak dávno. Umíte žít. Paráda.
2: Jo.
1: Tak Domčo, ať ti to dobře dopadne v Egyptě. Opatruj se tam a tady na váš rozlučkový večer s tvou Nejkou. Danza Kuduro. Ahoj.
2: Děkuji moc. Ahoj.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

0: Co myslíte? Má vesmír konec a nebo nemá? A jak na takovouhle otázku odpovídáte svým zvídavým dětem, když chtějí vysvětlit, jak je možné, že třeba něco konec nemá nikde a je to nekonečné? Tak tohle téma jsem otevřel minulý pátek ve večerním pokecu s Honzou Píšalou, který za námi dorazil z Hvězdárny v Brně, z Hvězdárny a Planetária v Brně. No a zajímalo mě, jak to vlastně s tím koncem vesmíru je. Končí to někde? Nekončí to? A pokud to končí, co je zatím?
1: Jako co víme s jistotou je, že ten vesmír se před nějakou dobou prostě začal rozpínat, vzniká, vyvíjí se, že teda jako narůstá, že se zvětšuje, to víme. A co je vlastně zajímavé, tak že to rozpínání toho vesmíru, to jak bobtná, narůstá, takže se neustále jako zrychluje a že se asi bude teda rozpínat do nekonečna, to zatím vypadá, jako zatím to tak vypadá, ale je to jedna z největších vlastně záhad otázek současné fyziky, protože to, jak se bude ten vesmír chovat v budoucnu, záleží na tom, kolik je v něm třeba takzvané temné energie, temné hmoty, to jsou takové zvláštní entity, ani ty dneska úplně dobře neznáme. Víme, že existují, že tam jsou, že ten vesmír ovlivňují a jejich množství a vzájemné poměry v tom vesmíru nám dají potom odpověď na otázku, co se s ním stane v budoucnu. Jestli se bude donekonečna rozpínat, nebo jestli se třeba to rozpínání zastaví a vesmír skončí takzvaným velkým krachem, opakem velkého třesku a tak dále. Takže těch teorií za poslední dobu bylo jako mnoho a dneska se všichni soustředí na to, aby co nejlíp zmapovali tu temnou energii, temnou hmotu ve vesmíru, protože ta udává tempo tomu, jak ten vesmír funguje.
0: A zabývá se nějaká vědecká studie nebo teorie také tím, že pokud by byl vesmír konečný, co by bylo tam dál?
1: Jasně, existuje třeba teorie multivesmíru, která uvažuje nad tím, jestli prostě takových vesmírů nemůže existovat víc, jestli nemůžou být v nějaké vzájemné jako korelaci nebo prostě. Mm-hmm. Ale to už se dostáváme k spíš filozofickým otázkám a k něčemu, co dnes vůbec jako nejsme schopni nějakým způsobem podpořit nějakými pozorováními.
0: A tak pokud by vás zajímalo o vesmíru víc, o tom, co pro vás chystá Brněnská Hvězdárna a Planetárium v rámci tradičního brněnského festivalu Planet, a nebo co všechno můžete poznat a potkat na letní obloze, když budete pozorovat hvězdy, až se setmí, tak mrkněte na náš web frekvence1.cz do sekce rozhovory a konečně pátek a ten pokec s Honzou Píšalou tam pro vás máme celý. No a dneska úderem 9. nový večerní pokec, živě se mnou bude ve studiu Veronika Kratochvílová, mladá holka, která miluje cestování a je to zároveň šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Tak probereme dovolenou se zážitky.

0: Britney Spears, Frekvence 1 a teď Petr Jablonský, ten nejlepší imitátor v Česku, který je naším rádiovým kolegou, který má sice teď v červenci dovolenou a dává si maličko takový hlasový relax, aby si i odpočinul, ale to nám nebrání v tom se mrknout na nedělní live minulého víkendu. Tomu takhle volal do Prahy, do studia František, taky z Prahy, a chtěl dát říct Andrejem o zadlužování Česka a dluhové brzdě. Takže přátelé, na začátku to vypadalo jako diskuze na úrovni, no ale pak z toho byl zase typický Andrej. Pojďte si to poslechnout.
1: Konečně, já jsem čekal, jestli tady přes prázdninama jako budu. Nikdy mě nechce, no. To, že lidi nechtějí macinke nebo klempíře, tak to chápu, ale mě chtějí, takže máte mě tady, takže doufám, že mě nevypískají. No tak hovořte, co byste rád. No.
2: Já jsem se chtěl zeptat, pane Babiši.
1: Ano.
2: Jak teďkon měníte ten zákon o dluhové brzdě a jak si představujete splácení dluhu, který teďkon děláte, jestli to bude splácet budoucí vláda, nebo budoucí generace, nebo jestli to neřešíte.
1: Jsou zase takové ty otázky a la novinky, jako, no, zase nelžete. Nelžete, tak jako já dělám, co můžu, a samozřejmě jediná věc, kterou můžete jako dělat bez peněz, je dělat dluhy. No. A my nemáme peníze, takže máme dluhy. No samozřejmě, až bude potřeba to splatit, ten státní dluh, tak samozřejmě to splatíme a asi se na to asi půjčíme, aby jsme mohli splatit. Takže, no ne, tak je to pravda, no, tak to je, no, takže co chcete vědět, já prosím vás, já mám dost práce o tom, na to, aby se lidi měli dobře. No.
2: Jo, naši lidi, určitě.
1: No, moji lidi, takže tím jsem já zodpovědný tady těm lidem konkrétním a ty se mají dobře a já jsem to slíbil, že bude líp a už je mi líp. A mým kamarádům taky. A my to prostě uděláme, protože chceme a vy si s tím můžete dělat co? Nic. Tak, naschledanou a hezké léto.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A taky Ondra Obrek. Příteli, vítej, co to máš?
5: Hezký večer vlastně už. V Karlových Varech umělecký ředitel Krištof Mucha zahájil 60. ročník filmové přehlídky. Fotbalovou první ligu si v příští sezóně premiérově zahraje Artis Brno. Pražská Dukla se ale obrátí na soud. A kolony už zmizely, jezdí se prakticky bez omezení. Výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och zahájili před nějakým časem v zaplněném velkém sálu hotelu Thermal 60. ročník filmové přehlídky. Slavnostní zahájení si nenechala ujít ani velká řada českých herců a celebrit. Velké pracovní vytížení na festivalu čeká herečku Aňu Geislerovou, která se nejvíc těší na premiéru filmu Dvě deci tuše, která režírovala její sestra Ester a kde je jedním z producentů. Novinářům k tomu řekla:
6: já se nejvíc těším na premiéru našeho filmu Dvě deci tuše, který režírovala moje sestra Ester, a kde já jsem jeden z producentů, a vlastně na to, že to uvidíme tady v Karlových Varech na prostě Háčkovým festivalu a ještě v městském divadle s celou rodinou a s kamarádama. Jako je to úplně jiný pocit jet sem do Varů s, jakoby, s filmem, který člověk jakoby stvořil nějak vlastníma rukama, než jenom jako herečka. Je to takový nový pocit.
5: Největší hvězdou dnešního večera je americký herec Dustin Hoffman, který se při příjezdu pozdravil s fanoušky a během ceremoniálu dostane ocenění za celoživotní přínos světové kinematografii. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojená s téměř 12 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 550 milionů. Operátoři call centra se vydávali za policisty, pracovníky České národní banky nebo bankovní poradce a pod psychologickým tlakem přesvědčovali poškozené, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty a aby si sjednali úvěry nebo předávali hotovost. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1460, přičemž nemocí k 1. červenci podlehlo již nejméně 452 lidí. Dnes informuje Reuters s odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci. Konžské úřady ve čtvrtečních údajích udávaly 447 zemřelých. V počtu potvrzených případů výskytu onemocnění se ale ORS organizací shodují. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve 3 severovýchodních provinciích. Jejího rozšíření se ale obávají i v dalších dvou. Fotbalovou první ligu si v příští sezóně premiérově zahraje Artis Brno. Ten nahradí vyloučenou Karvinou. V nejvyšší soutěži tak budou vůbec poprvé v samostatné historii dva brněnské kluby, vedle Artisu i Zbrojovka, která si postup vybojovala vítězstvím ve druhé lize. Rozhodnutí ligové fotbalové asociace ale napadne u soudu Pražská Dukla. Její vedení tvrdí, že po vyloučení Karviné měla jako sestupující tým dostat přednost právě ona.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Roční teploty padnou na 14 až 10 stupňů Celsia, v údolích to může být klidně i jen kolem 8 stupňů a bude jasno. Jasno a polojasno bude také během zítřejšího dne, teploměr ukáže 19 až 24, na jižní Moravě nebo východě Slezska až 28 stupňů Celsia. Zítra ale od severozápadu čekáme příchod oblačnosti, později k večeru se v severní polovině Čech objeví také dešťové přehánky.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: No a naopak ze silnic ale přichází dobré zprávy, protože kolony, o kterých jsme tu mluvili ještě před asi hodinou zpátky, už se rozplynuly, lidé už se zřejmě dostali do svých cílů. I kolona za Prahou ve směru na Brno se už ztratila, je tam pouze zdržení do 5 minut kvůli hustému provozu. Před Brnem už kolona prakticky není žádná. No a D46 je po požáru auta, které tam blokovalo silnici ve směru na Brno, také průjezdná. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu domů nebo na dovolenou, a společnost vám u toho bude dělat Ondra Kubala.
4: A Ondra Kubala vás, přátelé, vezme do společnosti. V dalších 60 minutách probereme, co se děje ve světě celebrit. Tak za chviličku zvedám telefon a představím vám novinku od skupiny Post It. Zavolám si s frontmanem skupiny, s Čendou, tedy Pepou Urbánkem. A možná je neznáte, tak vlastně to je o důvod víc, proč mu zavolat a představit vám skvělý song, který velmi boduje i v hitparádě Frekvence 1. Můžete pro něj od víkendu zase hlasovat. Ale probereme taky svatbu Martiny Sáblíkové, mrkneme na ty největší letní hity podle vašeho hlasování. vyjádření. No a taky vám řeknu, že italský zpěvák Albano, který se proslavil Feličitou, se chystá ve svých 83 letech na svatbu. Na svoji vlastní svatbu. A ne, není to vtip, uslyšíte.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu

0: Česká skupina Postit má super písničku Geronimo, která mimochodem docela boduje i u vás, co posloucháte Frekvenci 1 v naší hitparádě. A tak jsem si říkal, chtěl by vám to skupinu Postit takhle při pátečním večeru trochu víc představit a dát řeč o jejich tvorbě a taky o nové písničce. A tak jsem zvedl telefon a na druhém konci už je frontman skupiny, kterému se říká Čenda, ale jinak je to Pepa Urbánek. Pepo, dobrý večer.
1: Zdravím vás, zdravím posluchače Frekvence 1.
0: Vaše jméno znají posluchači anebo fanoušci hudby hodně spojené se skupinou Support Lesbians, ale

0: Post-it jsem se díval, že jste, ty jo, už čtvrtstoletí skoro?
1: Je to tak, myslím si, že letos jsme, nebo bychom mohli, měli asi, taky si myslím, oslavit 25 let v tomhletom složení, ve kterém jsme. No, v roce 2001 jsem vlastně přišel do kapely Post-it a s krátkou přestávkou, tuším 4,5 letou, tak jsme stále spolu. No.
0: Vy jste nějakých 5 let koncertoval právě se Support Lesbians, byla to jízda?
1: Jo, tak byl to splněný sen. Samozřejmě přišla ta nabídka v nějakém čase, kdy jsem tak trošku řešil, co a jak dál. Přišla taková jako dramatická situace v mém profesním životě, mimo hudbu, a najednou se objevila tady ta nabídka a tak jsem si říkal, hele, kdy jindy než teď, protože samozřejmě bylo by, já nevím, já v té době 33, tak jsem se cítil při síle a samozřejmě bylo to trošku vstup do jámy lvové, na druhou stranu, co tě nezabije, to tě posílí, takže bylo to jízda, určitě splněný sen, spousty zajímavých koncertů, přeskakovali jsme John Bon Jovi, takže 25 tisíc lidí v Edenu, takže já jako slávista věrnej, tak jsem si sice nezahrál fotbal, ale zaspíval jsem si v aréně Eden, takže to bylo určitě skvělý.
0: Já jsem se snažil najít, proč se vám říká Čenda. Googlil jsem, ptal jsem se umělé inteligence, nikdo o tom vůbec nic neví. Svěříte se mi, jak vznikl Čenda?
1: No, tak to se datuje podle mě do roku někdy 2000, kdy jsem studoval v Praze na ČVUT a nějakým způsobem jsem se dostal do křížku s klukama, vesměs samý Pražáci. Utvořili jsme na 2 měsíce kapelu, kterou jsme stihli pojmenovat 5 o'clock tea. Ta kapela pak vlastně 7 let nebyla, až pak z toho opravdu vznikla kapela, která dneska hraje stále aktivně 5 o'clock tea. Mimochodem byl tam nabicí Honza Podzimek, který hraje s Vildou Čokem. V té době jsme byli všichni mladí a neklidní, 22-20 letý kluci. No a protože já byl jediný kluk mimo pražskej a z Čáslavy, tak prostě ono se jim to hezky líbilo, že jsem prostě Čenda z Čáslavy, takže takhle mě začali jako titulovat. Já samozřejmě jsem měl pro ně lepší jako nabídky jako Jose, že jo, a Pepe, ale oni se mi vysmáli, řekli ne, ty jsi Čenda. No a pak když jsem přišel do Post-it, přišli se kluci podívat na náš koncert, tak řekli, kde máte Čendu, a Post-it řekli, počkej, my žádného Čendu tady nemáme, a oni ne, ten zpívá u vás Čenda, a oni aha, takže tenhle floutek, co je u nás 4 měsíce a říká nám, ať mu říkáme Jose, tak mu říkají Čenda, no, takže se to dneska chytli kluci Post-it a tím mi to bylo prostě spečetěný, no, takže Čenda.
0: Jo, ale tak to je dobrý. To je jako skvělá story. A mě ještě baví taky jedna věc. Máte novou písničku Geronimo. Komu se bude líbit, za chviličku ji všichni uslyšíte, tak pro ní můžete od soboty hlasovat v hitparádě Frekvence 1. A váš bubeník o té písničce řekl. Je to hluboké osobní ohlédnutí zpěváka za divokými stavy mládí a vnitřními bitvami. Já jsem se chtěl jenom tak jako zeptat, co jste prožíval tak strašného, když jste byl mladý?
1: Náš Pavlík Bubeník je hrozný poeta. Tak samozřejmě mládí jsme měli neklidný, že jo, mladí kluci rokeři, mysleli jsme si, jak se stanou rokový hvězdy, takže samozřejmě k těm začátkům speciálně kapely Post-it patřily večírky, patřily probděné noci, děvčata a jiné kratochvíle. Ale ono, tady ta písnička je spíš jako možná takový to ohlednutí se na toho už stárnoucího rockera, je nám Jášku 45-50 v kapele, to už není málo a samozřejmě přichází možná taková ta, dá se to možná říct, krize středního věku a samozřejmě to, co se ono upřímně taky děje kolem nás ve světě, tak najednou člověk, když má ty děti, tak to vnímá najednou tak jako celkem občas depresivně. No. Takže tady ta písnička je taková jako ohlédnutí se za tím mládím a zároveň jako přiznání si toho stavu, že už zkrátka taky už ten vlak mumo jenom máváme.
0: Počkejte, Pepo, ale vy jste teď použil spojení stárnoucí rocker, jo? A stárnoucí rocker, který je v tomhletom věku a je táta od rodiny, už jako neřeší pařby, faninky, a jak jste to nazval, a kdo ví, co jsi?
1: No už moc ne, už na to není popravdě moc čas, tak já mám 3 děti, kytaristy oba dva mají 3 děti, takže to už jako jsou kratochvíle, když tak kolem rodiny a dětí, takže ne, jako tak my se naštěstí umíme stále jako vyhodit z kopejtka, ale už to hold není tak divoký, jako to samozřejmě bejvávalo, ale stále jako žijeme naplno, takže to je jenom prostě trošku už jinak.
0: Jo, a když jedete jako kapela na koncert a vezmete svoje rodiny, tak jedete autobusem přinejmenším, teda když jsem tak počítal ty děti.
1: No, jo, samozřejmě upřímně byly tendence, když jsme se před nějakými 8 rokama vlastně jako vraceli, tak samozřejmě i manželky okamžitě nahlásili, že z toho budou jako z těch koncertů rodinný akce, tak popravdě asi 3-4 koncerty s náma absolvovali, včetně dětí, a pak pochopili, že se tam fakt jako nic dramatického, zajímavého neděje, tím spíš pro ně, takže naštěstí jako usoudili, že jsou schopní si vymyslet lepší jako plán s dětma, takže my teď jezdíme sami, a když je možnost, přespíme, pokecáme tam s místníma lidma, jako užijem si to samozřejmě tak jako v vozovkách za těch mladých let, akorát už bez těch bolavých rán, takže ale stále si to užíváme.
0: Pepo, díky moc, že jste mi zvedl telefon. Užijte si pár letních koncertů, které budete mít pro svoje fanoušky, a jdeme na vaši horkou novinku. Tady je Geronimo, tak se mějte fajn.
1: Já moc děkuju. Hezký víkend.
2: Frekvence 1.
3: Horká novinka.
4: Umírám.

Přátelé, horká novinka dnešního dne. Martina Sáblíková se vdala. Tak když mluvíme o tom, co dělají slavní, tahle informace nesmí chybět. Trojnásobná olympijská vítězka, jedna z nejúspěšnějších našich sportovkyň v historii, Martina Sáblíková, vstoupila do manželství. A své ano, řekla dlouholeté partnerce, taky reprezentační kolegyni Nikole Zdráhalové. O tuhle novinku se obě dvě podělily na sociálních sítích, kde zveřejnili i první fotky ze svatebního dne s komentářem naše navždy. Byl to takový hodně malý, soukromý, utajený obřad. A přestože spolu Martina s Nikolou tvoří pár už víc než 12 let, tak o tom nikdy nikde nemluvili. A svůj vztah vlastně poprvé oficiálně veřejnosti a fanouškům prozradili až loni na jaře. No a teď do toho, jak se říká, praštili. A ta svatba přichází jenom několik měsíců potom, co Martina Sáblíková vlastně uzavřela svoji sportovní kariéru. Tahle rychlobruslařská legenda během 2 desetiletí získala 3 olympijská zlata, 2 stříbrné, 2 bronzové olympijské medaile. No, tituly mistryně světa snad a Evropy už ani nepočítá. A po rozloučení se závodním ledem si tak teď vzala holku, kterou má ráda. A čeká jí úplně nová životní etapa. Tak holky, ať vám to klape. Co dělají slavní?

0: Whitney Houston na frekvenci 1. Přátelé, máme léto a to znamená, že my rádia vám posluchačům začínáme hrát víc a víc letních hitů. No a je to už 5 let, co jsme společně s vámi, rok 2021, hledali 100 těch nejlepších letních vypalovaček a letních písniček, které máte rádi, jako posluchači frekvence 1. A pojďte se k tomu žebříčku vrátit. Schválně, jestli byste si ještě vzpomněli, které podle vás byly top. Projedeme první 10. Na 10. místě Madonna a Holiday. Na 9. místě Justin Timberlake a filmová písnička z Trollů Can't Stop the Feeling. Potom je tady na dalším místě podle vás mezi top 10 nejlepších songů DJ Bobo a Everybody. Nebo třeba Bellini se Sambou de Janeiro. Všichni si tehdy mysleli, že to je pravá samba z Brazílie. Houby, tohle je německá skupina. Ano, ta nejlepší samba, která se hraje po celém světě, je z Německa. No ale tak hold, to je život. Nesměla chybět na 6. místě Lambada od Calmy. A co mě překvapilo, 5. nejlepší letní song je podle vás od Alvara Solera, Sofia. Naopak na 4. místě, tady ta 4. nejlepší letní podle posluchačů frekvence 1, je ze Španělska. 3 ségry, teda vlastně 4, ale když vznikaly, tak ta 4. byla těhotná, tak se připojila až později. Laskečap. Laskečap a Azerehem, písnička, která obletěla celý svět, stala se symbolem léta, ale jiný takhle skvělý hit už tahle ta parta nikdy neměla, ale vlastně to nevadí. 3. místo Coco Jumbo, Mr. President. Mezi letními hity nesmí chybět samozřejmě Macarena. Los del Rio. Ani oni už neměli žádný jiný takový hit, jako byla Macarena. Vlastně neměli už žádný jiný hit, než byla Macarena. Ale upřímně, tahle jim vydělala tolik peněz, že stejně už žádný jiný hit ani skládat nemuseli. No a před 5 lety, podle vás, byla ta úplně nejlepší letní písnička Despacito. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee. To je ona. Tak přátelé, takhle vypadala 10 těch nejlepších letních hitů podle vás, posluchačů Frekvence 1. Když byste se chtěli vrátit třeba k celé 100 a udělat si z toho playlist na léto, na letní cesty, když pojedete někam daleko, hoďte si do Google Frekvence 1 top 100 letních hitů, určitě to najdete, připravili jsme vám na webu playlist, můžete si je pustit všechny dohromady. No a když máme ty prázdniny, tak si dáme Madonu Holiday.
1: Léto v rytmu Frekvence 1.

Na Frekvenci 1 si povídáme o tom, co dělají slavní. Mám tady pro vás jeden drp z Itálie. Italský zpěvák Albano, kterému je 83 let, se bude, přátelé, ve svých 83 letech ženit. Proslavil se třeba písničkou Sempre Sempre, anebo Felicita, bude se znát určitě. No, přátelé, on už nějaký čas žije s italskou televizní moderátorkou a zpěvačkou, se kterou má dokonce už dvě dospělé děti, a teď se rozhodli, že do toho praští. Takže Albano žije naprno, v 83 letech chystá svatbu, ale nebude to z dalekého první svatba, protože tyhle ty písničky Sempre Sempre nebo Felicita naspíval s americkou zpěvačkou Rominou Power, což byla jeho první manželka. S ní má čtyři děti, v roce 1999 se rozvedl, ale evidentně to s holkama umí, protože zůstali umělejší parťáci. A i přesto, že Albano před časem říkal, že končí s hudební kariérou, že už je unavený, starý, pak si to rozmyslel a teď jezdí po koncertech a i se svou bývalou ženou a zpívají lidem tyhle ty italské šlágry, no? Tak Italové prostě umí žít. Svatba v 83 letech, jako proč ne?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A s nimi Ondra Obrek, vítej. Já přeju taky hezký večer. Dustin Hoffman na zahájení Karlovarského festivalu převzal křišťálový globus. Při cestě do Chorvatska pozor na letošní změny v zákonech ohledně ubytování. A doprava už je klidná, kolony před Brnem i za Prahou se rozjeli. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu za velkých ovací zaplněného velkého sálu hotelu Termal předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. 88letý držitel dvou Oscarů za snímky Kramrová versus Kramer a Rain Man uvede 4. července ve velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. Až 900 tisíc Čechů letos opět míří do Chorvatska. Podle Asociace cestovních kanceláří a agentur je to o 120 tisíc víc než loni. Vedle Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie, Chorvatsko patří stále k nejoblíbenějším destinacím Čechů. A právě tam platí ale letos několik nových zákonů. Více Frekvenci 1 řekl český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
3: Nejdůležitější, který ovlivňuje turismus, tak to je zákon, který míří na hoteliéry a na ubytovací služby. Tenhle ten nový zákon zjednodušeně stanovuje to, že každé ubytování, ať už hotel nebo apartmán, ubytování v soukromí, musí mít unikátní číslo, které musí být zveřejňováno ve všech inzerátech. To znamená, cílem je předejít tomu, aby si ten host zajistil nějaké podvodné ubytování.
2: Estonsko plánuje zakázat nákup nemovitostí ruskými a běloruskými občany, kteří nemají povolení k dlouhodobému pobytu. Novela zákona se mimo jiné týká i společností z Ruska a Běloruska. Dnes to uvedla estonská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice. Cílem je podle vlády snížit riziko, že by nepřátelské státy mohly využívat majetek v Estonsku pro zpravodajské a vlivové operace, plánování sabotáží nebo budování strategicky důležitých základen. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala dnes na trávě v All England Clubu jinou krajenku Nikolou Bartuňkovou 6-3, 7-5. Nasazená desítka Muchová pak porazila Mananchayu Savankevovou z Tajska 6-2 a 7-6.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes v noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia, v údolích to může být až kolem osmičky, bude jasno. Zítra potom bude opět jasno až polojasno, během dne ale od severozápadu bude přibývat oblačnosti a později k večeru se v severní polovině Čech můžou lokálně objevit déšť anebo přehánky.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Doprava už je klidná, i kolona za Prahou ve směru na Brno se rozjela, už se tam jezdí bez větších zdržení. To samé jako situace na dálnici D1 u Brna, kde taky často bývají problémy. Každopádně ještě stále je hlášen hustý provoz z Pražského okruhu ve směru k letišti, kolem 6. až 15. kilometru. Zdržení tam je ale do 5 minut. Tak šťastnou cestu a dobrý dojezd do cíle pokračuje Ondra Kubala.
4: A Ondra Kubala, přátelé, není ve studiu sám, takže vás zvou na kus řeči.
1: Večerní pokec.
4: A dneska to bude cestovatelský pokec. Budeme hodně cestovat a taky si budeme číst a psát. Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Vítejte, Veroniko, dobrý večer.
5: Dobrý večer.
4: A taky chci říct, že spisovatelka a nadšená cestovatelka. Je to tak?
5: Je to tak.
4: Co bylo dřív, cestování anebo psaní o tom cestování?
5: Jo, to je přesně ta otázka, co bylo dřív, slepice nebo vejce. Já si myslím, že jsem začala asi dřív psát, protože jsem zjistila velice záhy, že je to takový můj dobrý kanál, jak se můžu vyjadřovat. Možná jsem začala líp psát, než mluvit. Možná mi to zůstalo.
4: Vítejte v rádiu.
5: děkuji za pozvání, děkuji za důvěru.
4: No a já jsem četl, že vy jste si dala pouť do slavného Santiago de Compostela třikrát. Jako upřímně, to je pro řadu lidí cíl, že jednou, možná, až si budou chtít vyčistit hlavu, půjdou do Santiago. No. Vy jste to dala třikrát. Proč?
5: Mně bylo 19, když jsem šla poprvé a byla to přesně taková ta očista po maturitě před nástupem na vysokou a měla jsem ty nádherné 3 měsíce prázdnin a když jsem si říkala, co budu dělat, tak jsem je chtěla využít. Tenkrát mě inspiroval můj blízký kamarád Jirka, který říkal, že to bylo fakt skvělý a já jsem poprvé pochopila, co to znamená, že cesta je cíl, protože to se tam fakt děje na té pouti a možná to byl ten důvod, proč jsem se vrátila ještě 2x.
4: A jaká byla ta nejdelší trasa, kterou jste šla? Protože trasy může vybrat člověk mraky.
5: Já myslím, že najednou tu nejdelší trasu jsme šli asi 700 kilometrů.
4: A mluvíte v množném čísle, takže nechodíte sama.
5: No, tehdy jsem šla se svojí nejlepší kamarádkou, Alčou, a vlastně to byl takový ten můj původní parťák na cesty. To byl ten iniciační můj parťák, se kterým jsem se přestala bát těch dlouhých cest a vlastně i toho, že třeba budu měsíc někde jen tak na cestě vlát. Takže s tou jsme to dali poprvé.
4: Tak jak vlád třeba měsíc na cestách, jak si užít dovolenou jinak než na lehátku v Egyptě u moře a co všechno se přitom dá zažít? Probereme dneska s Veronikou Kratochvílovou.
1: Frekvence 1 a

že jsem jednou chtěla víc a z toho není vůbec nic, to, že jsem jednou

0: jste na nějakém nádherném místě a nebo večer, když vidíte světlušky. Já mám ráda fakt takový ty úplně maličkosti a z těch žiju dlouho. Nejsou to žádný takový jako tohle jsem zdolala, tohle jsem dokázala. Jo, samozřejmě, když jsem byla teď v Kanadě, v Rockies a tam prostě každý ten výhled stojí úplně za to, jako že by tam člověk chtěl strávit a fotit a všechno to jako přenést dál. Tak stejně pak jsou to takový ty úplný jako maličkosti, který to cestování prostě formujou a pro který to děláme, no.
1: Jak se z vás stala vlastně holka na tripu?
0: Myslím si, že za to může hodně to Santiago. Že jsem si uvědomila fakt, že vlastně mám ráda, když můžu být v tom, teď budu znít takovým tím klišé, ale být v tom přítomném okamžiku a nemuset dělat nic jiného. Že prostě fakt vám jde jenom o to jít, myslet na to, že máte svačinu, že pak někde musíte najít místo k přespání. Myslím si, že je skvělý taky zažít ty hory. Jo? Že vlastně nic není úplně zadarmo, člověk musí být trošku ve střehu, být v té přírodě a být napojený vlastně na sebe. Dostat se fakt do takový tý flow toho cestovatele, který není rozblikaný různýma Instagramama a tak. Já jsem fakt ještě zažila to cestování, kdy jsem koukala do té mapy a vlastně jsem byla jenom v té přítomnosti a jenom jsem chtěla stihnout dojít na místo, než se začne smrákat, aby se postavil stát nebo aby byl nějaký bezpečný zákryt. Takže si myslím, že to cestování je vlastně to, že nám pomáhá být v přítomném okamžiku.
1: Počítala jste někdy, kolik zemí jste navštívila?
0: Ne, já to nepočítám. Já nejsem vůbec tenhle itinerářový typ. Vůbec, mně je to jedno. Nepočítám si nalítaný kilometry, nepočítám si ty země. A já jsem vlastně celkově takový trošku chaotik. Mně je to fakt jedno. Mně jde o ty zážitky, mně jde o to fakt žít každý ten den, aby byl fakt hezký, abych si řekla, že to bylo super a těším se na něco dalšího.
1: Vemte mě trošičku do zákulisí té cesty do Santiago. Ono se o tom hodně mluví, ale ne každý, kdo je u rádia, respektive myslím, že minimum z nás to zažije za svůj život.
0: No a já vás ale vezmu ještě fakt třeba 20 let zpátky a pak třeba 15 let zpátky a tehdy to bylo fakt, představte si 19-letou holku, která si zbalí baťoch, dá si do něj spacák a nemá úplně moc velký budget na tu cestu. Takže přiletí do Španělska, my jsme přiletěli do Madridu a vlastně potom naše výchozí stanice byla tuším Astorga, tam jsme popojížděli nějakým autobusem, tam jsme si v jedné katedrále vyzvedli kredenciál, to je taková jako knížička, kam sbíráte razítka, abyste mohli potom přespávat na těch ubikacích a buď v klášterech, nebo v různých jako místech, kde se dá přespávat a v těch alberzích. No a vlastně jste jenom zvědaví, protože vy vůbec nevíte, co vás na té cestě čeká. A to si myslím, že spousta těch lidí prožívá teď.
1: No a vemte mě do zákulisí toho, co mě na té cestě čeká. Pro nás to tam možná nikdy nepůjdeme.
0: Jo, čeká vás určitě to, že si strašně šáhnete na své fyzické možnosti. Zjistíte, že ty nejdražší boty nejsou nejlepší boty, že možná je zahodíte a vezmete si sandály. Pak vyzkoušíte všechny možné náplasti na puchejře. A pak taky zjistíte, jako kdo jste, protože ono chvíli mlčet a jen tak jít, ta hlava začne dělat zajímavé věci.
1: A jak se přespává? Vlastně vždycky dojdete někam do kláštera, kde je nocleh? A nebo jdete i cestou třeba placených? Nebo někdo, kdo jde cestou placených ubytování?
0: No já jsem tohle nezažila. Ale třeba, když jsem šla v Portugalsku, tak tam se dalo přespávat i u Bombeiros Voluntários, což byli dobrovolní hasiči. Takže třeba vám nabídnou hasičárnu, a nebo je to prostě nějaká tělocvična, záleží. A ono se to fakt proměnilo, protože vím, že teď do toho vstoupila ta komerce, lidi si to teď teda nějak taky jako objednávají, někomu stačí fakt jít prostě těch 100 kilometrů a má ten štempel, že došel do toho Santiago a já tohle moc neuznávám. Mně prostě přijde dobrý dát si nějakou větší cestu a dát si tam dost toho nepohodlí.
1: Že? No a to ať si každý vybere to, co mu vyhovuje. A říkala jste, zahodím boty, možná potom půjdu v sandálech. Je to vaše zkušenost, že jste šla v sandálech?
0: Jo, šla jsem v sandálech.
1: A jde člověk suchem, anebo jde víc mokrem?
0: To jak kdy je, to záleží na počasí, že jo? Můžete zmoknout.
1: Jasně, jaké je tam vlastně počasí?
0: No, taky záleží prostě, kde jdete. Ale třeba Galicie, to je nádherný místo, to je taková hodně jako šťavnatá, je tam hodně lesů, všeho možného, tam možná často zmoknete. Naopak třeba, když půjdete tu portugalskou cestu, tak u pobřeží bude strašně foukat. A já jsem měla sebou tenkrát takový úplně lehoučkej spacáček a v noci jsem fakt mrzla, protože od Atlantiku fučí, i když jdete v létě. A ty noci tam jsou takový prostě trošku ostrý.
1: A půjdete po čtvrté ještě?
0: Já nevím, jestli půjdu tady tu cestu do Santiago, ale mě obecně baví moc chodit. Jakože jakoukoliv cestu, poutní nebo i jinou dálkovou, tak to si rozhodně dám, až budu mít zase nějaký větší časový úsek.
1: A dálková cesta pro Veroniku je aspoň 700-800 kilometrů? Aby

0: Black Velvet, Černý sobot na Frekvenci 1. Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka časopisu Lidé a země, je s námi. Když už teď zpívala Alanis Miles o tom Černém sametu, v čem se tak jako nejlépe chodí na ty dlouhé tracky?
1: Vlastně v úplně obyčejných věcech. Nějaký tričko, který dobře saje. Pro mě jsou to teda ty sandály. A pak si myslím, že fakt nějaký pohodlný kraťasy. Prostě co nejpohodlnější, co nejvíc saví a prodyšný oblečení.
0: A funkční sportovní věci?
1: Jo,
0: to fandíte nebo nefandíte? Ty materiály jsou lepší a lepší.
1: Jsou lepší a lepší, ale zároveň vlastně si myslím, že fakt člověk to, v čem se cítí pohodlně. Někoho to třeba kouše, nějaký merino, že jo.
0: A vy jste přinesla pro naše posluchače dárek. Pojďme to představit.
1: Tak jednak bych moc ráda někomu věnovala předplatné časopisu Lidé a země. A pak jsem přinesla taky svoji knížku, která mi nedávno vyšla. Jmenuje se Kořeny jabloní a vyšla v nakladatelství Paseka. A mám z ní radost a doufám, že udělá radost někomu dalšímu.
0: No počkejte, ale co se tam dočtu?
1: No, to bychom tady byli dlouho. Je to vlastně,
0: zkuste to v kostce.
1: Jo, je to román a já, abych jenom tak jako prostě nalákala, tak je to román, kde je přátelství, kde je naděje, zároveň se dostaneme i do historie, odráží se tam nějaký situace, které se odehrály v 50. letech minulého století a je to taky knížka o ženské solidaritě, o přátelství.
0: Tak a to předplatné časopisu Lidé a země na jak dlouho?
1: Na rok.
0: Na rok. Tak dobře, tak zahrajeme si o něj. Bude to dárek pro někoho z našich posluchačů v té druhé půlhodině večerního pokecu. Souhlasíte?
1: Souhlasím.
0: Pojďme ale dotáhnout cestování. Já jsem se vás ptal na ty nejzážitky. Co ty nejdramatičtější, se kterými se holka na cestách musí vyrovnat?
1: Často člověk zjistí, že to byly možná úplný hlouposti, jo. Třeba vít jako sama v těch sandálech na Etnu, nebo
0: jsi šla v sandálech na Etnu.
1: No.
0: Tomu se třeba Čechům v sandálech se v Tatrách dost smějou.
1: Jo, ale přesně, jako i to jsem udělala. Pak jsem přespávala u nějakého neznámého pána, nechala jsem se omylem zamknout u něj v domě. Doufám, že teď mě poslouchají rodiče a jsou rádi, že jim to zpětně všechno říkám. Pak jsem taky...
0: Počkejte, on vás zamkl a pak se dělo co?
1: No, pak se dělo to právě nevím co, ale zdrhala jsem oknem a nechci vědět, co by se dělo dál.
0: Okay.
1: No a pak jsem třeba snědla velké množství mandlí a... Pak jsem bohužel zavolala svýmu taťkovi, který jim volal na toxikologickou stanici a řekl mi, hele Veru, okamžitě vyvolej zvracení, protože mandle obsahují amygdalin a můžeš už se otrávit. Takže já jsem opravdu si tam někde strkala prsty do krku, načež mi taťka volala znova a říkal, Veru, a byly to sladký nebo hořký mandle? A já říkám, no sladký. Jo, tak to je v pohodě. No. Takže
0: a to už bylo pozdě, co? No ale jako nějaká životu nebezpečná situace, kromě toho, že jste u pána, který vás zamknul doma, zdrhala oknem.
1: No, tak těch situací je podle mě spousta. Ono fakt člověk se pohybuje někdy na hranici, jo.
0: Dejte mi příklad.
1: Dobře, tak myslím si, že jsem si nemusela prostě postavit stan třeba v Triglavském národním parku. Tam jsem si buď říkala, že mě odnesou policajti, anebo tam někde kolem budou medvědi nebo vlci. A potom jsem tak jako blbě taky neuvážlivě možná procházela jeden trail, když mi prostě došla voda. Takový to prostě, že si člověk jako blíží nějakému velkému průšvihu, ale jsem tady, sedím, takže je všechno v pohodě.
0: No. Cestujete víc sama, anebo s někým?
1: Většinou s někým, většinou mám parťáka k sobě, ale musím říct, že čím jsem starší, tím víc jako si užívám to, když mám možnost vyrazit sama, třeba i na výlet, krátký, jednodenní, že prostě ta hlava to strašně potřebuje. Ale mám skvělýho parťáka na cestu, svýho partnera Máru a s tím jsme vlastně letos byli v Kanadě a to mám pocit, že byl pro nás fakt moc hezký zážitek.
0: No a tak tady je potřeba taky říct, že vy jste maminka a dětí, takže ráda je, jako to každá maminka ráda někam dá děti a vyrazí někam sama. Bez manžela, bez dětí je prostě sama. To mají asi všichni stejně, ne?
1: Já si myslím, že jo, že to máme všichni. A kdo říká, že ne, tak kecá, protože si myslím, že si každý občas rád užije taky sám. Ale každopádně taky jsme byli s dětma, to bylo v únoru, začátkem roku. Byli jsme v Maroku a bylo to strašně fajn, že mě překvapilo, že ta destinace, která působí docela exoticky, je vlastně schůdná i pro tříletýho batoláka vzteklýho a sedmiletou slečnu a bylo to moc fajn s nima, s dětma.
0: A když někam jedete, píšete o tom vždycky pak do časopisu? A nebo to rozdělujete?
1: Často. Musím říct, že to pak jako využiju a využiju to pracovně, takže o tom ráda napíšu. A většinou na těch cestách se mi stane něco zajímavého, nepředvídatelného nebo objevím nějaký zákoutí, o který bych se ráda podělila. Takže jo, takže často, i když jsem třeba na dovolený, tak o tom pak píšu.
0: A říkáte si někdy, že vás zajímají víc ti lidé a kultura, A nebo jsou zajímavější ty přírodní krásy. Můj brácha třeba, který má opravdu cestovaný obrovský kus světa jako profesionální kameraman, říká, víš, ta příroda je hezká všude, ale ty lidi, to je na tom nejzajímavější.
1: To sdílím, tenhle názor. Myslím, že jo, že je vždycky lepší si tam s někým popovídat a nacítit tu atmosféru a hlavně ochutnat třeba místní jídlo. To si taky myslím, že je dobrý způsob poznávání kultur.
0: A řekněte mi, kde byly zatím nejlepší a nejzajímavější lidé, která jste potkala?
1: Já mám ráda Balkán. Mám ráda takovou tu srdečnost, spontánnost, bezprostřednost. Ale vlastně i v tom Maroku to bylo strašně fajn. Ty lidi byli fakt vstřícní a milí.
0: A jak to funguje na Balkáně, když v tom tmavém kraji vidí středoevropanku totální blondýnku?
1: Jsou milí, jsou vlastně, chtějí vás pozvat, jsou takový jako srdeční. Vím, že třeba v Makedonii se furt jenom odmítalo, nechte nás, pojď, my nepotřebujeme k vám na kávu, na čaj a jsme najedený.
0: A tam vás nezamkli do toho baráku?
1: Ne,
0: tam to nebylo. Dobře, Veronika Kratochvílová.

0: Večerní pokec Frekvence 1 a se mnou ve studiu šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Veroniko, myslíte, že už je ten správný čas věnovat našim posluchačům dárek?
1: Já myslím, že jo. Já
0: dobře.
1: Jsem připraven.
0: Telefonická soutěž. 257 400 a 3 devítky. Máme tady pro vás knížku, kterou napsala Veronika, Kořeny jabloní, a taky předplatné na celý rok časopisu Lidé a země. A na naše posluchače tady bude čekat jedna kvízová otázka, která se bude týkat časopisu. A bude to těžké nebo lehké?
1: Já si myslím, že to je tak středně těžká otázka.
0: Středně těžká. A potřebuju být cestovatel, anebo potřebuju spíš znát ten časopis?
1: Spíš znát ten časopis.
0: Spíš znát časopis. Tak řekněte mi něco o časopise. Pojďte, neříkám nápovědu, ale...
1: Ten časopis vás umí přenést do míst, kam byste se možná úplně sami nedostali. Odhaluje destinace trochu jinýma očima profesionálních cestovatelů, kteří se nebojí procházet nějakýma prostě šílenýma amazonskýma pralesama, nebo se potápí se žralokama, nebo zdolávají 8000. A zároveň o těch místech opravdu spoustu věcí ví, protože se tam vrací opakovaně.
0: 257 400 a 3 devítky. Telefony ve studiu blikají jako o život, tak zvedneme jedno telefonní číslo, Veroniko. Jste ready?
1: Těším se.
0: Frekvence 1, dobrý večer, kdo tam? Haló?
2: Dobrý večer.
0: Já jsem Ondra, tady je Veronika. Dobrý. Renata?
1: Dobrý večer.
2: Ano.
0: Milá Renato, dobrý večer.
2: Večer.
0: A znáte časopis Lidé a země?
2: No, jen matně.
0: Matně, takže vy byste ho naopak ráda poznala víc. Veronika tady právě pro vás jednu soutěžní otázku, tak já už to nechám teď na Veronice.
1: Dobrý večer, Renato. Mě by zajímalo, jak dlouho časopis Lidé a země vychází. Mám pro vás tři možnosti. Buď to je to 10 let, nebo je to 74 let, a nebo je to 112 let.
0: Jakože by to bylo z první republiky.
1: Ano, ano.
0: 112, jo, hustý. Tak Renato, co myslíte? 10, 74 anebo 112 let? Tipněte. Renato?
2: Já dám asi střední cestu 74.
0: 74 let, jo? Myslíte si, že těch 112 je jako moc a těch 10 naopak málo?
2: Mm-hmm. Ano, ano.
0: Že by časopis Lidé a země nevycházel od první republiky? Tam se taky cestovalo. Veroniko, co myslíte? Tak jak prozradíte?
1: Já myslím, že můžu pogratulovat.
0: Je to tak, 74 let, 1952, opravdu první číslo, Veroniko?
1: Je to tak.
0: O čem se tam tehdy psalo, v tom prvním čísle?
1: To jsem se bála, že se mě zeptáš.
0: No a tak to jste se mohla připravit teďko.
1: Ne, nebudeme zabrušovat, aby jsme nemuseli vybrušovat. Já jsem šéfredaktorka teprve 2 roky, jo, takže já se tady teprve hřeju.
0: Dobře.
1: Ale moc gratuluju teda k té výhře. To mám
0: Milá Renato, Kořeny jabloní, knížka Veroniky a taky roční předplatné časopisu Lidé a země. Co vy na to?
2: Super, děkuju moc.
0: Tak jo, vydržte nám na drátě a já si na vás vezmu kontakt. Domluveno?
2: Uh-huh, děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Šéfredaktorka časopisu Lidé a země Veronika Kratochvílová je hostem večerního pokecu. My si tady, Veroniko, spolu povídáme o cestování po celém světě. Říkala jste, že máte ráda Balkán, byla jste v Kanadě a tak dál. Ale upřímně, vy jste se prý zamilovala do Polska. A to je znát i teda na tom posledním čísle časopisu, protože tam byla v červnu speciální příloha o Polsku. Mm-hmm. Proč zrovna Polsko?
1: No, Polsko je naprosto skvělá země, možná překvapivá pro mnoho z nás, protože ho máme blízko a ono, jak je obrovský, tak je taky zároveň strašně rozmanitý. Každý to vojvodství je vlastně úplně jiný a přináší pohled úplně jako neotřelej, jo, že já jsem vlastně teďkon objevila v armii Amazury, to je právě i...
0: Co to je?
1: To je vojvodství, který je úplně jako na severovýchodě. Ty Mazury jsou hodně známý tím, že je tam spousta jezer. Říká se, že je tam až 2000 jezer.
0: Mazurská jezera?
1: Mazurská
0: to znám.
1: Jezera. Přesně tak. A hned vedlejší vojvodství je Varmie. A tam teda jednak, když vyrazíte, tak si užijete prostě všechny možné vymoženosti vodních sportů. Můžete tam jezdit na jachtě, na člunech, ale taky třeba rybařit. A taky je tam velká jako historická zajímavost, protože tam, když se řekne Prusko, tak si každý představí jako tu německou říši, ale Prusové byly vlastně takový pohanský kmeny, který tam potom křižáci začali vymicovat a vlastně vůbec jako příběh svatého Vojtěcha, který je vlastně patronem Čech i Poláků, tak ten tam údajně dělal tu svoji velkou misijní akci a ty Prusové ho tam taky zabili, jenže tam, to se všechno odehrává právě v těchto místech, takže je to překvapivý, když tam člověk jede a nic o tom moc neví, tak tam pak tomu na něj jako tyhle překvapení vykukujou. A taky tam strašně dobře vaří.
0: A koupala jste se v Baltu, nebo vám na to byla zima?
1: Koupala jsem se v Baltu.
0: Jste otužila, nebo jste chytla dobré počasí?
1: Já nechci mluvit jenom o sobě, ale zároveň si myslím, že ten Balt je takovej fakt jako specifický, on má strašně zajímavou atmosféru. Není to klasika, je to prostě něco, je tam trošku jinak. Já mám fakt ráda, když a to zase jsme se bavili třeba o tom východu, že když člověk směřuje směrem na východ, což to Polsko vlastně takový je, tak má prostě trochu jiný vibe a je tam trošku i cítit, co mám ráda na tom Balkáně. Je to trošku tajemný, je to něčím jako zahalený, není to prostě rozjuchaný, jako když odjedeme do Itálie nebo do Španělska. No a to Polsko, to si myslím, že fakt může překvapovat z různých úhlů pohledů, jednak i tou historií, jednak tou přírodou a pak taky teď se teda těším, protože zhruba za 14 dní odjíždím až jako k běloruským hranicím a to zase bude úplně jiný střed kultur. Tam vlastně na jednom místě najdete mešity a synagogy a to by taky málo kdo možná vás Polska čekal.
0: O Polsku se říká, že má obrovské množství nádherných hradů a zámků.
1: Je to tak.
0: Jakože víc, než by člověk čekal.
1: Já jsem dokonce spala v jednom zámku, který byl předělaný na hotel a tam se děly hrozně zvláštní věci, tam jsem normálně nemohla najít pokoj, ale až takovým způsobem, že jsem si říkala, že tam je fakt něco špatně, že se otočilo schodiště, jak v Harry Potterovi.
0: My jsme mluvili o té samotě, nebo o tom společném cestování. Vy jste říkala, že spíš jste vždycky cestovala s někým. A jsou cestovatele, nebo potkáváte cestovatele, kteří to mají tak, že vyrazí sami a třeba jsou rádi, když se s někým seznámí? A nebo jsou to víc samotáři třeba?
1: Ta bublina těch cestovatelů, třeba i právě našich autorů, je vlastně strašně zajímavá a já jsem měla to štěstí i třeba díky tomu podcastu Exoti, který moderuju, tak se setkat fakt s lidma, kteří jsou cestovatelé, samotáři. A jsou to lidi, jsou to třeba fakt holky, třeba Lenka Hrabalová, to je prostě neskutečná osobnost, pro mě fakt velká inspirace. Ona zná neuvěřitelně dobře Blízký východ a to je blondýna prsatá, která fakt cestuje sama těmahle zeměma, stopuje a dělá věci typu bavila se v Sýrii s vězněma a vlastně nemá strach, je tak strašně vlastně vycvičená, umí dobře persky, umí arabsky, ty země zná. A já si myslím, že to je ten základ, že možná člověk se může svobodně pohybovat v těch zemích právě, když je trochu zná.
0: Veronika Kratochvílová, naším hostem.

0: Veroniko, vy jste zmínila Durmitor, nádherný přírodní park v Černé hoře. A to je můj sen, já jsem se tam ještě nedostal. Jsou tam medvědi nebo nejsou?
1: Jo, myslím, že jo, někde tam budou určitě.
0: Jo? A tam jste spala v tom stanu, jo?
1: Ne, tohle to bylo... To zase bylo někde jinde, to bylo pod Triglavem.
0: Pod Triglavem. A rozhodně, kam byste doporučila vyrazit, když chci zažít fakt něco krásného? A není to daleko třeba. Berme, že Durmitor třeba v Černé hoře jako není úplně daleko.
1: Je krásný i Bulharsko třeba, jo? Protože málo kdo ví, že vlastně v Bulharsku dělali značený stezky Klub českých turistů.
0: To je pravda, oni mají stejné značky a stejnou síť.
1: A je to nádherně značená vlastně země, takže my se dobře orientujeme v těchto značkách a dá se krásně projít.
0: No a tak, co v Bulharsku, co bych si neměl nechat ujít?
1: Ale vlastně cokoliv, protože tam je taky spousta i takových těch klášterů v horách. Jako fakt nechat to na náhodě, podívat se pěkně, jaká stezka mi bude vyhovovat, vydám se po červený a najdu tam všechno. Jako já jsem tehdy procházela, to byl vlastně takový jako rumunsko-bulharský trip. A já si strašně špatně pamatuju názvy, takže teď vás ani nedovedu k tomu konkrétnímu klášteru, jo. Ale myslím si, že jako... Samotný Bulharsko je taková ta země, která je vlastně zdánlivě obyčejná, ale je tam taky jako všechno, jo.
0: Já, kdo byl někdy v rumunských horách, a v bulharských je tam problém taky v těch rumunských větší, a tak ví, co to znamená divocí psy.
1: Jo.
0: A to je jako obrovský problém. Já jsem to zažil s kamarádem, kdy jsme mysleli, že to je jako naše poslední hodinka, protože jsme se dostali evidentně do jejich území. Seběhla se smečka, udělala kolem nás kruh, který se zužoval, a jsme si mysleli, že tohle je jako absolutní konec. A nakonec to dopadlo dobře. My jsme ten kruh šel s náma, dejchal nám doslova na paty, takové to, co říkají místní, dělej, že házíš kámen a podobně, to jako absolutně nefungovalo těm psům, to bylo úplně šumák a dejchali nám opravdu jako na nohy. Ale jakmile jsme odešli z toho jejich území, tak ten kruh se rozpustil a oni se vrátili zpátky. Takže jako velký uf, ale vím, že každý nemá takové štěstí.
1: Ty jo, tohle je mazec, no, ty divoký psy. Já jsem si teď, jak jste říkal, toho Rumunsko vybavila strašně krásnou akci, jmenuje se to Jucu Ursilor a je to v rumunský Komanešti. Taková zajímavá slavnost, která je vždycky koncem roku a je to tanec medvědů a to se ty místní lidi převlíknou do obrovských jako medvědích kůží a tancujou a právě třeba v tom Rumunsku jsou zachovaný hodně tyhle folklorní zvyky a to je taky moc fajn.
0: Ať se vrátíme k těm typům a pro naše posluchače, tak říkáte Bulharsko, ale ne k moři, ale jako turistika. Říkáte Polsko,
1: ano.
0: Hrady, zámky, ale třeba taky jezera na severu. A co ještě dál jste potkala, že byste se o to podělila?
1: Pojďme třeba klidně do východního Německa, jo? Protože když se řekne Německo, tak každý byl v Berlíně, ale málo kdo byl třeba v Postupimi, jo? Tak a ta Postupim je taky moc zajímavá, tam je úplně nádherný zámek, nádherný zahrady, nedaleko toho města je takový sanatorium, kde se léčila tuberkulóza a teď jsou z toho udělaný takový jako stezka korunama stromů a to jsou takový místa, na který člověk jen tak nenarazí a stačí v tom místě trošku zpomalit a prozkoumávat ho kousek po kousku a to si myslím, že možná i třeba ta cesta toho cestování, jo, že nemusíme být megalomani, ale můžeme fakt objevovat pomalu, kousek po kousku a zůstávat v té zemi další dobu.
0: My jsme šli s kamarádem pěšky z Prahy do německého Roztoku, celým východním Německem a do Warneminde. Ale ne jako jeden trip, ale šli jsme to na několikrát, vždycky jsme se vrátili tam, kde jsme skončili. Já s východním Německem mám jeden problém. Ono je teda jednak strašně říce osídlené, ale hlavně je to něco jako kolem Máchova jezera, borovice a písek, ale vy tím jdete 100 kilometrů. Je to furt stejný. Jediný kopec, jediný údolí, písek, borovice, borovice, písek, písek, borovice. Kdo to máte rádi kolem Mácháče, tak byste byli nadšený. Ale teda na mě už to bylo dlouhý.
1: Jo, já jsem to spíš teď myslela jako takový ty víkendový typy, když nechcete třeba jako do Berlína, tak můžete si vyrazit někam jinam.
0: Jo, takže Postupim. Dobře. Třeba. Přátelé, pokud byste se chtěli zeptat šéfredaktorky časopisu Lidé a země Veroniky Kratochvílové na cestování nebo na cokoliv, co vás napadne, máte možnost. Stačí zvednout telefon a zavolat 257 400 a 39.

0: Večerní pokec Frekvence 1 a na drátě Martin. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý Co by vás zajímalo?
2: A paní Veroniko, mě by zajímalo, tím, že mám blízko ke gastronomii, tak kde byl váš nejlepší zážitek, co se týká jídla? A naopak, kde už byste nikde na jídlo nejela?
0: Super otázka, tak jo. Milý Martine, díky moc a jdeme na odpověď. Naslyšenou.
2: Super, děkuju, mějte se, naslyšenou.
0: Veroniko.
1: To je těžká otázka, ale já se budu zase opakovat. Mě strašně chutná v tom Polsku. Já musím říct, že žurek, to je fakt polívka, na který se ujíždím a dávala bych si ji pořád dokola. A v těch Mazurech mají takový speciální malinký rybičky, které se jmenují stinky. A oni rostou jen, žijou jenom právě v té čisté vodě těch mazurských jezer. A oni jsou tak jako upražený a jenom posolený. A to je taková lahůdka, takže stinky to fakt jako do toho Polska. A oni mají ještě obrovský porce, já jsem docela jedlý. Možná to nevypadá, ale zemědlík a fakt tam výborně vaří.
0: No a to křupe, ta rybička?
1: Tak křupe.
0: Křupe
1: to. Jo, nesmíte se jí koukat do očiček, ale křupe.
0: A proč se nesmím koukat do očiček?
1: Protože to jíte i s tou hlavičkou.
0: No to chápu. Já myslím, že jako třeba rybička nebude šťastná, ale stejně ještě ty už je to jedno. A co obsahuje žurek?
1: Tak,
0: z čeho je?
1: To je vlastně taková jako nakvašená mouka, je tam nějaký zákvas a pak obsahuje vždycky něco trošku jiného. Pak je tam bílá klobása, někdo tam dává vajíčko, někdy byla i mrkev a v každý té restauraci je ten žurek jiný, to je na tom skvělý.
0: Já mám jedno jídlo, které už nechci v životě ochutnat a to je specialita rumunské kuchyně a to je držková polívka s mlíkem. Jo, jako já nevím, jestli jste to tam zkoušela, ale to je jako držková sama o sobě je pro jako jenom specifickou cílovou skupinu, jo. Ale když si dáte jako na bílo s mlíkem, my jsme si to objednali jednou omylem a ne, už v životě ne. A čím se dostáváme k tomu, že Martina zajímalo, co vy už nikdy ne?
1: Já nemám ráda mlíkovku, pamatujete si takovou tu mlíkovku, jakože mlíčnou polívku, tak ta je jako u nás typická, že jo. No ale jako musím říct, že takový různý druhy syrovýho masa, který jako nevím úplně, s čím se potkali, není to jako tatarák, ale myslím, že to taky bylo v tom Rumunsku, že to bylo, nebo to byly možná nějaký plíčky vnitřnosti a bylo to taky takový jako eintop všeho možného. Jestli ono to nebylo to, co jste teď říkal.
0: je to možný. Takže tohle taky, to ne.
1: Ne. Vnitřnosti nerada.
0: A v jakých zemích vám ještě chutná, kromě Polska?
1: No, mě vlastně chutná skoro všude. Hodně mě chutnají asijský jídla. Pak mi chutná vlastně i v Rakousku, v horách, když si dáte takovou tu polívku s tím obrovským knedlíkem, anebo naopak knedlíky s borůvkama, si teď těším, protože pojedu do Alp, tak to si určitě dám. A vlastně mě baví ochutnávat pořád něco jako novýho. Každopádně, docela jsem byla zklamaná v té Kanadě, protože oni ty hamburgery se taky nedají jíst pořád dokola.
0: No a hlavně ono, já jsem pochopil třeba, že když si jdete na dobrý burger v Česku, tak je to mnohdy mnohem lepší burger než v Americe.
1: Jo, a to je taky pravda.
0: Jo, a to mě jako hodně překvapilo, já jsem žil půl roku v New Yorku a to jako, ne, americký burger jako není dobrý. Nebo jako je dobrý, ale pak jdete na dobrý burger do burgerové restaurace v Česku a je to něco úplně jiného, to je jiný vesmír.
1: Je to tak.
0: Máte to podobně?
1: Mám to podobně.
0: Já se vás musím zeptat ještě na závěr na jednu věc. My si tady povídáme o cestování, jo? Ale mě zajímají i drby. Protože tady řešíme v pátek večer celebrity a slavné. A já jsem si všiml, že vy jste byla tajemný host na Primě v televizní show Libora Boučka Incognito.
1: Je to tak.
0: Jak jste se tam dostala?
1: Asi jim to přišlo tak zvláštní, že jsem šéfredaktorka cestovatelského časopisu a tak si říkali, že to nechají hádat a já by byla to sranda.
0: Jaké to je? Jaký to je pocit? Protože naši posluchači to budou znát třeba jako z televize. Je to opravdu taková sranda v tom studiu, anebo tam je to jako navážnějš a v televizi to pak vypadá jako je ha.
1: Je to fakt velká sranda, my jsme se tam smáli celou dobu a vlastně musím říct, že je to celý autentický, jo? To co ty diváci vidí reálně, tak se tam děje a musím říct, že je to fakt jako skvělý. Je to sranda a mě fakt bolelo břicho, když jsem odsaď šla, protože jsem ještě samozřejmě poslouchala, co se tam dělo dál a mimo to natáčení, myslím si, že by ještě jeden pořad mohl být klidně jako za kamerou.
0: Behind the scenes.
1: Jo, přesně. Jo.
0: A uhodli vás nebo vás neuhodli?
1: Neuhodli mě.
0: Neuhodli vás? A co typovali, že jste? To by mě zajímalo.
1: Petra Nesvačilová byla vtipná, protože když jsme se dostali k tomu, že se něco děje s papírem, tak ona, vy vyrábíte toaleťáky. Tak...
0: Jo, já jsem to viděl a tam se vás někdo ptal, můžu to mít i v ruce.
1: Přesně.
0: Jo. No a takže výroba toaleťáku, co ještě jste mohla být?
1: Pak jsem,
0: podle celebrit.
1: Myslím si, že Ondra Brzo Bohatý mě typoval na oko, jako že bych mohla být floristka.
0: Oh.
1: No, to bylo takový jako hezký. Pak typovali, že dělám diáře, když už jsme se dostali k tomu papíru, no, ale byli mimo. Já jsem měla teda takovýto slovo, tu nápovědu termíny, takže oni se nejdřív říkali, jestli jako teda nějaký nástěný diáře nebo co. Takže...
0: A šéfredaktor řeší termíny časopisu, že jo?
1: No jasně.
0: Jak často vlastně vychází Lidé a země?
1: Je to měsíčník.
0: Měsíčník, takže 12 čísel za rok?
1: Přesně tak.
0: A řekněte mi, Veroniko, kolik lidí vlastně na něm dělá, nebo kolik je dopisovatelů? Protože to není jako asi stálý zaměstnanecký tým, ale pochopil jsem správně, že to jsou cestovatelé po celém světě, kteří vám píšou svoje zážitky.
1: Konstantně si myslím, že máme tak 30 autorů, který se tak točí, ale samozřejmě jsme otevřeni i novým autorům, máme rubriku premiéra a každý, kdo má pocit, že by mohl něco sdělit prostřednictvím toho časopisu, tak jsme otevřený, ale zároveň samozřejmě ten člověk musí mít hezký fotky a musí umět psát.
0: To znamená, výzva pro posluchače Frekvence 1. Pokud vás čeká zajímavá cesta, o kterou stojí za to, abyste se podělili ostatní, ozvěte se časopisu Lidé a země.
1: Může to tak být.
0: Já teď půjdu přechod z Rakouska do Slovenska s kamarádem. Můžu o tom napsat?
1: No jasně.
0: Jestli mě teda nesežere medvěd, ono ve Slovensku jich je víc a víc.
1: Tak zkuste poslat fotky nejdřív.
0: Ne, ale tohle je dobrá zpráva, dobrá informace, kterou říkáte. Pro vás jsou hodně důležité fotky, že jo?
1: Je to tak, protože ten tištěný časopis ten moc neodpouští.
0: Jo. Takže fakt dobrý fotky a pak se můžeme bavit o tom, že přijdou i písmenka. Dobře, milá Veroniko, díky moc, že jste si v tuhle večerní pozdní hodinu udělala čas na posluchače Frekvence 1 a ať vaše cesty vás dovedou vždycky tam, kam chcete.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
3: Večerní pokec. 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Ve Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Fotbalovou první ligu si příští sezónu zahraje Artis Brno. A teploty půjdou v sobotu až k 28 stupňům Celsia. Místy ale může zapršet. Zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och zahájili v zaplněném velkém sálu hotelu Termal 60. ročník filmové přehlídky. Slavnostní zahájení si nenechala ujít velká řada českých herců a celebrit. Velké pracovní vytížení na festivalu čeká také herečku Aňu Geislerovou.
5: Já se nejvíc těším na premiéru našeho filmu Dvě deci tuše, který režírovala moje sestra Ester, a kde já jsem jeden z producentů, a vlastně na to, že to uvidíme tady v Karlových Varech na prostě páčkovém festivalu a ještě v městském divadle s celou rodinou a s kamarádama. Jako je to úplně jiný pocit jet sem do Varů s, jakoby, s filmem, který člověk jakoby stvořil nějak vlastníma rukama, než jenom jako herečka. Je to takový nový pocit.
4: Největší hvězdou večera byl ale americký herec Dustin Hoffman. Ten se při příjezdu i pozdravil s fanoušky, některým se také podepsal. Během ceremoniálu dostal ocenění za celoživotní přínos světové kinematografii. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi přes 50 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojená s téměř 1200 případů podvodu na českých občanech. Škoda byla přes 550 milionů korun. Operátoři call centra se vydávali za policisty, pracovníky České národní banky nebo bankovní poradce a pod nátlakem přesvědčovali poškozené, aby své peníze převedli na údajně bezpečné účty nebo si sjednali úvěry či předávali hotovost. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1460, přičemž nemoci podlehlo již nejméně 452 lidí, informovala dnes o tom agentura Reuters. Konžské úřady se ve čtvrtečních údajích mírně rozcházely asi o 3 zemřelé, v počtu potvrzených případů se ale shodují. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve 3 severovýchodních provinciích. Jejího rozšíření se ale obávají i v dalších 2. Fotbalovou první ligu si v příští sezóně premiérově zahraje Artis Brno, který nahradí vyloučenou Karvinou. V nejvyšší soutěži tak vůbec poprvé budou hrát 2 brněnské kluby. Vedle Artisu i Zbrojovka, která si postup zajistila vítězstvím ve druhé lize. Rozhodnutí ligové fotbalové asociace ale napadne u soudu Pražská Dukla. Její vedení tvrdí, že po vyloučení Karviné měla jako sestupující tým dostat přednost právě ona.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: A sobotní teploty budou kolem 24 stupňů v maximech, místy na Moravě nebo ve Slezsku to může být až 28 stupňů Celsia. Bude spíš jasno až polojasno, od severovýchodu se ale postupně začne zatahovat a v severních Čechách očekáváme, že k večeru může místy také zapršet. Tolik zprávy a také informace o počasí, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: No a show Konečně pátek, přátelé, pokračuje dál. Pozvu vás v další 60 minutovce na akustické turné Adama Ďurici, na které vyráží po České republice. Nebude chybět to nejlepší z vysílání dnešních hlav, ale mrkneme i na Ariana Grande. Ona je to mladá paní, vdaná paní, ale americký bulvár si teď tak nějak všiml, že tráví víc a víc času se svým předchozím partnerem, a ne s tím aktuálním. Tak co ono zatím asi může být? No, mrkneme se do amerického bulváru společně. A taky pro vás budu mít jeden živý song. Už za pár minut se mrkneme za skupinou Roxette, za jejich slavným hitem Listen to Your Heart, jak ho živě zahráli a zaspívali v rámci MTV Unplugged.
3: Frekvence 1. Konečně pátek. Ondra Kubala.

Tohle byla Enigma na Frekvenci 1. Pojďte se mnou teď za švédskými Roxette. Mám pro vás živou muziku. V akustické verzi bych vám rád představil jeden z nejhezčích hitů od Roxette. Baladu Listen to Your Heart. Takhle ji znáte z té studiové nahrávky, takhle ji znáte z rádia. Ale Roxette ní natočili v roce 1989 taky nádherný klip v troskách zámku Borgholm ve švédském nebo na švédském ostrově Öland. A Marie Fredriksson ho na pódiu zpívala bosa v přelehavých černých šatech. A o dokonalou kulisu se, a to už mluvím o tom, když zpívali tuhletu písničku živě v americké televizní stanici MTV v rámci Unplugged Session, tak o dokonalou kulisu se tehdy postarali stovky fanoušků, kteří stáli pod pódiem se zapalenými prskavkami a zapalovači. No a takhle vlastně vypadal ten klip a podobná atmosféra byla i v roce 93 na jejich koncertě pro MTV. MTV pravidelně pořádala Unplugged koncerty nebo Unplugged Session, kde slavné kapely vystupovaly a hrály svoje písničky bez jakékoliv elektroniky, jenom na akustické nástroje a na místě živě zpívali. A v roce 1993, a to jenom mimochodem, se v troskách toho zámku, tady Borgholm, Per Gessle oženil. Vzal si tam svou dlouholetou přítelkyni, se kterou má syna Gabriela Tita. A tak tady jsou, přátelé, teď Roxette, ale ne v téhleté studiové nahrávce Listen to Your Heart, ale tak, jak to zahráli a zaspívali v roce 1993 pro MTV.

Tohle byli Depešáci na Frekvenci 1. Teď ale pro vás mám pozvánku, pokud jste fanoušci Adama Ďurici. Protože tenhle ten oblíbený slovenský zpěvák vyráží na exkluzivní akustické turné po České republice. Můžete se těšit na jeho hity jako Zatancuj si so mnou, Mandolína, Nelutujem, Naše hriechy. A tentokrát ale v nových komornějších aranžích. Nebude to ta studiová nahrávka, jak znáte od nás rádia, ale bude to takové, no, Adam říká, že dobré, intimnější. Tahle akustická vystoupení nabídnou jedinečnou atmosféru, živé nástroje, osobnější propojení s publikem. No a pozor, naživo ho potkáte taky letos na našem radiokempu Frekvence 1. Vystoupí 5. srpna v kempu Pohoda, kde vás čeká dopoledne plné zábavy, soutěží, živého vysílání Frekvence 1 a večer v 19 hodin to vyvrcholí všechno koncertem Adama Ďurici. Víc informací o letošních radiokempech najdete tradičně na našem webu frekvence1.cz, ale pokud chcete vyrazit na radiokemp a vidět naživo Adama Ďuricu, tak si prosím pěkně dejte do diáře 5. srpen, kemp Pohoda. To je v jižních Čechách zhruba na půli cesty mezi Soběslaví a Veselým a Sezimovým Ústím, nebo Sezimoplanou nad Lužnicí, řekněme. Tam najdete kemp Pohoda. No a když mluvíme už o Adamovi a o jeho konceptech akustických, o jeho písničkách a o tom, že bude naším hostem na radiokempu Frekvence 1, no tak to by byl doslova hřích, kdybych vám ho teď nezahrál. A tak vybírám písničku, kterou natočili s československou superstar Emou Drobnou. A ta písnička se jmenuje Naše riechy. Tak si to pojďte poslechnout. Adam Ďurica, Ema Drobná, Frekvence 1 a Naše riechy.

Tohle byly OMD na frekvenci 1. Teď bych vás ale rád vzal za zpěvačkou Arianou Grande. Zpěvačkou, herečkou, no vlastně dalo by se říct globální celebritou, u které americký bulvár a američtí novináři neustále řeší jednu otázku. Má s někým vztah a nebo nemá? No a teď přišly nové informace, které by mohly naznačovat, že má. Na druhou stranu, jak za chvilku uslyšíte, oni se v bulváru chytají v Americe opravdu úplně všeho. Je to tak, že Ariana Grande byla mladá paní nějaký čas, asi 4 roky, byla vdaná za realitního makléře Daltona Gomeze, se kterým se ale rozvedla v roce 2024. Potom natočila seriál Witched, jak se to jmenovalo u nás, Čarodějky se to jmenovalo u nás. A už byla vlastně i dvojka v kinech. No a chodila se svým hereckým kolegou, Ethanem Slaterem, se kterým tvořila pár téměř 3 roky. Ale v červnu 2026, čili minulý měsíc, potvrdila americkým novinářům, že se se svým kolegou, se kterým se seznámili na natáčení filmu Čarodějka, rozešli. No ale pozor, aby toho nebylo málo, to jsou neuvěřitelné drby, to je hrozný, asi přijdu strašně, když vám tohle říkám. Ne, nepřijdu si strašně, dělám si legraci. Ale teď přišel magazín People s tím, že Ariana Grande tváví podezřele mnoho času se svým bývalým partnerem, se svým ex Ricky Alvarezem, protože je společně viděli na obědě v Texasu. A to znovu rozbířilo v amerických novinách spekulace o tom, že možná jsou víc než jenom kamarádi, ale že spolu zase třeba chodí. No a teď to v té Americe jede pořád dokola. Ariana se rozvedla, pak se Ariana zamilovala do hereckého kolegy, s tím se ale v červnu zase rozešla. Je, a teď jsme ji viděli na obědě s jejím ex, tak to asi spolu chodí. Takhle. Já bych se z toho být Arianou Grande nebo jakoukoliv celebritou v Americe už asi zbláznil. Dost možná, že tihleti dva prostě byli jenom jako kamarádi společně na obědě. A to je celé. No, ale co když je to vlastně jinak? No, nikdy nevíte. A americký bulvár a americký lid tyhle ty spekulace strašně baví. Tak si teď pojďte dát společně se mnou na frekvenci 1 Arianu Grande. Hey Dad, I made you love me. Tak se jmenuje tahle písnička.

0: Tohle byl na Frekvenci 1 Steven Bernard Hill z americké Floridy. Říká si zkráceně, ale jenom Stevie B. A jeho nejslavnější písnička Because I Love You. Pokud byste se rádi v tomhle parném létě schladili, tak doporučuju Velké hlavy. Tady je to nejlepší ze jejich dnešního vysílání.
1: Jejda, kdy jindy než teď, den klimatizace.
2: Velké hlavy, Frekvence 1.
3: Které auto malo jako prvé klimatizáciu a aký sa písal rok?
4: Hele.
5: No, Chevrolet.
4: Bylo to v Americe.
3: Bylo to v Americe.
4: Byl to Ford.
1: Byl to Ford.
3: Je to, číta sa K, píše sa myslím C.
1: Kraken.
3: Chrysler.
5: Chrysler.
3: Pardon, no, nemám ho doma.
5: To jak bychom to věděli.
3: No a rok?
4: 1963.
3: 53 už. A u nás sa masívne rozšírila klimatizácia už v aute značky
5: Škoda.
3: Felicia. A co bol rok? Tyjo, 94, chápete?
4: No.
3: Do tej doby...
5: My jsme
4: dobrý, no.
5: Tak hlavně, že jsme to dotáhli.
0: Tak se o víkendu hezky sklaďte, užijte si víkend, bude krásné léto a mějte se fajn. Vidíme se ve středu na Radiokempu v Rožnově. Tak ahoj. Ho.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Co mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlomnou.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: V Karlových Varech odstartoval 60. ročník filmového festivalu. Cenu za přínos kinematografii převzal Dustin Hoffman. Ve wimbledonském osmifinále postoupil obhájce titulu Ital Jannik Sinner. A teploty se v sobotu dostanou až na 28 stupňů Celsia. Místy ale zaprší. Správná frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. V Karlových Varech odstartoval večer jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Zahajovacího večera se účastnili hollywoodské hvězdy, včetně Dustina Hoffmana, který převzal křišťálový globus. Festival také vzpomněl na dlouholetého prezidenta Jiřího Bartošku, který loni zemřel. Přehlídka potrvá do 11. července a nabídne přes 130 filmů z celého světa. Moderátor Marek Eben v úvodním slovu připomněl, že jde o 60. ročník festivalu a vzpomínal na své 60. a doplnil také, že jsou na která se musí pozvat i lidé, u kterých doufáte, že nepřijdou. To někteří přítomní brali jako narážku na odřeknutou účast ministra kultury Otto Klempíře. Eben ale poděkování podporovatelům zahájil právě ministerstvem kultury. V Hradci Králové řádí podvodní natěrači střech. Už připravili několik lidí o nemalé peníze. Podezřelí podle kriminalistů po odvedení práce požadují výrazně vyšší částku, než byla původně dohodnutá.
5: U jednoho seniora skupina natěračů chtěla o hodně vyšší částku, než bylo v domluvě. Muže tak donutila, aby si šel zbytek peněz vybrat do bankomatu a odvezla ho tam. Nakonec se ukázalo, že práce byla i velmi nekvalitní a neodborná. Takových podvodů může být nejen v Hradci Králové, ale i okolí víc. Policie prosí o pomoc při pátrání. Podezřelým mužům je mezi 20 a 45 lety a mají střední postavy. Působili organizovaně. Tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a mluvil s majiteli, uvedla policejní mluvčí. Muže podle policie mluvili se slovenským přízvukem a jezdili osobním autem značky Hyundai, modré barvy se slovenskou registrační značkou. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Rakev bývalého iránského duchovního vůdce Alího Chameneího dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde se budou konat rozsáhlé pohřební obřady, informuje AFP, podle které úřady jen v hlavním městě očekávají účast až 20 milionů lidí. Zesnulému duchovnímu vůdci nejprve vzdali hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít v sobotu. Zatím se konal pietní ceremoniál za účast zahraničních hostů. Chameneího zabili 28. února americko-izraelské útoky na Teherán. Obhájce titulu Ital Jannik Sinner postoupil ve Wimbledonu do osmifinále. První hráč světového žebříčku porazil amerického tenistu Jensena Brooksbyho 6-4, 6-3 a 6-4. Do historie Wimbledonu se ale zapsal i držitel rekordních 24 grandslamových titulů Novak Djokovic. Srbský tenista totiž 105. výhrou v All England Clubu vyrovnal rekordní bilanci Švýcara Rogera Federera.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Teploměr v sobotu bude ukazovat kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Pokud se na něj podíváte na Moravě nebo ve Slezsku, tak to může být až kolem 28 stupňů Celsia. Jinak bude vát mírný vítr a očekáváme, že od severozápadu přijde také oblačnost, která v severních Čechách může přinést k večeru také nějaké ty přehánky. Tolik zprávy a informace o počasí. Další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ve Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Fotbalovou první ligu si příští sezónu zahraje Artis Brno. A teploty půjdou v sobotu až k 28 stupňům Celsia. Místy ale může zapršet. Zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och zahájili v zaplněném velkém sálu hotelu Termal 60. ročník filmové přehlídky. Slavnostní zahájení si nenechala ujít velká řada českých herců a celebrit. Velké pracovní vytížení na festivalu čeká také herečku Aňu Geislerovou.
2: Já se nejvíc těším na premiéru našeho filmu Dvě deci tuše, který režírovala moje sestra Ester, a kde já jsem jeden z producentů, a vlastně na to, že to uvidíme tady v Karlových Varech na prostě Páčkovém festivalu a ještě v městském divadle s celou rodinou a s kamarádama. Jako je to úplně jiný pocit jet sem do Varů s filmem, který člověk jako kdyby stvořil nějak vlastníma rukama, než jenom jako herečka. Je to takový nový pocit.
1: Největší hvězdou večera byl ale americký herec Dustin Hoffman. Ten se při příjezdu i pozdravil s fanoušky, některým se také podepsal. Během ceremoniálu dostal ocenění za celoživotní přínos světové kinematografii. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi přes 50 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojená s téměř 12 případů podvodu na českých občanech. Škoda byla přes 550 milionů korun. Operátoři call centra se vydávali za policisty, pracovníky České národní banky nebo bankovní poradce a pod nátlakem přesvědčovali poškozené, aby své peníze převedli na údajně bezpečné účty nebo si sjednali úvěry, či předávali hotovost. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1460, přičemž nemoci podlehlo již nejméně 452 lidí, informovala dnes o tom agentura Reuters. Konžské úřady se ve čtvrtečních údajích mírně rozcházely asi o 3 zemřelé. V počtu potvrzených případů se ale shodují. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve 3 severovýchodních provinciích. Jeho rozšíření se ale obávají i v dalších 2. Fotbalovou první ligu si v příští sezóně premiérově zahraje Artis Brno, který nahradí vyloučenou Karvinou. V nejvyšší soutěži tak vůbec poprvé budou hrát 2 brněnské kluby, vedle Artisu i Zbrojovka, která si postup zajistila vítězstvím ve druhé lize. Rozhodnutí ligové fotbalové asociace ale napadne u soudu pražská Dukla. Její vedení tvrdí, že po vyloučení Karviné měla jako sestupující tým dostat přednost právě ona.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A sobotní teploty budou kolem 24 stupňů v maximech, místy na Moravě nebo ve Slezsku to může být až 28 stupňů Celsia. Bude spíš jasno až polojasno, od severovýchodu se ale postupně začne zatahovat a v severních Čechách očekáváme, že k večeru může místy také zapršet. Tolik zprávy a také informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: V Karlových Varech odstartoval 60. ročník filmového festivalu. Cenu za přínos kinematografii převzal Dustin Hoffman. Ve wimbledonském osmifinále postoupil obhájce titulu Ital Jannik Sinner. A teploty se v sobotu dostanou až na 28 stupňů Celsia. Místy ale zaprší. Zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. V Karlových Varech odstartoval večer jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Zahajovacího večera se účastnili hollywoodské hvězdy, včetně Dustina Hoffmana, který převzal křišťálový globus. Festival také vzpomněl na dlouholetého prezidenta Jiřího Bartošku, který loni zemřel. Přehlídka potrvá do 11. července a nabídne přes 130 filmů z celého světa. Moderátor Marek Eben v úvodním slovu připomněl, že jde o 60. ročník festivalu a vzpomínal na své 60. a doplnil také, že jsou na která se musí pozvat i lidé, u kterých doufáte, že nepřijdou. To někteří přítomní brali jako narážku na odřeknutou účast ministra kultury Otto Klempíře. Eben ale poděkování podporovatelům zahájil právě ministerstvem kultury. V Hradci Králové řádí podvodní natěrači střech. Už připravili několik lidí o nemalé peníze. Podezřelí podle kriminalistů po odvedení práce požadují výrazně vyšší částku, než byla původně dohodnutá.
2: U jednoho seniora skupina natěračů chtěla o hodně vyšší částku, než bylo v domluvě. Muže tak donutila, aby si šel zbytek peněz vybrat do bankomatu a odvezla ho tam. Nakonec se ukázalo, že práce byla i velmi nekvalitní a neodborná. Takových podvodů může být nejen v Hradci Králové, ale i okolí víc. Policie prosí o pomoc při pátrání. Podezřelým mužům je mezi 20 a 45 lety a mají střední postavy. Působili organizovaně. Tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a mluvil s majiteli, uvedla policejní mluvčí. Muže podle policie mluvili se slovenským přízvukem a jezdili osobním autem značky Hyundai, modré barvy se slovenskou registrační značkou. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Rakev bývalého iránského duchovního vůdce Alího Chameneího dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde se budou konat rozsáhlé pohřební obřady, informuje AFP, podle které úřady jen v hlavním městě očekávají účast až 20 milionů lidí. Zesnulému duchovnímu vůdci nejprve vzdali hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít v sobotu. Zatím se konal pietní ceremoniál za účast zahraničních hostů. Chameneího zabili 28. února americko-izraelské útoky na Teherán. Obhájce titulu Ital Jannik Sinner postoupil ve Wimbledonu do osmifinále. První hráč světového žebříčku porazil amerického tenistu Jensena Brooksbyho 6-4, 6-3 a 6-4. Do historie Wimbledonu se ale zapsal i držitel rekordních 24 grandslamových titulů Novak Djokovic. Srbský tenista totiž 105. výhrou v All England Clubu vyrovnal rekordní bilanci Švýcara Rogera Federera.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploměr v sobotu bude ukazovat kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Pokud se na něj podíváte na Moravě nebo ve Slezsku, tak to může být až kolem 28 stupňů Celsia. Jinak bude vát mírný vítr a očekáváme, že od severozápadu přijde také oblačnost, která v severních Čechách může přinést k večeru také nějaké ty přehánky. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.